Reško se jí doma žije. Bratře Černé, chop se kije.

běhlou žílu, staženou cévu a nervový tik.

0: Rádio Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata. Povídalo

0: ještě okopat řetvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba, namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Hele, žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na ryby přeci nechodíš? Žížaly pomáhají kypřit.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů. Jsem

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

doubt se zdá se mi, že je nejlíp na zemi. Kde jinde je sokol, nádělník a cvičky, nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já

kabát žlutý, druhý má pohled krutý a stále vyšinutý ma kouká očima. On neměl život snadný a proto je teď vadný a jeho pohled chladný každého dojímá.

Hned vedle mého strýce švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice tam na zahrádce měl. Tu trpajzlík řek strýci, že jednou při měsíci vyráždé trpaslici svou lásku.

zlého ševce za to, že řek, že nechce, trpaslík zanevřel. Švec nemůže pochopit, že ač se drží kopit, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kletba ho trápí jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil projevem. A na zahradě civí trpaslík neduživý, a kde kdo se mu diví, že je

0: Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!
2: Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk.
0: Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

Pomalá chůze, oj, oj. Každé malé dítě ví, že je to mumie. Ruce vpředu, pomalá chůze, oj, oj. Každé malé dítě ví, že je to mumie.

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve

0: better now.
1: Ranní restart
2: s Petrem Ševčíkem.
3: Krásné ráno, přátelé, je to tak, 6. hodina nám odbyla a tak je opět ranní restart na svém místě. Já doufám, že už jste si trošičku zvykli na takový ten školní ruch a školní zkrátka rytmus a že už s námi vstáváte třeba i takhle v 6 hodin ráno. Dneska se to rozhodně vyplatí, protože téma máme víc než zajímavé. Existují jiné civilizace? To je otázka, na kterou se budeme snažit dneska ráno odpovědět a zjistíme tak třeba, jaká je pravděpodobnost toho, že někde ve vesmíru existuje nějaká jiná civilizace. Také mrkneme na to, jak dlouho bychom se současnými technologiemi letěli k nejbližší hvězdě, tedy jaksi mimo naši sluneční soustavu. Zkusíme si představit, jak by vypadal život na Marsu a v neposlední řadě zkusíme zodpovědět otázku, proč jsme ještě na žádné mimozemšťany nenarazili. Těch teorií je samozřejmě celá řada. Chybět nebudou tradiční rubriky, máme tady pro vás zvídavce, hitparádu, budeme soutěžit, mám pro vás bezva muziku a samozřejmě i trochu těch informací a těmi začneme.
1: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
3: V Dánsku našli největší vikingský poklad. Celkem přes 700 stříbrných předmětů o váze 18,5 kg obsahuje nově objevený poklad, který byl uložen do hliněné nádoby někdy v 9. století. Našel ho náhodou muž z městečka Rebelt, když začal stavět novou terasu. Mezi nálezy bylo malé tórovo kladivo, desítky mincí, náramky i stříbrné pruty. Zajímavé je, že poklad obsahoval mince z různých koutů světa, což podle vědců dokazuje, že Dánsko bylo ve vikingské době propojené nejenom s velkou částí Evropy, ale i s oblastmi daleko na východě. Česká tenistka Linda Nosková dnes sehraje další zápas na US Open. Tento turnaj patří ve světě tenisu k těm největším a nejprestižnějším. Linda Nosková je v tuto chvíli poslední českou nadějí. Lehké to ale rozhodně mít nebude. Dneska se v 17 hodin a 30 minut utká s obhájkyní titulu běloruskou Arinou Sabalenkovou. Doposud se tyto dvě hráčky potkaly na kortu třikrát, vždy zvítězila Sabalenková. Dneska se na jediný den vrátí typické letní teploty, ty vystoupají na 29 až 32 stupňů a bude celkově jasno nebo polojasno.

Krásné ráno, přátelé, ranní restart s datem 8. září jsme dneska odstartovali se skupinou Kreštof a písní Srdce být. No a teď už k tomu dnešnímu tématu. Už jsem to v úvodu nakousil, že dneska budeme mluvit o cizích civilizacích nebo mimozemských civilizacích. A proč jsme si tohle téma vůbec vybrali? Přátelé,

září v roce 1966 byl odvysílán vůbec první díl původního seriálu Star Trek, konkrétně teda ve Spojených státech amerických, a to na stanici NBC. Star Trek se od té doby stal obrovským pojmem, získal mnoho ocenění, jmenovitě jednoho Oscara, 31 cen Emmy a několik cen BAFTA, to je britská filmová akademie, a má samozřejmě širokou základnu fanoušků, kterým se říká Trekkies. Mezi ně patří třeba i Bill Gates, Arnold Schwarzenegger, Whoopi Goldberg nebo Steve Wozniak. Mimochodem pár zajímavostí. Třeba pilotní díl, to je takový ten jako úplně úvodní, tak ten vznikl už v roce 1964, tedy o dva roky dříve, ale televize ho tehdy odmítla odvysílat. No, řečeno bez obalu, prostě se jim to moc nepozdávalo. Tak je zajímavé, že u nás v Česku se seriál začal vysílat až v roce 2002, nebo na přelomu 2002-2003, což je vlastně jako, když to vezmete, desítky let od vzniku toho seriálu, což mi přijde taky zajímavý. I když Star Trek možná třeba neznáte nebo nemusíte, tak stoprocentně znáte to slavné pozdravné gesto, neboli takzvaný vulkánský pozdrav, tedy pozdrav, kdy zvednete ruku s dlaní otočenou dopředu a roztáhnete prsty tak, abyste měli, co to je, ukazováček a prostředníček společně na jedné straně a prsteníček a malíček na druhé straně, takže vám tam vznikne takové Včko, jo, kdo koukáte přes webkameru, tak to teď ukazuju, a palec je obvykle jako stranou, což jsem zjistil, že je docela dobré koordinační cvičení, jo, abyste zvládli takhle krásně roztáhnout ty prsty. No, jako dalo mi to chviličku práci, než jsem si to jako osvojil, když to zkusím oběma rukama, no, je to docela náročný. Samozřejmě tady ti Trekkies pořádají nejrůznější setkání, třeba ve Spojených státech amerických to má jako obrovskou tradici, lidé se v různých průvodech převlíkají třeba za Klingony, Borgy, Vulkánce a podobně. V Česku patří mezi nejvýznamnější akce Trekfest a Czech Trek. Tak to můžete někdy zkusit, třeba zjistíte, že nejste do Star Treku zapálení úplně sami. Tak teď už pojďme na další song Offenbach a píseň Catchy. Do.

0: Krásné ráno, přátelé, s ranním restartem se samozřejmě vrátili i ranní aktuality. Tentokrát si pojďme říct něco o tom, že spolu prý pomalu, ale jistě přestáváme mluvit. Představte si to. Vědci zjistili, že každým rokem říkáme méně slov. Třeba na TikToku se z toho stal takový virální trend, kdy vlastně mileniál přijde do kavárny, že? Nebo třeba do kavárny. Mimochodem, mileniál to je člověk narozený přibližně mezi lety 1981 a 1996, což jsem třeba já, jsem 91, takže takový já přijdu do kavárny a pokusím se něco objednat, že jo, a za kasou stojí někdo z generace Z, což jsou lidé mezi lety 1997 a 2012 narození, no a o těch se říká, že už jaksi jsou trošku mlčenlivější, že mluví méně, no tak já si něco objednám a pokladní na mě jako zírá, že jo, s prázdným výrazem a vždycky jenom ukáže na nějakou ceduli, kde je ta odpověď, jo, ano, ne, nebo něco podobného, zase se ten mileniál na něco zeptá, zase ukáže jenom na tu tabuli, no prostě je to takový vtipný jako příklad toho, že jako míň a míň mluvíme, což dokázala analýza mluveného projevu víc než 2000 lidí. Bylo to teda v Americe a v několika dalších zemích a prý průměrně vyslovíme každý rok asi o 300 slov méně, což nezním jako moc, 300 slov si myslím, že řeknu tady za jednu minutu a půl možná, nebo dvě minuty, ale když si to vezmete v globálu a spočítáte si to jako rok po roku, tak oni zjistili, že mezi lety 2005 a 2019 došlo k poklesu o 28%, tedy o 28% méně slov jsme řekli. No, jakou roli v tom hrají chytré telefony, to si asi dokážete představit. Zatímco po většinu lidských dějin bylo velmi důležité se jaksi dorozumět, jako bez toho mluvení jste se vlastně neobešli, jo. Když jste si potřebovali něco koupit, chtěli jste se zeptat na cestu, nebo poznat někoho nového, nebo pracovat na něčem, udržovat přátelství, prostě pořád jste museli mluvit. Dneska už se ve spoustě situací bez toho mluvení obejdeme, můžete si objednat jídlo online, můžete si chatovat, musíte si telefonovat, jo, kolikrát jedna SMSka, že jo, je mnohem jednodušší, než jak si telefonovat, jo, pro spoustu lidí je to prostě jednodušší a příjemnější. Přitom samotné mluvení je složitý neurologický proces. Při tvorbě obyčejné věty musí člověk nebo mozek vybavit správná slova, uspořádat je, koordinovat pohyby svalů, vyhodnotit reakci druhého člověka a zároveň formulovat, co řekne dál, a to všechno během zlomku vteřiny. Takže to opravdu složitý proces. Výzkumy navíc naznačují, že rozhovory s cizími lidmi, i když nám mohou být zpočátku nepříjemné, tak nás mohou činit šťastnějšími a propojenějšími, než bychom možná čekali. Tak co myslíte vy? Mluvíme spolu stále méně? Napište mi na radiojunior@rozhlas.cz, jestli máte ten pocit. Teď už skupina Nebe a Než se rozední.
1: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Ano, ani ten nechybí v raním restartu. Mám pro vás dneska dva. Povídají si takhle dvě blondýnky. Už jsi to slyšela? Našeho kominíka srazilo auto. A ta druhá. No to je strašný. Člověk už ani na střeše není v bezpečí. No a podobný princip fóru ještě jednou. Přijde takhle paní k lékaři a ptá se, co musím jíst, abych byla zdravá, pane doktore? A on na to, vajíčka. Ale prosím vás, to já nesnáším. Doktor jsem tak poškrábe na hlavě a říká, ale já říkám jíst, nesnášet. No tak snad vás vtípek pobavil, pojďme zase o kousek dál. Rytmus, Honza Bendík, Roman Alandia, za chviličku se vrátíme k našemu dnešnímu tématu, což jsou cizí civilizace. Zahrajeme si na takovou strunku představivosti a zjistíme, jak moc pravděpodobný je, že jsme na celém světě, v celém vesmíru úplně sami.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: je teď sám.
1: Jaká je pravděpodobnost, že jsme ve vesmíru sami? Pojďme se na to teďka zkusit odpovědět. Holky a kluci, asi víte, že naše sluneční soustava má 8 planet, že jo? Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. My jsme se ještě ve škole učili Pluto, ale to už dávno planetou není, že jo, to víme. Ale asi víte, že obyvatelnou planetou je jenom jedna a to je Země. Jenomže naše sluneční soustava je součástí naší galaxie. To se říká Mléčná dráha a odhaduje se, že ve skutečnosti může existovat kolem 100 miliard obyvatelných planet podobných zemi jenom v naší galaxii. Jo? A teď pozor, těch galaxií se odhaduje, že ve vesmíru existuje asi nějakých 500 miliard. Takže ještě jednou, máme 500 miliard galaxií a v každé té galaxii je zhruba 100 miliard obyvatelných planet podobných Zemi. No jako to by bylo, abychom skutečně v tom vesmíru byli sami, aby se ten život vyvinul skutečně jenom na naší planetě. Nebyla by to obrovská náhoda? Jako za mě teda 100% byla. Proto na mimozemšťany já třeba rozhodně věřím. A představuju si to teda podobně, jako třeba život před 500 lety. Vemte si, že před 500 lety jsme tady v Evropě vůbec nevěděli, co se stane, když nasedneme na loď, míněno ne jako kosmickou, ale skutečně jako loď, která pluje po vodě, a poplujeme Atlantským oceánem, dejme tomu z Portugalska nebo z Velké Británie na západ. Jo? Prostě vůbec jsme nevěděli, že tam existuje nějaký další kontinent, jako je Amerika. No, v roce 1492 Kryštof Kolumbus dokázal, že když poplujeme tímto směrem, tak je tam prostě další kontinent a to bylo před 500 lety, jo. Vemte si, co bude za dalších 500 let, jo. Jestli budeme běžně kolonizovat nějaké vesmírné planety a putovat někam a zjišťovat, jestli tam existuje nějaký život nebo nějaký inteligentní život či celá civilizace. Já osobně si to takhle představuju a mimochodem z naší sluneční soustavy se hrozně moc debatuje o tom, že by mohla být obyvatelná planeta Mars. Jaksi velice pravděpodobně je to kvůli tomu, že je tam pravděpodobně voda, která je teda hodně hluboko. Četl jsem, že 11 až 20 kilometrů pod povrchem Marsu by se mohla nacházet. Takže jako hodně těžko získatelná, ale třeba s nějakými budoucími technologiemi by bylo možné kolonizovat třeba Mars. Jasně, žádná inteligentní civilizace tam v tuhle chvíli není, nebo minimálně ji jako na povrchu nevidíme, jestli je pod povrchem. No, byla by to teda pecka, ale uvidíme, jak tohle dopadne. Ale třeba v budoucnu prostě budeme létat vesmírem a podobně jako Kryštof Kolumbus objevil Ameriku, tak budeme objevovat prostě jiné kouty naší galaxie. Co vy na to? No, pojďme zase o kousek dál. Aleso a Korsák, píseň Going Down. Za chviličku mrkneme na hitparádu.

0: Přátelé, s novým školním rokem se rozběhla samozřejmě také hitparáda a její další ročník. Aktuálně už můžete hlasovat na našem webu radiojunior.cz, jako vždycky do středy, do 8 hodin večer. No a já koukám, že v tuhle chvíli to vypadá, že o to první místo se poperou dvě písničky, a to bude kapela Botox s písní My dva, a nebo Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Která z nich zvítězí, to si vůbec netroufám odhadovat, je teprve úterý, takže spoustu času na hlasování, mrkněte na to, ale dost možná s tím pořadím zamíchá ještě jedna z novinek, to už nám představí Klárka Nováková.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
2: Na druhou novinku chceme vždycky s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou tip od vás. A tentokrát vyhrává Dominika Mejstříková, která chce do našeho žebříčku dostat novou pecku od Gracie Abrams. Hit The Wall. A Domča si nevybrala vůbec špatně. Gracie je americká zpěvačka a autorka písní, která už jako malá začala psát vlastní písničky. No a pozor, její tatínek je slavný režisér J.J. Abrams, který stojí například za seriálem Ztracení nebo režíroval některé filmy ze světa Star Wars. Takže zatímco tatínek vyprávěl příběhy na filmovém plátně, Gracie začala vyprávět svoje příběhy prostřednictvím písniček. Taky si je psala už jako osmiletá a k tomu se naučila hrát na bubny, později přidala kytaru, ukulele a klavír. V létě Gracie vydala své třetí studiové album s názvem Daughter from Hell, což si můžeme přeložit jako dcera z pekla. A my si z něj pustíme píseň Hit the Wall. A o čem že je? Gracie říká, že je o chvíli, kdy člověk jede pořád naplno, snaží se všechno zvládnout, ale nakonec narazí na svoji pomyslnou zeď. Je to písnička o únavě, o vlastních pocitech, které nikdy nechceme vidět, a o tom, že každý z nás občas potřebuje zastavit. Gracie Abrams, Hit the Wall.

Krásné ráno, přátelé, posloucháte ranní restart, dneska s Peťou Ševčíkem u mikrofonu a společně řešíme mimozemské civilizace. Já sám jsem se zamýšlel nad tím, jak asi život vlastně vznikl, nebo jak by mohl vzniknout na nějaké planetě. Tak my předpokládáme, že život vzniká díky tomu, že na planetě existuje nějaký příhodný koktejl různých sloučenin, které dají tomu životu jaksi impuls, aby mohl vzniknout. No a jedním z těch důležitých, složek je samozřejmě voda. No a představte si, moře a oceány by mohly mít svůj původ ve vesmíru. Astronomové z Evropské vesmírné agentury na to přišli při zkoumání komety Hartley 2, která obsahovala vodu s velmi podobným chemickým složením, jaké je obvyklé na naší planetě. Země byla po svém vzniku extrémně horká a voda se z ní musela odpařovat. No a právě komety se mohly přivést tu chybějící vodu. Tedy jako je možné, že právě komety souvisí se vznikem života na různých planetách. Nebo tedy, abych nevytvářel nějaký dojem, že víme, že existuje život někde jinde, to nevíme, jenom si to prostě většina lidí myslí, protože ta pravděpodobnost je opravdu obrovská. Samozřejmě nejde o to, že by jako kometa sama o sobě přepravovala nějaké mikroorganismy, jo, že by na kometě tam existovali nějací zelení mužíčci, kteří by se někde vylodili, to úplně ne. Jde spíš o to, že právě komety obsahují různé koktejly, aminokyselin, organických sloučenin a podobně, které jako lítají vesmírem, někam dopadnou prostě a ten biologický koktejl tam za sebou zanechají. No a prostě na příhodném místě, jako je planeta Země, tak mohou namíchat výsledný život. I tak se to může stát, nebo je to jedna z teorií. Mimochodem, komety samozřejmě mohou být nejenom životadárné tímhle způsobem, jako jsme si právě teď popsali, ale mohou mít také jaksi drtivý dopad, což mířím k filmu, který jste možná viděli, drtivý dopad, že takový ten klasický scénář, na Zemi se valí kometa nebo nějaký asteroid a bude to příšerná katastrofa, když to se dopadne, celý to vybukne a celý lidstvo zahyne. A tak je to samozřejmě velice oblíbený námět filmařů, ale jako čistě teoreticky by se to stát mohlo. Nechci vás vůbec děsit, jo, a nechci šířit poplašné zprávy, ale každý den do zemské atmosféry vnikají desítky kosmických objektů. Jenom o tom vůbec nevíme, protože naše atmosféra nás chrání a drtivá většina, 99,9%, prostě na naši planetu vůbec nedopadne, na náš povrch, protože prostě naše atmosféra nás jako brání, no a to těleso v atmosféře zhoří. Skutečně jako nějaká títěrná pravděpodobnost, že by na naši planetu něco mohlo dopadnout, tak jaksi existuje, ale jako opravdu tak strašně títěrná, že jako je to jako pravděpodobný asi zhruba jako, že bych zítra přišel v růžovém ručníku oblečený v pláštěnce sem přímo do studia. Jo, to se asi nestane, co? Tak, tolik jenom zajímavost o kometách. Teď už Monika Bagárová a píseň Like.

Olka, kluci, nevím, jestli jste to postřehli, ale Tereska Nošová s pořadem Síťovka vyhlásila bezva soutěž, ve které se hraje o novou deskovou hru s názvem Kyberňáček. Tři z vás mohou získat tuhle deskovou hru, která je prý vhodná pro děti od 6 let a je pro 2 až 4 hráče, takže si můžete zahrát třeba se svými sourozenci nebo s rodiči. A o co v téhle hře jde, tak otestujete svoje znalosti ohledně bezpečnosti na internetu. Dneska je to velké téma, takže myslím, že se hodí opravdu každému. No a funguje to celkem jednoduše. Vy si poslechnete jeden díl Síťovky, tam je soutěžní otázka. A když nám odpověď pošlete do 30. září na náš e-mail radiojunior@rozhlas.cz, do předmětu napíšete Kyberňáček, tak se stáváte součástí té soutěže. No a jak jsem říkal, tři z vás vybereme a obdarujeme je právě touhle deskovou hrou s názvem Kyberňáček. Sluší se taky říct, že do soutěže nám hru věnovalo Dětské krizové centrum a ještě pro úplnost dodám, že všechny informace najdete na našem webu radiojunior.cz. Když mrknete na tuhle stránku radiojunior.cz, tak tam najdete pořady Síťovka, no a hned první článek se týká právě soutěže a najdete tam i odkaz na ten díl, ve kterém je soutěžní otázka, takže na to mrkněte. Teď už Kungs a Never Going Home.

0: Ranní pomsta.
1: Krásné ráno, holky a kluci. Upřímně vůbec nevím, jestli na mě dneska nějaká ranní pomsta čeká. Obálku jsem našel, teda s vypětím všech sil. Ale jestli mi tam někdo nechal nějaký vzkázek, to jako fakt nevím. A nutno říct, že někdo se už pokusil o to naši obálečku, která už byla roztahaná, trošku renovovat, tak ji tady slepil a moc to nefunguje, teda nutno říct. Tak jsem zvědavý, ale jo, je to nějaký vzkaz. Tak schválně, nazar Peťo. Zdraví vás mistře, pánové Karel a Petr. Tak jsem rád, že mě zavíte. Takhle, mistře, to je hezký, jak jste na to přišli, nevím. Předveď nám 4 ukázky reakce civilizace na nečekanou písemku z matematiky. Cože? Je to vůbec nechápu. 4 ukázky reakce civilizace na nečekanou písemku z matematiky. Tak jak by... A pak jsou tady možnosti. Mimozemšťané, podvodní něco, jo, lid, podvodní lid, obři a necháme na tobě. Je za 4. Tak... já vůbec nevím. jak by vypadala reakce mimozemšťanů na nečekanou písemku z matematiky? Ono podle mě hodně záleží na tom, z čeho by ta písemka byla. Jo. Protože já si představuju, že mimozemšťani jsou buď to jako úplně primitivní, to znamená prostě nějaké jako mikroorganismy, takže jako nějaká písemka z matematiky je vůbec nevzrušuje. Nebo si představuju, že mimozemšťani jsou jako strašně, strašně technologicky daleko. Takže písemka z matematiky by pro ně byla jako jedna pikovteřina, kterou by jako proletěla jejich mozkem a oni by všechno přepočítali. Jo, takže písemka z matematiky by buď to bylo jako vůbec mě to nezajímá, a nebo by to bylo, jako máme to hned. Ale jako takový podvodní lid, jak by asi reagoval podvodní lid na písemku z matematiky? No, myslím si, že by šťastní jako úplně nebyli a obři, těm by to bylo úplně jedno, protože ti by vás rozmázli. Jo, takhle si myslím, kluci, že by to jako proběhlo. Já se omlouvám, já asi nejsem schopen takhle v úterý jako říct k tomu víc. Prostě ranní pomsty, víte, že to je skutečně pomsta pro ranní vysílání. No, pojďme o kousek dál a za chviličku se ještě připomeneme zajímavé výročí k dnešnímu dni.

0: Holky a kluci, dneska máme 8. září a právě na tento den vyhlásila organizace UNESCO Mezinárodní den gramotnosti. Co to vůbec ta gramotnost vlastně je? Gramotností se obecně myslí, že někdo umí číst a psát. Podle mezinárodních dat UNESCO dokáže v dnešní době číst a psát přibližně 88% lidí na světě, což je obrovský skok oproti třeba době před 50 lety. A tam se to číslo pohybovalo kolem 65%, tak když to porovnáte 65% nebo 88%, jako to je fakt velký rozdíl. Ale zároveň stále existuje na světě 739 milionů dospělých lidí, kteří tuhle základní dovednost neovládají. Neumí číst a psát, anebo to neumí dobře. Kde je ta gramotnost nejvyšší nebo naopak nejnižší? Tak ta odpověď je celkem jednoduchá. Vysoká gramotnost je zpravidla ve vyspělých zemích, kde je školní docházka povinná a především bezplatná, jako Finsko, Norsko, ale třeba taky Andora nebo Česko. Nejnižší gramotnost je pak v chudých zemích nebo v zemích, které jsou zasaženy válkou nebo nějakým způsobem je tam omezen přístup ke vzdělání. Je to třeba Jižní Sudán, kde se ta gramotnost pohybuje jenom kolem 26% nebo Čad, tam je to kolem 30%, Mali 35% a další země. Když se řekne gramotnost, znamená to číst a psát, ale v dnešním moderním světě těch gramotností, těch druhů je mnohem více. Dost často se skloňuje také finanční gramotnost, což je schopnost rozumět penězům, naplánovat si finanční rozpočet, vědět, co je to úrok, nezadlužit se zbytečně, vědět, jak fungují půjčky, umět zkrátka fungovat s penězi. Nebo třeba je to digitální či počítačová gramotnost, což je schopnost umět bezpečně ovládat počítač, třeba vyhledat si informace na internetu a poznat, co je pravda, co je podvod, kde už nás jako tahají za ucho. I taková gramotnost zkrátka existuje. A proč jsou všechny tyhle druhy gramotnosti vlastně důležité? Vzdělaný člověk si snáze získá lepší práci a má tak lepší podmínky pro život. Je tak svobodnější a samostatnější a to rozhodně stojí za to. Buďme rádi, že žijeme v Česku, kde gramotnost je skutečně vysoká. A pojďme teď už naskok k hitparádě za Klárkou Novákovou. Zjistíme, pro které písně můžeme tento týden hlasovat.
1: Rekapitulace. Tak tanče, nechce, aby tu si byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu.
2: 14-letý Jony přichází s novinkou. Tak.

0: ve 313. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
1: s Petrem Ševčíkem.
3: Čau, ahoj, krásné dobré ráno. Přátelé, doufám, že se vám dneska vstává dobře, že jste vstali takzvaně pravou nohou. No a že už jste si trošičku zvykli i na ten školní režim, takže to není pro vás zas tak hrozný. A kdyby to pro vás hrozný bylo, tak jsem rád, že stále posloucháte Rádio Junior a snad se mi podaří vykouzlit úsměv na vašich rtech. Dneska si povídáme o Star Treku, je to totiž 60 let od odvysílání prvního dílu amerického televizního sci-fi seriálu s názvem Star Trek. Tohle probereme třeba s překladatelem Vojtěchem Kostiho. To už za chviličku, za nějakých 20 minutek, probereme třeba to, proč se Star Trek stal takovým hitem, jak se mu to podařilo. Ale taky budeme pátrat po tom, jestli existují nějaké mimozemské civilizace. Jako zkusíme odpovědět na otázku, proč jsme ještě na žádné mimozemšťany nenarazili. Těch teorií je celá řada a fakt stojí za to. A taky si zkusíme představit, jak by vypadal takový život na Marsu. Tak rozhodně poslouchejte. Samozřejmě chybět nebudou tradiční rubriky, třeba Zvídavec, Hitparáda, budeme soutěžit, to už za 10 minutek. No a bezva muzika, to je tady nachystáno celá spousta, třeba od Evy Farné, Annabel, Vojty D a tak dále. Olké kluci, jsem rád, že posloucháte Rádio Junior. Pojďme začít se zprávami.
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
3: V Dánsku našli největší vikingský poklad. Celkem přes 700 stříbrných předmětů o váze 18,5 kg obsahuje nově objevený poklad, který byl uložen do hliněné nádoby někdy v 9. století. Našel ho náhodou muž městečka Rebild, když začal stavět novou terasu. Mezi nálezy bylo malé Thorovo kladivo, desítky mincí, náramky i stříbrné pruty. Zajímavé je, že poklad obsahoval mince z různých koutů světa, což podle vědců dokazuje, že Dánsko bylo ve vikingské době propojené nejenom s velkou částí Evropy, ale i s oblastmi daleko na východě. Česká tenistka Linda Nosková dnes sehraje další zápas na US Open. Tento turnaj patří mezi největší a nejprestižnější na světě. Linda Nosková je v tuto chvíli poslední českou nadějí. Lehké to mít ale rozhodně nebude. Dneska se v 17 hodin a 30 minut utká s obhájkyní titulu běloruskou s Arinou Sabalenkovou. Doposud se tyto dvě hráčky potkaly na kurtu třikrát a vždy zvítězila Sabalenková. A ještě k počasí. Dneska se na jediný den vrátí typicky letní teploty. Ty vystoupají na 29 až 32 stupňů a bude celkově jasno nebo polojasno.

Holky a kluci, dneska si pohráváme s takovou fantazií, jestli jsme ve vesmíru sami a jestli existují nějaké mimozemské civilizace. Co je jisté, že jsme žádnou takovou civilizaci zatím nepotkali. Téhle situaci se mimochodem odborně říká Fermiho paradox. Tedy myšlenka, že vesmír je plný miliard hvězd, kolem nich obíhá miliardy a miliardy planet, spousta z nich jsou pravděpodobně obyvatelné a spousta z nich jsou starší než Země, takže život tam měl teoreticky jako spoustu času na to, aby vznikl. Přesto kolem sebe vidíme jenom ticho, nikdo nepřiletěl, nikdo nás nekontaktoval, zkrátka nic. To má tři způsoby vysvětlení. Tím prvním je, to je úplně nejjednodušší, že mimozemšťané prostě neexistují. Proto nikdo nepřiletěl, proto nás nikdo nekontaktoval. Součástí téhle teorie je, že existuje nějaký takzvaný velký filtr. Tedy, že na cestě od obyčejné chemie, tedy od nějakých jako základních sloučenin a mikroorganismů k chytré civilizaci existuje nějaká obrovská překážka, nějaký velký filtr. No a je prostě strašně těžké tenhle filtr překonat. Nebo je prostě jako vůbec strašně těžké, aby vznikl samotný život. A nebo součástí té teorie je, že každá civilizace se zničí, než je schopna se jaksi rozprostřít na další planety. Taky je součástí civilizace nebo téhle teorie, že mimozemšťané neexistují, prostě to, že Země je výjimečná, že naše planeta měla obrovské štěstí, že máme správnou velikost, vodu, měsíc, který nás stabilizuje, obří planetu Jupiter, která od nás odráží nebezpečné vesmírné balvany. Zkrátka, že tahle situace nikde jinde nemusela nastat. Další součástí toho, proč jsme ještě nenarazili na žádnou mimozemskou civilizaci, je to, že sice mimozemšťané existují, ale nemůžeme se spojit. I to probereme, tak poslouchejte dál.

0: Holka, kluci, se školním rokem se samozřejmě zpátky rozběhla taky naše soutěž s tajemným zvukem. Já už mám před sebou dnešní cenu, která je nádherná. Je to knížka Jak fotit koně od Martiny Borianové. Jsou to různé návody, příběhy a fotografie ze světa koní. A když jsem otevřel tu knížku, tak opravdu jako je na takovém tom kvalitním papíře, samozřejmě protože, aby ty fotky jako krásně vynikly. A kdo milujete koně, tak si myslím, že tuhle knížku fakt chcete. Tak jo, pojďme si o ní zasoutěžit. Proběhne to úplně jednoduše. Já pustím jeden tajemný zvuk a vaším úkolem bude odhadnout, co asi ten zvuk vydává. Jo? Pojďte si ho nejdřív poslechnout a pak si řekneme více.
1: Tajemný zvuk.
0: Tak, takhle nám zněl ten tajemný zvuk a vaším úkolem je jednoduše tedy odhadnout, co ten zvuk vydává. A pokud víte, nebo byste si aspoň chtěli tipnout, tak volejte na telefonní číslo 800 199 199. To je číslo k nám sem do studia, zvednu telefon já a společně to dáme dohromady. Tak ještě jednou soutěžíme o krásnou knížku, fakt nádhernou. Jak fotit koně od Martiny Borianové na kvalitním papíře, v kvalitní vazbě, nádherná knížka, nádherná cena, tak pojďte soutěžit. Telefonní číslo 800 199 199. A ještě připomenu, že soutěž je fakt rychlá, dáme si jednu písničku a pak už věřím, že budeme mít někoho na drátě.

0: Vatikán a písnička Karavan nám právě teď doznívá, což znamená, že já už mám na telefonu nějakého posluchače, lépe řečeno posluchačku Zoe. Ahoj, dobré ráno ti přeju.
1: Ahoj.
0: Jak ses na to dneska vyspala, Zoe?
1: Dobře.
0: Dobře. A prosím tě, do koliká té třídy chodíš?
1: Do šesté.
0: Do šesté třídy. Prosím tě, jaký byl návrat po těch prázdninách? Bylo to náročný nebo jsi zvykla od prvního dne?
1: Mně se vůbec nechtělo vstávat.
0: Vůbec se ti nechtělo vstávat. A na kolikátou máš budíček?
1: Na půl sedmou.
0: Půl sedmou, no tak to je hodně brzy, teda musím říct. Já jsem v šesté třídě teda vstával většinou kolem sedmé hodiny, protože jsem měl základní školu pěšky nějakých 5-6 minutek, takže mě stačilo opravdu třeba po půl osmé vyrazit, takže jsem to měl asi dost jednodušší. Tak to tě obdivuju, že to dáváš. V každém případě, ty voláš do soutěže, tak si pojďme připomenout soutěž o nádhernou knížku. Martina Burjanová, knížka Jak fotit koně, a soutěžní zvuk zněl takhle. Ještě jednou ho připomenu. Tak co ty na to? Co by to podle tebe mohlo být?
1: Já myslím, že to jsou koňská kopyta v běhu.
0: Jo, tak no tak to si řekla úplně strašně konkrétně. OK, tak pojďme zjistit, jestli je to pravda. Byla to skutečně, jak jsi to říkala, koňská kopyta v běhu, že jo? Tak jo, bylo to tak? Jasně, že jo. Já jsem to dneska trošičku zjednodušil, protože jsem hezky jako propojil tu cenu s tím zvukem. Kdyby si řekla koně, tak bych ti to uznal, jo, prostě obyčejně a jednoduše. Tak to je dobrá zpráva, ne? Vyhráváš?
1: Uh-huh.
0: Super, tak moc gratuluju. Doufám, že si cenu doma užiješ. Máš nějakého sourozence?
1: Jo.
0: Bráchu nebo ségru?
1: Ségru.
0: Ségru, no tak to se možná budete o tuhle knížku hádat. Ale tak já si myslím, že se určitě podělíte. Těch fotek a nádherných koní je tam opravdu spousta, já tím teďka listuju. Ještě abych si to na chviličku já užil, ale samozřejmě knížku ti pošleme. Tak ještě mi řekni, Zoe, jestli tě dneska něco čeká ve škole, jestli už třeba probíhá nějaké zkoušení, první testíky, písemky v šestý třídě. Co je na to?
1: Ještě ne.
0: Ještě ne, takže dobrý, jo? Bez zkoušení.
1: Jo.
0: No tak doufám, že nebude nějaká přepadovka. Ne, to tě nechci vůbec děsit. Věřím tomu, že budeš mít dneska pohodičku i ostatní posluchači. Zoe, moc díky za pokec, díky za soutěž. Prosím, vydržme ještě vteřinku na telefonu, předáme si adresu a pro vás ostatní soutěžíme každé ráno, takže zase zítra v 7 hodin a 10 minut.

0: Krásné ráno, přátelé. Dneska si povídáme o vzniku mimozemských civilizací, k čemuž nás přivedlo krásné výročí. Dneska je to 60 let od odvysílání prvního dílu Star Treku. A tak to trochu probereme s Vojtěchem Kostihou, který se věnuje překladu nejrůznějších zahraničních filmů a seriálů. Určitě znáte třeba Ledové království, Na vlásku, Hledá se Dory, Coco, Spidermana. Jako byli bychom tady fakt dlouho, těch děl je přes 3000, které Vojta překládal. Co ale řekne na Star Trek, to jsem sám zvědavý. Ahoj Vojto.
1: A dobré ráno.
0: Tak nejdřív by mě zajímalo, jestli jsi fanoušek Star Treku a kolik jsi viděl dílů.
1: Ano, určitě. Já jsem velký fanoušek Star Treku a byl jsem fanoušek toho původního seriálu a pak jsem byl veliký fanoušek toho seriálu, který se jmenoval Hluboký vesmír 9 nebo Deep Space 9, a viděl jsem i těch několik filmů a nejvíc mě oslovily ty díly s Jeanem Lukem Picardem, tedy s Patrickem Stewartem. A těch dílů jsem viděl nepočítaně, ono jich je taky nepočítaně, takže já si to nepamatuju, ale Star Trek a Star Wars, to bylo moje dětství, já jsem to prostě měl rád. No.
0: A mohl bys nám vůbec představit, o čem ten seriál je? Já si dokážu totiž představit, že holky a kluci vůbec netuší, co Star Trek dneska je.
1: Tak úplně původně ten Star Trek vzniknul docela zajímavě, protože byla poptávka po seriálu, který by byl jako velkolepý, který by propagoval správné hodnoty a který by zaujal hodně diváků, ale protože nebylo moc peněz na ty triky, tak se to muselo navlíknout na něco, co už se znalo v té době a co už jako byla taková ta stěžejní fantasy literatura. Takže on ten Star Trek původně vzniknul vlastně jako western. Představte si, že ta Enterprise cestuje jako po divokém západě, jako když ty pionýři prostě obdobovali divoký západ, takže to byl ten původní námět. A ještě to potom mixli s Gullivorovými cestami, že vždycky ta Enterprise doletí na nějakou planetu, kde to je nějakým způsobem zajímavé, nebo divné, nebo výstřední a tak dál. A vždycky ten díl řešil nějaký problém, který se děje tady na Zemi. Mohly to být politické problémy, mohly to být ekologické problémy, mohly to být společenské problémy. Takže na tomhle tom ten Star Trek vzniknul a celé to bylo zabalené do toho, že to je velice zodpovědná, kompetentní posádka, která vlastně létá po galaxii a chce vlastně uzavřít mírové dohody s těmi ostatními civilizacemi.
0: Takhle, jak jsi to popsal, tak to znělo i poměrně složitě. Jak to, že se teda Star Trek stal takovým fenoménem?
1: No, právě proto, že se nám dobře dívá na lidi, kteří jsou hezcí, kteří jsou kompetentní a kteří zažívají něco, o čem už jsme jakoby někdy četli, ale nedokážeme to úplně přesně pomenovat. Takže to bylo vlastně to kouzlo toho Star Treku. A taky bylo na tom zajímavé to, že to bylo svým způsobem jakoby úplně nové.
0: Já jsem už zmiňoval, že dneska je to teda 60 let od toho od vysílání prvního dílu. Přitom k nám do Česka se seriál dostal až na přelomu let 2002-2003. Věděl bys, proč to tak bylo? Proč tak pozdě?
1: Určitě. Bylo to proto, protože filmy vlastně do roku 1989 a seriály se vybíraly komisí, která vlastně věděla přesně nebo dokázala přesně odhadnout ty zápletky, takže v době socialismu nebo do revoluce nebylo možné podobný seriál u nás dávat, protože ta posádka Enterprise dost často řešila systémy, které byly podobné tomu našemu. Představte si to tak, že Enterprise přiletí na planetu, kde je tvrdý socialismus a to nefunguje a ta posádka to musí vyřešit, nebo je tam třeba diktatura, která není nepodobná té, která byla v Sovětském svazu a ta posádka to musí nějak kulantně vyřešit. Podobně jako vlastně Američané se snažili dělat mírotvorce všude po světě, no a to samozřejmě nekonvenovalo s tím, jak jsme tehdy tady viděli svět. Takže ten seriál zapadl a teprve v době vlastně boomu přebírání zahraničních seriálů a vlastně v době boomu dabingu okolo toho roku 2000 se ten seriál koupil a divákům se představil. A musím teda říct, že vlastně ten původní seriál, ten, který je těch 60 let starý, tak ten má několik dabingů a teďkon byl teda pokus o to ten dubbing i ty překlady jakoby ujednotit. Jenom za všechno, v některých těch dubbingích je kapitán Kirk a v některých je kapitán Kirk a takhle podobně. Jako se to tam jako míší.
0: Když jsme teda naskočili na tu Star Trekovou vlnu o tolik později, tedy o několik desítek let později, tak je u nás Star Trek stejně oblíbený jako třeba ve Spojených státech, nebo je to tam
1: no, úplně jiné? Určitě má poměrně velmi silnou základnu, to dobře poznáte, pokud se pohybujete po festivalech typu Comic-Con nebo třeba Fantasy Fest a tak dál. Vždycky tam jsou ty fanoušci zarytí toho Star Treku, má to poměrně silné podhoubí, lidé se rádi na to pořád dívají, rádi dělají takový ten cosplay, protože převléknout se za někoho ze Star Treku je poměrně jednoduché, potřebujete jenom ten trikot a ten odznak.
0: A přitom to vypadá dobře, že?
1: A přitom samozřejmě, protože vypadá to jako výborně a ještě je dost často vidět, že lidi fascinují ty různé lodě, podobně jako ve Star Wars, lidé rádi staví makety těch lodí, tak u Star Treku taky, protože ty lodě jsou vizuálně nesmírně zajímavé, tak fanoušci rádi staví ty jejich modely.
0: Mám pro tebe jako neuvěřitelně provokativní otázku, ty už jsi to jako zmínil, ale je lepší Star Trek nebo Star Wars?
1: Tak já si myslím, že to jsou dvě vlastně takové jako kategorie. No. Ještě navíc Star Wars teda vznikly o 10 let později, takže tam je potřeba si říct, že měli takový jako trošku technologický náskok, když ty triky těch prvních Star Wars byly taky poměrně zastaralé. Ale jak říkám, ten Star Trek, ten je trošku na jakoby takový politický seriál, to znamená, že se lítá na ty planety, tam se řeší politické, sociální věci. Star Wars je spíš takový jakoby archetypální film nebo série filmů o tom, že je vyvolený hrdina, který bojuje proti zlu, který je zároveň jeho tatínek. Takže jsou to trošku jakoby jiný věci, obojí je to z budoucnosti. Já mám raději Star Wars, protože mám radši toho osamělýho hrdinu, který bojuje, nebo s hrdinou, s kamarádama, který bojuje proti zlu, ale tím vůbec nějak neumenšuju vliv toho Star Treku. Já si myslím, že ten Star Trek pořád to svoje místo má a že pořád to poselství jako svoje má, i když se samozřejmě během času jako posunul. A už to není western, už to je prostě společenský seriál.
0: Vojto, jenom mě teďka opravdu, kdybych se náhodou mýlil, ty jsi překládal Star Wars, že?
1: No, Star Wars jsem překládal vlastně od 8. epizody a všech seriálů, vlastně překládal jsem Star Wars, no ano.
0: Jak moc si člověk musí při překladu takových filmů vymýšlet? Mířím jako tím směrem, že sci-fi znamená jako úplně jiný svět a jiné pojmy, názvy a podobně. Jak často člověk musí opravdu jako z ničeho vymyslet něco?
1: Tak a teď je otázka, vlastně jestli se pohybujeme právě třeba v těch Star Wars nebo Star Trek, nebo ještě máme Stargate, jo, to je hodně podobný. Aha. A teď některé ty seriály jsou vědečtější a některý míň. Star Wars jsou třeba vědecký míň a Star Trek je vědecký víc. Takže když se překládá Star Trek, tak se musí zjistit, jestli ten termín, který se vám zdá, že ho neznáte, jestli ho náhodou neexistuje, jestli to náhodou není vědecký termín, což dneska je poměrně jednoduché, protože letíte na internet, buď se zeptáte umělé inteligence, nebo se zeptáte Wikipedie, která bývá někdy přesnější, a vlastně zjistíte, jestli ten termín už neexistuje, a pak už ten termín jakoby najdete, nebo kontaktujete nějakého vědce, což překladatelé dělají běžně, a zeptají se, jak by se to jmenovalo česky, anebo necháme to anglicky. Co se týče Star Wars, tam, kde je větší ta mytologie a jsou tam třeba mýtičtí tvorové a tak dále, tak tam se to dělá tak, že my máme taky jakoby triumvirát, já jako překladatel filmu, pak tam máme překladatele komiksů a knížek a pak tam máme předsedu Czech Star Wars Universe a tam se vždycky dohodneme, jak by se třeba ta příšera nebo jak by se třeba ten tvor nebo ta loď měla jmenovat, tak aby to vyhovovalo všem, to znamená běžnému diváku, aby se to dalo použít v knížkách a aby to vyhovovalo i fanouškům, to znamená, aby to zapadalo do toho kánonu. Pro mě jako překladatele je vždycky nejdůležitější, aby ten název byl co možná nejkratší, protože možná vaši posluchači nevědí, ale angličtina je kratší jazyk než čeština. A my, když děláme dubbing na synchron, tak my musíme mít stejný počet slabik a ideálně stejný počet retnic. Takže to je pro mě důležité.
0: A jo? Druhá věc je třeba to, aby když vymýšlíš název nějaké takové obludy, tak aby to mělo ten švih, že jo? Aby to,
1: no,
0: aby to jako znělo. Aby...
1: Samozřejmě, určitě.
0: To, Klingon zase, třeba.
1: Ano, to Klingon, ten je v angličtině, ale to jako už mají samozřejmě vymyšlený, aby to bylo jako zajímavý, zejména proto, protože je potřeba, aby se prodávaly hračky dobře a ty se musí dobře jmenovat. A zároveň, když třeba si představíme, že Star Wars je vlastně, jak říkal George Lucas, primárně určené pro chlapce okolo 12 let. Já jako vím, že jsou diváci starší, kteří mají rádi Star Wars, to je v pořádku, ale primárně George Lucas to zamýšlel takhle, tak je potřeba si představit, když ty kluci si spolu hrajou třeba v lese nebo v parku a teď se titulujou těma různýma názvama, jménama. Tak to musí znít dobře, prostě musí to být, jakože že chceme být ten hrdina, nebo případně chceme být ten antihrdina, protože prostě ten zlý musí jmenovat Darth Vader, to prostě kouká úplně ta smrt, nebo Darth Sidious, což je taková ta zákeřnost, musí z toho být úplně jasné, aby ty diváci se chtěli s tím filmem stotožnit, aby se v něm našli.
0: Já si dovolím na závěr ještě odskočit trošičku jako do jiný fantazie. Jak jsi na tom, Vojto, ty s mimozemšťanama? Věříš na ně nebo ne?
1: No, já jsem na ně vždycky věřil a když jsem byl malej kluk, tak jsem na ně věřil hodně a musím říct, že mě hodně tehda bavili Četníci a mimozemšťané, což byl francouzský film, který byl s šílenými triky a tam ty mimozemšťané byly zajímavý tím, že když se do nich bouchlo, tak oni duněli, protože byli ze železa a museli pít olej. Mm-hmm. A já tehda, když jsem byl malý dítě, tak jsem chodil a různě jsem zkoušel lidi, jestli na to jako nedunějí. Takže já jsem si jako malý dítě hodně přál, aby mimozemské civilizace existovaly. A potom, když jsem viděl ETho, tak to jsem samozřejmě byl úplně pro. Ale musím říct, že dneska už jak jsem zestárnul, tak mě baví jakoby větší sci-fi, kde vlastně ty mimozemské civilizace jsou vykreslovaný jako realističtěji a to teda tak, že pravděpodobně, kdybychom se s nějakou měli střetnout, tak by to pravděpodobně nedopadlo úplně dobře, protože by byla pravděpodobně vyspělejší a zřejmě by se to odehrávalo někde v takových těch intencích, jako když kolonisté z Británie a ze Španělska a Portugalska potkali původní obyvatele Amerik, tak my bychom byli ty původní obyvatele Amerik. Takže tyhle ty sci-fi, ty mě jakoby baví a já teda musím říct, že když se v noci podívám na oblohu a já žiju v přírodě, takže já ji vidím, tak a vidím tam ty miliardy hvězd, tak já jsem přesvědčený o tom, že prostě statisticky je nutný, aby někde v těch galaxiích ten život existoval, jenom je prostě zatím tak daleko, že nejsme schopní si s ním jako popovídat. Teď, jak jsem říkal, je ještě otázka, jestli když někde existuje, jestli bychom teda na sebe měli upozorňovat.
0: Říká Vojtěch Kostiha, který věří na mimozemšťany a já věřím, že se zase někdy v budoucnu, Vojto, uslyšíme. Moc díky, že jsi na nás i tentokrát udělal čas a přeju spoustu dalších bezva překladů, ať už s mimozemšťanama nebo bez. Hezké ráno.
1: Děkuji, nashledanou.

0: Nebojte, holka, kluci, na zvídavce jsme nezapomněli. Eva Sinkovičová se svým zvídavcem už je připravena. Tentokrát o legendách a mýtech, tak přeju fajn poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Mýty, neboli báje a legendy, jsou vlastně příběhy, které si v dávných dobách začali lidé vyprávět a vložili do nich své představy o vzniku světa, člověka, o pro ně nevysvětlitelných přírodních jevech a o pozemském i posmrtném životě. Věda, která se studiem mýtů zabývá, se jmenuje mytologie. V mýtech často vystupují kromě hrdinů, bohů a prostých lidí také příšery a bájná stvoření. Podivných tvorů se zvláštními schopnostmi je v bájích mnoho. Pojďme si představit pár z nich. Možná vás při odhalení původní legendy napadne, proč si je asi lidé vymysleli, nebo si vzpomenete, v kolika dalších příbězích ještě vystupují. Medúza se objevuje v řecké mytologii a je popisována jako okřídlená žena s hady místo vlasů, která promění v kámen každého, kdo se jí podívá do očí. Nakonec se jí podaří usmrtit díky štítu, který Perseus použije jako zrcadlo. Uvidí v něm medúzin odraz a podaří se mu useknout jí hlavu, aniž by se na ni podíval. I po její smrti slouží její hlava jako strašná zbraň, která mění lidi v kámen. A co takový Minotaurus? Bestie s lidským tělem a býčí hlavou, který se narodil ze spojení bílého býka a krécké královny. Po jeho narození pro něj nevlastní otec nechal postavit bludiště, kam ho uvěznil, aby ho skryl před zraky poddaných. Nakonec byla i tato příšera zabita. Hrdina Tézeus dostal kouzelný meč a klub konití od princezny Ariadny a díky těmto darům se dokázal v bludišti vyznat a Minotaura porazit. Určitě nesmíme zapomenout ani na Kerbera, trojhlavého obrovského černého psa, který hlídá vchod do podsvětí, aby tam nepronikl nikdo nepovolaný, tedy živý. Samozřejmě se ale párkrát povede Kerbera ošálit, například usne díky medovému koláči od Sibily nebo je očarován Orfeovým zpěvem. V mýtech nechybí také obři, třeba ti s jedním okem, kyklopové. Údajně bydleli v jeskyních a byli nevzdělaní a suroví. V některých bájích kovají hromy a blesky, jinde luky a šípy a přilbu neviditelnosti. Zdá se, že i když mají jen jedno oko, jsou to zdatní chlapíci. Zvuky vycházející z nitra sopek jsou připisovány právě kyklopům, kteří zrovna na něčem pracují. Někteří vědci zabývající se mytologií se domnívají,

0: že kyklopové v pověstech jsou ve skutečnosti kovářské spolky. Legenda o jejich jednom oku mohla vzejít z pozorování práce skutečných kovářů. Ti totiž nosili přes jedno oko pásku, aby zabránili odlétání jisker do obou očí. Existují také teorie, že si lidé kyklopy vymysleli proto, že na Krétě a na Sicílii nalézali lebky pravěkých trpasličích slonů. V lebce byl otvor pro chobot, který jim mohl připomínat jediný oční důlek. A protože s jinými slony v minulosti neměli zkušenost, mohli si nálezy vysvětlit takto. Jak vidíte, známé příšery mají často původ v mýtech a bájích. Když ho budete znát, nebudou vás už děsit. Holky a kluci, pokud chcete o příšerách ukrytých v bájích a legendách někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Proč jsme zatím nepotkali žádné mimozemšťany? Už jsme si před chviličkou povídali o Fermiho paradoxu, tedy jako jednoduše je to myšlenka, že vesmír je plný miliard hvězd, miliard planet, které by mohly být obyvatelné a život tam měl teoreticky spoustu času na to, aby vznikl, a přesto kolem sebe vidíme a slyšíme jenom ticho. Tím důvodem může být za prvé to, že mimozemšťané neexistují, to už jsme probrali, ale za druhé to může být to, že mimozemšťané existují, ale nemůžeme se s nimi spojit. To může být způsobeno buď to tím, že vesmír je obrovský a jsou v něm jako strašně veliké vzdálenosti, i kdybyste poslali zprávu rychlostí světa, tak by trvalo tisíce let, než by někam doletěla, a další tisíce let, než by nám dorazila odpověď. Nebo to může být způsobeno tím, že se míjíme v čase. Vemte si, že vesmír existuje skoro 14 miliard let. Lidstvo umí vysílat rádiové signály teprve asi 100 let a jiné civilizace mezi tím mohly vzniknout a klidně zaniknout miliony let předtím, než se na Zemi vůbec objevil člověk. A posledním důvodem toho, proč se nemůžeme s mimozemšťany spojit, i když existují třeba, tak je to, že používáme špatné technologie. My vysíláme rádiové vlny, kdežto pokročilé civilizace mohou komunikovat úplně jinými způsoby, které si dneska vůbec nedokážeme představit. Například pomocí laserů nebo kvantové fyziky. No a třetím důvodem, proč jsme ještě žádné mimozemšťany nepotkali, tedy třetí součástí toho Fermiho paradoxu, je, že mimozemšťané existují, vědí o nás, ale kontaktovat nás nechtějí. Tam existují dvě různé teorie. Buď to nás nechtějí kontaktovat, protože nás chtějí jenom pozorovat z dálky, skoro jako kdybychom byli zvířátka v nějaké zoologické zahradě nebo v nějaké rezervaci, jo? Proto se tomu říká hypotéza zoo. Prostě množte se a dělejte si, co chcete, a my se na vás budeme jenom dívat. Jo? A nebo je to takzvaná teorie temného lesa, která je fakt děsivá. Každá civilizace se prý raději schovává a mlčí, protože se bojí, že by jiná agresivnější civilizace tu naši zničila, což je dost děsivá teorie. To všechno říká Fermiho paradox, a tedy zdůvodnění toho, proč jsme ještě žádnou mimoplanetární, jaksi zemskou civilizaci nepotkali. Pojďme si dát ještě jednu písničku a pustíme si ještě hitparádu.

0: S tím, jak se rozběhl školní rok, tak se samozřejmě rozběhla také naše hitparáda. Jako vždycky můžete hlasovat pro 10 songů plus 2 novinky. A všechny nám představí Klárka Nováková, takové malé ochutnávky.
1: Rekapitulace. Tak tanče, nechce, aby ty si byla
2: další. Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu. 14-letý Jony přichází s novinkou.

0: a ve 313. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Takhle nám hitparáda dopadla minulý týden, jak to bude tento týden, je opravdu jenom na vás, tak hlasujte na našem webu radiojunior.cz. Naše společné ráno se blíží ke konci, já bych snad jenom v rychlosti chtěl ještě zmínit, že za okamžik je tady malá pohádka, jak loupežník Rumcajs šel mance pro jablíčka. Těšit se můžete taky na Ušounovu pohádkovou školku. Z těch highlightů dnes je, myslím, velká pohádka Císařovy nové šaty. V jednu hodinu odpoledne tu bych si určitě nenechal ujít. A nebo taky premiérově Mezi námi zvířaty, nový díl Verči Hájkové, jejím hostem bude veterinář Jiří Urbánek a odpo s Klárkou, teda s Klárkou, s Jančou Richterovou. A to už je všechno. Mějte se fajn, ahoj.
3: Rádio Junior, pohádka.

0: V jednom lese byla jeskyně. Žil v ní loupežník Runcajs se svou hospodyníkou Mankou. Jednou seděl Runcajs na mechovém sedátku před jeskyní a kudlou si dlabal novou fajfku z bukového kořene. Manka zatím obírala mšice z jabloňky Plániky, která náhodou vyrostla v lese. Na Plánce zrála jablíčka, ale malá, kyselá, zkrátka na nic.
1: Runcajzi, slyšíš mě? Poslyš, Runcajzi, nešlo by jablonce nějak domluvit, aby na ní rostla pořádná jablka?
2: Ha, to by ses, Manko, načekala. Nejdřív bych musel stromek oroubovat a pak by si spočkala ještě pár let.
1: Tak víš co? Tuhle máš pětník a dojdi do města pro červené jablíčko.
2: No, to by byla krása. Co pak loupežník smí něco kupovat? Já vím o parádním jablíčku v zámecké zahradě. A já ti ho přinesu docela zadarmo, Manko.
1: Už abys běžel.
2: No počkej, počkej. Ta věc není tak jednoduchá. Na to já se musím pořádně připravit.
0: A Runcajs zastrčil hotovou bukovou fajfku do kapsy a začal si do ní míchat tabák. Byl to pravý loupežnický tabák. Hrst žaludů, otýpka kopřiv a hrst síry. Hotový tabák schoval do pytlíku, zbytkem si nacpal bukovou fajfku a vypravil se do zámecké zahrady.
2: Já jednu nohu napřed a druhou za ní. Tak, no, plot tu mají pořádně vysoký. Ha, ale stromy jsou pěkné a ta jablíčka, tamhle to. Až ve vršku je nejhezčí. Jenže, jak na něj? Zatřesu stromem, jabka budou padat do trávy. Kde pak třást? Drží jako přišité.
3: Nech toho, loupežníku!
2: To se to poroučí z okna, co? A kdo pak, paničko, račte být?
3: Já jsem kněžna a tohle všecko jsou má jablka a to nejhezčí taky.
2: No děláte řeči pro jablíčko. Co já se pro něj nadřel a pořád ještě visí na stromě.
3: A taky tam zůstane.
2: A co když tam kněžno nezůstane?
0: Jak loupežník Runcajs tohle řekl, strčil si do úst bukovou fajfku nacpanou loupežnickým tabákem. Trochu to ještě přitlačil palcem a sáhl do kapsy pro sirky. Škrtl sirkou, zatáhl z fajfky a z fajfky zahrnělo. To ten loupežnický tabák. Schodilo to zámecký komín, kněžna popojela strůnem až ke dveřím a červené jablko sletělo Runcajzovi rovnou do klobouku. Runcajs strčil fajfku do jedné kapsy, jablko do druhé a chce se vypravit zpátky k Mance. Jenže zas to zkazila ta kněžna.
3: Protože si mě, loupežníku, neposlechl, tak já na tě pošlu generála.
2: I třeba dva, abych s každým zaměstnal jednu ruku.
3: Tak já na tě pošlu 4 generály a 4 pluky dragounů.
2: Krucajda, chlapci, není vás na mě moc? Tu máš jednu, já ty taky. Počkej, tu kapsu mi neutrhni, mám v ní jablíčko pro Manku. A je vás pořád víc a těch kopí člověk pro ně nemůže kloudně udělat krok. To se to bojuje, když máte šavle a já jen holé ruce. Tak to bych měl asi prohraný. A co pak se mnou vyvedete teď?
0: Odvedli ho rovnou před kněžnu. Ta mu nejdřív vzala jablíčko a sirky. Potom pomalu okusovala jablko a přemýšlela, co s Runcajzem provést. Nakonec zahodila ohryzek do zlatého truhlíku.
3: Už jsem na to přišla.
2: Ajej.
3: Jak vidíš, sedím na trůně, ale když se odstrčím víc na krajíček, je na trůně místo ještě pro jednoho. Runcajzi, já tě za trest udělám knížetem.
2: Ej, ale to přece nejde. Vždyť já mám v lese Manku.
3: Tak, nejdřív mi ho pořádně oblíkněte, pak ho poučte, jak se dělají poklony a nakonec ho naučte tancovat po francouzsku.
0: Hned přiskočilo 27 sloužících a na mrknutí měl Rumcajs na hlavě kudrnatou paruku a oblíkli ho do atlasového kabátku a kalhot a na nohy mu obuli střevíce s briliantkem. Jen fousy mu nechali, aby si zůstal aspoň trochu podobný a měl do čeho bručet. Vlastně jen čirou náhodou mu zbyla v rukách buková fajfka a u pasu pytlík s loupežnickým tabákem. Jenže Sirky neměl stejně.
3: Nejdřív ho naučíme klanět se. Tak, Rumcajzi, pravou nožku dopředu, levou pokrčit v kolínku a pěkně se zhoupnout v bocích.
2: To se snadno řekne, ale která noha je pravá?
3: Ta, kterou si v lese kopal do šišek, trdlo.
2: Člověka tu jen urážejí, člověk se tu nikoho nedovolá a musí se opičit po opici.
3: Hudba. Rumcajzi a pěkně po francouzsku. Poklonka a otočit. Raz a dva. Raz a dva. Levá, pravá. Tři a čtyři. Tadady. Ramtadada.
2: Jo, ramtadada. Copak jsem medvěd, abych se točil do kolečka a všelijak trdloval.
0: A musel se klanět a musel tancovat, protože kněžna vždycky měla při ruce čtyři generály a čtyři pluky dragounů. Rumcajzova hospodyňka Manka zatím seděla v lese před jeskyní a čekala na červené jablíčko. Rumcajz nešel a nešel. Tak se Manka za ním sama vypravila k zámku. Postavila se k oknu a tajně se dívala, co tam s Rumcajzem všecko vyvádějí.
3: Rumcajzi, z tebe uděláme kavalíra. Já ti podám svůj střevíc a ty ho pěkně políbíš na špičku.
2: A to tedy už ne. To já bych si nikdy nesrovnal se svou loupežnickou ctí líbat někomu boty. To já vám tu kněžno radši vyvedu takovou věc, že na to budou vzpomínat ještě vaši pravnoučkové. Tuhle je fajfka a tuhle tabák. Pravej loupežnickej. A já tu fajfku nacpu. A já tu fajfku zapálím. A udělá to takovou ránu, že z tohohle zámku zbudou jen hamcáry.
3: Jenže to bys, Rumcajzi, musel mít Sirky.
2: Ha, to je pravda. To bych tady musel mít Sirky. Bez Sirek tu ránu nedokážu.
3: Hop, Rumcajzi, chytej. Střevíc. A pěkně polip špičku.
0: Jenže Manka se pořád dobře dívala oknem. A když uviděla, jakou chystá kněžna loupežníkovi Rumcajzovi pohanu, rychle se spustila na kolena. A hledala kolem sebe rukama v trávě, až našla dva bílé křemeny. Namířila si a šup s nimi do otevřeného zámeckého okna. Už letí.
1: Chytej, Rumcajzi!
2: A co pak, Manko?
1: Ale ty dva křemeny, hopla!
2: A hopla! Stokrát ti, Manko, děkuju! Tak, kněžno, a teď to všecko bude docela jednoduchá věc. Tuhle je nacpaná fajfka a tuhle je křemen a tuhle druhý. A když já s nimi o sebe takhle křísnu, vydá to jiskru jako od Sirky.
0: A fajfka pouchla jako hrom. Kněžnu to vystrčilo i strůnem až na dvorek. Dvořanům ulítly paruky. Ze všech zámeckých oken to sršelo jako rachejtle. Pak ještě dlouho třeskali a prskali drobnější rány. Runcajs vyběhl ven ze síně, kde už mu od toho začaly chytat fousy. Venku na něj čekala Manka. Vzal ji za ruku a odvedl ji do zámecké zahrady. Manka si tam vybrala jiné, nejkrásnější červené jablíčko. Runcajs zapálil ve fajfce do třetice. Ale jen maličko, jen co by to srazilo jablíčko Mance rovnou do klína. A šli spolu do lesa a tam v jeskyni spolu dál hospodařili.

0: Rádio Junior.
1: Je, opice!
2: Ty vogine, to je stádo hroků, to jsou hroši!
3: Pozor, had!
4: Nebojte, to je krajta tygrovita, ta nekouše!

den forskuten. Jou, pešníci jsou volání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pešníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Žádný neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: idej. Jsem cukr, dej, jsem krouby, seď. Formánku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě poškubem.
1: Pohádkové poklady.
2: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
2: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
2: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Posloucháš? Rádio Junior.
1: Víte, děti, co bych nikdy za nic nevyměnil, bez čeho se vlastně ani dobře nedá žít. To jsem nikde nekoupil a nikde nevyženil. Kdo to ví, ať odpoví, ať má dušička klid.

Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda

0: Od 14. září vysílá Radio Junior úplně nového Hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc.
2: A ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali, pomoct.

0: podzimné, tam je plačtivý den. Pěkně tě,
1: pěkně tě
0: prosíme,
1: prosíme,
0: počkej,
1: počkej.

0: Ahoj, kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Ušoune, kamarádi, dneska si spolu vyrazíme na hřiště.
0: Babovičky, mám lopatky, bagr, sklápěčku.
2: Kruci, na mě káplo.
0: Co pak si říkala, Jani?
1: Ale poslechni si to sám, Ušoune, a vy, holky a kluci, poslouchejte.
0: Naše dnešní hádanka?
2: Přesně tak.
0: Ušounova hádanka.
1: Tak, co pak, kamarádi a Ušoune, slyšíte?
0: Aj. Tak si to řekneme, holky a kluci, zase spolu. 3, 2, 1. Prší.
1: No, výborně. Výborně jste to uhádli, holky a kluci, ale taky nám déšť překazil plány.
2: A co to slyšíte teď?
0: Kamarádi, my to přeci víme. 3, 2, 1, bouřka a já ještě dodávám hromy a blesky, třesky, plesky.
1: No, uhádli jste skvěle, ale co teď? No, tak já nevím, Ušoune, tak si asi místo výletu na hřišti dáme písničku a vymyslíme, co podnikneme pod střechou.
0: No tak dobře. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A jestli si myslíte, že máte porouchané rádio, protože vám v něm šumí, tak to tedy nemáte porouchané rádio, ale prší. A to takhle krásně, krásně někdy, ale někdy nekrásně šumí.
0: Ale vždyť to kamarádi vědí, hádanku vyluštili bezvadně. Tak teď si zacvičíme s počasím.
1: Já, Jani, ty myslíš, že to jde? Že si jako zacvičíme s počasím? To by mi hned vylepšilo náladu.
0: Však uvidíš.
1: No tak to už se těším. Ušounovo cvičení.
0: Tak, holky a kluci, představte si, že je krásný den a vy jste sluníčko a natahujete ručičky jako paprsky do všech stran, abyste paprsky zahřáli zemi.
1: A na ní jsou přeci lidi a zvířátka a taky jsou tam Jany a Ušouni.
0: Tak. Paráda, natahujte pěkně ručičky do všech stran, protože jste sluníčko a vaše ručičky jsou paprsky.
1: Jo, jde vám to parádně?
0: Tak, a teď se jako sluníčko mrkněte na tu naši zemi ze zhora. Udělejte si rukou kšilt.
1: Jako když nechcete, aby vám do očí svítilo sluníčko, a dívejte se na své nožky pěkně na podlahu.
0: Prostě jukejte dolů na zem, jako to dělá sluníčko.
1: Tak a pozor, právě už nejsme sluníčko, ale proměnili jsme se v mráček.
2: Tak se pořádně zamračíme a řekneme si, že trochu napršíme.
1: Jo, dáme před sebe ručičky a naše prstíčky budou dešťové kapičky.
0: Tak a pršíme co nejvíc nahoře a ze zhora pršíme až k zemi.
1: Jo, přesně tak. Já ovšem mrskám 8 prstíky, protože jako správné strašidílko mám na každé ruce jenom 4. Ovšem holky a kluci můžou hýbat všema deseti, jo? Protože vy lidé máte výhodu. Vy máte na rukách prostě dohromady 10 prstů, no.
0: Tak, Ušoune, všechny prstíčky nám mrskají a dělají kapičky.
1: Jo.
0: A hýbeme teda prstíky.
1: Panečku, to pršákuje. Super, jsme a jste šikulové.
0: I ty jsi hezky pršel, Ušounku. Chceš za odměnu pohádku?
1: No jasně, chci. Prosím. A děkuju.
0: Není zač. Mám tu jednu o 2 dešťových kapkách.
1: Ušounova pohádka.

0: Dvě dešťové kapky. Začíná pršet. Tohle nebylo vzdálené hřmění, ale rozhovor dvou dešťových kapek. Pro vás, co jste nerozuměli, ho pustíme ještě jednou zpomaleně.
1: Jo, to je krása, ten svět pode mnou.
2: Je, tak se mi tu nemotej a zmiz někam co nejdál. To ses musela vykulit z mraku hned vedle mě.
1: Vyskočila jsem v pravou chvíli, proto jsem na rozdíl od tebe, kapkoviče krásná. No ty jsi měla v mraku ještě zůstat, ty nudle.
2: Jestli chceš něco vědět, tak si hnusně bachrata. Padej jinam.
1: Já nepadám, já letím. Ty padáš, i vypadáš jako přeseknutá kroupa. Co? A zacláníš mi tak, že se nemůžu třpitit.
2: Co? Třpitit? Ty? A jako co se chceš třpitit?
1: Jako perla.
2: Jako perla? Ty nádhero pihatá. Buď ráda, že se nevidíš. Máš na sobě tři pihy prachu a hraješ si na královnu krásy.
1: Ty si na ní hrát nemůžeš, když jsi celá matná.
2: Trhni si nohou.
1: Proč se s tebou vůbec bavím? Já se s tebou bavit nezačala. To by mě ani nenapadlo.
2: To si píš, že řeknu všem kapkám, jaká jsi nafoukaná nána.
1: Jen si posluš, každý pozná, že s tebe mluví závist. Chudinko!
0: V rybníce, v tom moři vody, už nikdo nenajde kapku ani hubenou, ani bachratou. No řekněte, má cenu ztrácet čas hádkami, když ty nejkrásnější chvíle jsou většinou tak krátké?

0: holky, kluci, stále posloucháte dnešní uplakanou Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ne, že bychom tu s Janou plakali, to jenom já jsem měl trošku špatnou náladu. To my jen tak nepláčeme, ale to se tak říká, když prší, jo? Říká se, že je uplakaný den.
0: Nás ale i takový den baví, veď, Ušoune?
1: No jasně.
0: A to ještě nevíš, jaké mám překvapení.
1: Překvapení, no to je krása.
0: Představ si, Ušoune, že v rádiu byly děti z mateřské školy Čtyřlístek, Veverky a Myšky a vymysleli pro tebe úkoly.
1: Jo, no super, takže dneska to není Ušounův úkol, ale úkol pro Ušouna, jo.
0: Přesně tak. A já ty úkoly samozřejmě splním s tebou a vy si to, holky a kluci, taky zkuste s námi.
2: Já jsem Jasmínka, mám pro tebe úkol. Zavři oči a dělej holubičku.
1: Jo, počkat, stoupnu si na jednu nohu, druhou natáhnu, sám se předkloním, ruce do strany jako křídla, já skoro letím, Jani.
0: Já to zkusím taky.
1: No to byl krásný úkol, no koukám na tebe.
0: Stojím na jedné noze, druhou mám vzadu, držím. Málem jsem spadla.
1: No ale ty jsi to nakonec taky zvládla. No tak to si můžeme odškrtnout. První úkol máme za sebou a teď další, tak co?
2: Ahoj, Ušene, já jsem Adelka a mám pro tebe úkol. Zavři oči a skákej na jedné noze a pak ještě mám pro tebe jeden. Musíš skákat přešvihadle do 10.
1: No tak, Adélko, tak víš co, já to všechno zvládnu dohromady. Já si zavřu oči, zacpu nos, budu skákat po jedné noze pěkně přes švihadlo, teda tak to ještě uvidíme, jo? Tak pozor, 10krát, jo? Takhle, hele. Hop. Hop. To byl ale těžký úkol, ale viděla jsi, Jani, jak jsem to všechno zvládl dohromady?
0: No jasně, a já koukám, že to dělají i holky a kluci, kteří nás právě teďka poslouchají.
1: No jistě,
0: pojďte si ještě jednou zaskákat.
1: Jo, tak jenom budeme hopsat do 10.
0: Jasně.
1: Tak. Jako když skáčeme přes švihadlo, protože někdo nemá hned po ruce švihadlo.
0: A já už jsem si ho vyčarovala.
1: Jistě. Tak, holky a
0: mám
1: kluci,
0: ho jako.
1: Jako držíte švihadlo, já ho totiž mám, Jana ho má taky jenom jako, jo, a budeme skákat 10krát. Na jedné noze, nebo na obou, radši na obou, viď?
0: Na obou, já bych spadla.
1: Abychom nespadli třeba,
0: tak.
1: Že jo? No,
0: tak
1: pozor, 3, 2, 1, teď. Hop. To bylo něco, holky a kluci, vy jste tak šikovní. A Jana je taky šikovná.
0: Jsem to pěkně.
1: Pochválili. No a teď si za odměnu dáme mou oblíbenou písničku o dešti. Prší, prší.

0: kluci, posloucháte Úšou novou pohádkovou školku?
1: Úšonku, prší ještě?
0: Ještě jo, ale nám to vůbec nevadí, viď?
1: No tak zatím můžeš holkám a klukům ze čtyřlístku ještě odpovědět na otázky. Možná třeba zajímají i ostatní kamarády.
0: No jasně, klíďo, píďo. Tak holky a kluci, co vás zajímá?
2: A chci se tě zeptat, jestli se plišovej od narození.
0: Jestli jsem plišák? No jasně, jasně, že jsem plišák a dokonce mám zakroucenou plišovou anténu.
1: Tak další otázka.
3: Čoune, já jsem pivník a mačovat zmrzlinu.
0: Jo, zmrzlinu, zmrzlinu, zmrzlinu i zmrzlinu mám rád. To je ale krásná otázka. Ty jsi takovej šikovnej mrňoulínek. Já jsem taky šikovnej mrňoulínek, víš, tak já tomu rozumím. No jasně, že miluju zmrzlinu. A úplně nejradši mám takovou tu modrou šmoulovou, jako je moje anténa.
1: A kdyby vás to, kamarádi, zajímalo, já mám nejradši oranžovou Úšounovou.
0: Jo, jo, jo, jako já mám tlapky.
4: Ahoj, Úšoune, proč máš velký uši?
0: No proč mám velké uši? Správná odpověď by byla, abych tě lépe viděl. Ale pozor, já mám velké uši proto, abych si na ně viděl. Ne, abych si na ně mohl sednout. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě jsem se tak narodil. No, to je ta odpověď úplně ze všeho nejlepší. Každý jsme nějaký. No, ale otázka to byla výborná.
4: Ahoj, Úšoune, umíš počítat do nekonečna?
0: Jo, do nekonečna, no počkej, tak to já ti to vysvětlím. Nekonečno se píše jako taková ležatá osmička. Jo, a já jsem jako ležatý Úšoun, když chci spát, tak počítám ovečky a to je do nekonečna. Nebo Jana by ti určitě řekla, že do nekonečna žbrblám, frflám a pořád zlobím a vyrušuju, když mám dobrou náladu, i když jsem zlo toho jako nešťastnej nebo nabručenej. Prostě já jsem pořád do nekonečna Úšoun, Rušoun, víš?
1: A já bych vám to, holčičky a kluci, taky řekla, Úšoun tuhle chtěl počítat a brblat a povídat a smát se do nekonečna. Ale já už jsem ho musela zastavit, protože byl večer a museli jsme jít spát. Tak třeba to někdy vyzkoušíme.
0: No, no, no, no, no, ale teda já vám řeknu, že počítat do nekonečna, to je na usínání to úplně nejlepší, co můžete udělat.
4: Ahoj, Úšoune, máš copánky?
0: Já a copánky? Ale počkat, počkat, to vůbec není špatná otázka, protože já sice nemám copánky, ale mám pěkně zapletenou anténu. Já mám na ní uzel, vždyť to je teda pěkný copanisko, když na to přijde.
1: Holky a kluci, Úšoun už vám řekl úplně všechno. Bavilo tě to, Úšoune?
0: Jo, jo, jo, jo, jo. Moc mě to bavilo. Holky a kluci, moc mě bavilo vám v dnešní pršivé školce odpovídat na otázky. Ale jestli máte ještě nějaké, tak jsem s nimi. V některé z příštích školek vám na ně moc rád odpovím.
1: A teď už si dáme další deštivou písničku.
0: Úšounova písnička.

0: holky a kluci, posloucháte Ušaunovu pohádkovou školku. Ano, Jani, pořád prší, jestli ses mě chtěla na to zeptat.
1: No, chtěla.
2: Tak víš co, Ušaune, až se za chvíli rozloučíme s kamarády, půjdeme se podívat na poklady, které jsou schované na půdě.
0: Jo, to je dobrý nápad. Jen vás ještě, holky a kluci, moc prosíme o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte, jak prší.
0: Jo, třeba můžete namalovat i ty třesky, blesky, třesky, plesky, nebo klidně, jak svítí sluníčko.
2: Jasně, a až ty hromy, blesky namalujete, pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio, však oni už to dospělí dávno umí.
0: Jo, přesně, oni si s tím poradí. A víš, co mě napadlo? Že když nám jednou děti na mobil naspívali písničku, tak proč by mi nemohli na mobil namluvit právě nějakou otázku nebo úkol? Co ty si o tom myslíš?
2: To je prýma nápad.
0: No, a my potom buď za obrázek, nebo za otázku, nebo za úkol někomu z vás pošleme odměnu. Co ty na to?
2: Jasnačka. Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Ahoj holky, ahoj kluci, až bude po školce, tak běžte ven za každého počasí, protože ve školce, ale i venku je moc krásně, když prší. No a my se na vás zítra zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušaun Rušaun.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme moji oblíbenou deštivou písničku Zpívat jako déšť, kterou nám zaspívá Jiří Korn.
0: Je, to je ale krásná ta písnička, jo. Ušaunova písnička k tanci.

0: radosti.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub.
0: Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Do pole!
0: Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už je dole!

0: leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen, tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.
1: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.

Opuszczen, Odessa, 15.

0: nost ty.
1: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
3: V Dánsku našli největší vikingský poklad. Celkem přes 700 stříbrných předmětů o váze 18,5 kg obsahuje nově objevený poklad, který byl uložen do hliněné nádoby někdy v 9. století. Našel ho náhodou muž z městečka Rebild, když začal stavět novou terasu. Mezi nálezy bylo malé tohorovo kladivo, desítky mincí, náramky i stříbrné pruty. Zajímavé je, že poklad obsahoval mince z různých koutů světa, což podle vědců dokazuje, že Dánsko bylo ve vikingské době propojené nejenom s velkou částí Evropy, ale i s oblastmi daleko na východě. Česká tenistka Linda Nosková dnes sehraje další zápas na US Open. Tento turnaj patří ve světě tenisu k těm největším a nejprestižnějším. Linda Nosková je v tuto chvíli poslední českou nadějí. Lehké to ale mít rozhodně nebude. Dneska se v 17 hodin a 30 minut utká s obhájkyní titulu běloruskou Arinou Sabalenkovou. Doposud se tyto dvě hráčky potkaly na kortu třikrát. Vždy zvítězila Sabalenková. Dneska se na jediný den vrátí typicky letní teploty. Ty vystoupají na 29 až 32 stupňů a bude celkově jasno nebo polojasno.

místo pro dva, prosím, jedno místo pro dva. Jen si sedněte. Jak vidíte, kavalíři ještě nevymřeli. Vážení cestující, jestli jsme všichni, tak můžeme vyrazit. A pozor!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Děláte si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti i známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.

zatápieť. Budu v moři chodiť po dne, uvidím tam vážne hodne ryb. Už teď umím na dne vany najít knoflík zatoulaný, až já budu velký, půjde mi to líp. Někdo snad touží být obchodník,

holky, kluci, rodiče a prarodiče. Druhý týden v září se Jičín mění na velkou pohádkovou říši. Startuje totiž festival Jičín město pohádky. A Rádio Junior u toho nebude chybět. Ať už ve vysílání, nebo přímo na místě. Za Junior se v Jičíně představí rozhlasový skřítek Hajaja. Ve vysílání i na místě uslyšíte redaktorku a moderátorku Terezu Rašovou. Těšit se můžete na páteční pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. V sobotní Lenivce rozpohybuje rozhlasová rozcvička v režii moderátorů Rádia Junior Jany Richterové a Jiřího Kohouta. Následovat bude koncert Rádia Junior Kája a Bambuláček. A nejen to, mrkněte na stránky festivalu pohádka.cz nebo dorazte do Jičína od 9. do 12. září. Více na radiojunior.cz.

0: zahrádky gorilí.
1: Nešarej na ní, to vypadá.

0: Ťapku vařečkou lek tvary míchá, pod fousy mu mlází zaklínadla.
1: Ze štiky vyrábí elixír ticha, simsalabim
0: šeptá do zrcadla.
1: Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šetruhlu i klíč.
0: Potom si oblékne plášť zadí

až se z toho unaví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploud ví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploud ví. Bez ploud ví, bez křídel, pitná voda.

velbloudví, co je život bez ploutví. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si

na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy. Smažený či do salátu, celer to je.

Dneska to má za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

stoupá kyslík, nežli ze zeleně. A kam vede cesta muže jinam, nežli ženě? Odkud jinut rostou kmeny stromů, nežli z líny? A proč tyž stojí

0: žáci? Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřípka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Junior.
1: Minutové zprávy.
2: V Dánsku našli největší vikingský poklad. Celkem přes 700 stříbrných předmětů o váze 18,5 kg obsahuje nově objevený poklad, který byl uložen do hliněné nádoby někdy v 9. století. Našel ho náhodou muž z městečka Rebild, když začal stavět novou terasu. Mezi nálezy bylo malé tohorovo kladivo, desítky mincí, náramky i stříbrné pruty. Zajímavé je, že poklad obsahoval mince z různých koutů světa, což podle vědců dokazuje, že Dánsko bylo ve vikingské době propojené nejenom s velkou částí Evropy, ale i s oblastmi daleko na východě. Česká tenistka Linda Nosková dnes sehraje další zápas na US Open. Tento turnaj patří ve světě tenisu k těm největším a nejprestižnějším. Linda Nosková je v tuto chvíli poslední českou nadějí. Lehké to ale mít rozhodně nebude. Dneska se v 17 hodin a 30 minut utká s obhájkyní titulu běloruskou Arinou Sabalenkovou. Doposud se tyto dvě hráčky potkaly na kortu třikrát. Vždy zvítězila Sabalenková. Dneska se na jediný den vrátí typicky letní teploty. Ty vystoupají na 29 až 32 stupňů a bude celkově jasno nebo polojasno.

0: Začněte pondělí s humorem.
1: Moderují dva herci, Petr Komínek a Karel Klement, kteří vám zaručí zábavný start dne.
0: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart s Petrem a Karlem.
1: Tam, kde sranda nikdy nespí.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Znáte pohádku Císařovy nové šaty? Je o marnivém císaři, který se nechá napálit a před své podané předstoupí docela nahý. Na motivy Hanse Christiana Andersena ji napsal František Pavlíček, režie Karel Weinlich, účinkují Jiří Sovák, Petr Nárožný, Viktor Price a další. Natočeno v roce 1990.

0: císař přichází. Žádám dvorní radu, aby povstáním vzdala čest jeho veličenstvu.
1: Nebe sažehnejte našemu elegantnímu panovníkovi.
2: Kéž se žezlo v jeho pěstěné ruce výjímá jak zlatý květ.
1: Jeho vláda nechce nad námi prosírá jako baldachín z nejkvalitnějšího sametu.
2: Pro všechny věky a módní epochy.
1: Obdivu našeho i budoucího pokolení.
0: Nám pak neště dopsáno v obdivu se kořit jeho světoznámé atraktivnosti.
1: Jeho ohromující oděvní vynalézavosti.
3: Jak už i nedostižné grací.
4: Děkuji vám, pánové. Zahajuji zasedání a dovoluji pánům rádcům zaujmout vyseděná místa.
0: Dovoluji si podložit jeho veličenstvo z brusu nový polštářek z rajčího peří, lemovaný vzácnou bruselskou krajinkou.
4: Jaký máme dnes program, pane hofmistře?
0: Kalendář státnických úkolů a povinností na příští měsíc.
4: Tak spuste, ať nám to, jak říká náš lid, odsejpá. Na odpoledne mám totiž jednáno přečítání z nejnovějšího čísla módního časopisu.
0: Paní rádcové oznámí hlavní události diplomatického diáře, ale co nejstručněji, prosím.
1: 6. dne příštího měsíce slaví všechen lid narozeniny jeho veličenstva.
4: Podívejme, už zase?
0: Ach ano, utíká to.
2: Na 12. připadá 32. výročí vašeho nejjasnějšího panování.
1: 18. očekáváme přátelskou návštěvu sousedního monarchy.
4: Já jsem zvědav, jaký dar mi přiveze.
0: Šeptá se o hromadě vzácných kožešin.
4: To by arci byla vítaná pozornost k mému svátku.
2: Který připadá na 22.
1: 27. pak vyvrcholí příští měsíc dnem císařské módy.
2: Jehož korunou bude tradiční módní přehlídka.
0: Má vaše veličenstvo nějaké připomínky k tomuto plánu?
4: Jenom jednu otázku.
0: Nasloucháme s dychtivostí.
4: Jak je postaráno o zajištění těch velmi důležitých akcí?
1: O výzdobu se přičiní 20 největších květinářských podniků.
2: Prapory, fábory a mávátka dodá dvorní velkopapírník a pláteník.
4: Na to jsem se neptal.
1: Vojenskou parádu nacvičuje osobní regiment veličenstva. Slavnostní salvy pak odpálí.
4: Ale strčte si za klobou granátníky a bouchání z moždířů. Mně jde o tu nejhlavnější věc.
3: Kdyby nám nejmilostivější císař laskavě tu ráčil napovědět.
4: Zatím tu nepadlo ani slovo o tom, co si k těm slavnostem vezmu na sebe. Císařovo odění je důležitější než prapory a kanóny.
1: O tom nemůže být sporu.
3: Taková věc je nad slunce jasnější.
4: Proto jsme ji považovali za samozřejmost.
0: Vrchní správce císařských šatníků, pan baron Dandy, předložil tyto instrukce. Pánové, čtěte.
1: Ke dní módy se císař oděje do bílého šatu španělského střihu a do purpurové vlečky s hermelínem.
4: K uvítání sousedního krále je bezesporu nejvhodnějším útvarem modrý stejnokroj polního maršálka se zlatými epoletami, žlutou šerpou a vysokým třírohým kloboukem.
2: A k svátku, ať si pak natáhne předloňský háv z obelichaného sametu. K narození nám mu přikrejeme jeho tělo nějakým starým obnošeným loveckým burnusem, na kterém si celou zimu pochutnávali moly.
1: Chtěl bych veličenstvo ujistit, že období molů skončilo už na podzim.
2: Člověče, jste hlupák anebo provokatér?
3: Yeah.
1: Podle raportu nejvyššího šatnáře Dandyho mělo vaše veličenstvo modrou maršálskou uniformu na sobě všeho všudy dvakrát.
5: A ten rozkočný lovecký obleček dokonce jenom jednou.
2: Ale to jsou nepodstatné detaily a výmluvy. V době, kdy civilizované státy vynakládají víc než polovinu svého rozpočtu na ošacení panovníků, vy pro mě míníte nahonem vyhrabat pár hadříků z jedné staré almary.
1: Veličenstvo, Ve 20 sálech vaší nejjasnější šatny stojí 329 ohromných skříní.
5: A v každé z nich nemín 20 obleků.
6: To máme dohromady?
2: Neohánějte se mi tady velkou znalostí malé násobilky. Já vám důrazně poroučím, abyste mi ke každé z výjmenovaných slavností dali ušít zbrusunové šaty podle nejnovějšího střihu. Věříte, řediteli mého módního ateliéru, že ještě dnes večer chci mít na stole jeho návrhy?
6: Ano.
1: Ano?
5: Ano.
1: No, a máme po bouřce.
5: Já bych řekl, že se teprve nad námi začínají kupit mračna.
7: Pánové, jsem nucen konstatovat, že vaše příprava na zajištění konání slavení byla trestu hodně nedbalá.
1: Ale vždyť jste jí sám ráčil schválit, pane hofmistře.
5: Udělali jsme, co bylo v našich silách.
7: A to prostě je žalostně málo. Císařský úředník musí vykonat 3x víc.
1: Ale kdo pak mohl tušit?
7: Dobrý dvorní rada nejenom vytuší, on dokonce předvídá. Už dnes dovede uhádnout zítřejší myšlenky svého panovníka. Teď musíte napnout všechny síly, aby se nám udobřil.
1: Tak teď už mu dokáže spravit náladu leda ředitel módní dílny.
7: Však okamžitě císaři předhodím. Vy mu zařídíte obstarání módních látek, saténů, brokátů, gabardinu, kožešina, krajek. Vypravte povozy na nejvyhlášenější jarmarky přes modu po celém kulturním světě.
1: Ano.
6: Ano, jistě.
7: Já jdu za ředitelem módního salonu, naším děkanem fakulty elegance, šéfredaktorem časopisu Císař a moda a správcem císařské šatny baronem Dandym a pěkně z čerstva ho to strkám k císaři.

0: Vaše veličenstvo, dal bych za to krk, že vám budou fantasticky slušet tyhle přiléhavé nohavičky ze žlutého atlasu, k tomu bílá kmentová košilka s modrými puntíky a na ní zlatě lemovaná vestička s šerpou fialové barvy.
1: Od kdy pak se ke žlutým kalhotám nosí zlatá porta ve vestě, co? Která je už notabene nejmíň 2 roky z módy.
0: No prosím, když na tom císař bude trvat, vybereme jiný barevný odstín.
1: Tohle jsem četl, že fialová je dneska úplně de mode.
0: Tak ji dáme zhotovit v barvičce starorůžové.
1: A takovou jsem měl na podzim. A puntikovanou košili dneska nosí kdejaký hejsek z předměstí.
0: No, v tom případě bych tu měl úplně zcela jinou, ještě atraktivnější alternativu.
1: Ale fuj. Co pak jsem hrobář?
0: A nebo romantickou pelerinku v barvě holubí šedi?
1: Jo, jo, jako popelka ve všední den. Musím vám říct na rovinu, Dandy, že z vaší modní fantazí to jde, zdá se mi, z kopce.
0: Osměluji si namítnout, že mé umění bylo oceněno mnoha řády, spoustou medailí a vyznamenání.
1: Jo, jo, které vám arci udělil kdo? Já, no tak, Takže si ty šmáranice hezky seberte a doříc, kam ji předložíte, fungl nové návrhy. Apartní, atraktivní, avantgardní.
0: Jak ráčíte poručet, veličenstvo?
1: A propos, za necelý měsíc máme den módy s tradiční oděvní přehlídkou. Rád bych o té podívané slyšel něco víc.
0: Dal jsem povolat 4 tucty nejskvělejších manekýnek a manekýn.
1: Ale to už tady bylo. Posledně se tady producírovali taky 4 tucty tuctových panáků. Raději mi prozraďte, jaké módní úbory míníte předvádět.
0: Oděvy pro audienci i do dvorní služby, šaty na plesy, lovecké kroje, vojenské uniformy.
1: No, smuteční háby, svatební vlečky, to znám na spaměť. A říkám vám rovnou, že letošní přehlídka musí být úplně jiná. Jaká tu ještě nebyla, ta musí diváky ohromit.
0: Veličenstvo, obávám se, že není v lidských silách za tak krátkou dobu.
1: Máte na to skoro měsíc, tak si namahejte hlavu. Nebo sežeňte pomocníky, kteří budou nápaditější.
0: Nápad nepřijde na rozkaz jasnosti, spíš naopak.
1: Jestli si na to netroufáte, budu se muset poohlédnout po jiném řediteli módního ateliéru.
0: O nikoli, veličenstvo, obklopíme se předními znalci, napíšeme inzeráty, vyhlásíme konkurzy, dáme vylepit plakáty, že kdo přijde s nejlepším nápadem, dostane... Kolik? 10 dukátů? Není to moc?
1: Napadá, že se tu smlouvat nebude. Slibte tomu, kdo tu soutěž vyhraje, 100. Předsedou poroty budu já, vás jmenuji svým pobočníkem.
0: Ponížené díky za důvěru, veličenstvo.
1: Končím audienci a přikazuju. Ještě dnes vyhlásíme soutěž na nejlepší návrh slavnostní módní přehlídky.

0: Co tu bloumáš?
1: Bráško.
2: Koukám, jestli nezavadím o nějakou práci.
1: Aha. A co pa umíš za řemesla?
2: Vyučil jsem se tkalcem, ale u stavu jsem neseděl, ani nepamatuju.
1: Nechtěl bys mě pozvat na klobásku?
2: Jo, já bych se spokojil se suchou kůrkou.
1: A je. Taky vandruješ s děravou kapsou.
2: Břicho mi vyhrává smuteční marš. A co ty máš za řemeslo?
1: No tak já jich ovládám devatero, kamaráde. A ve všech jsem mistr. Jenomže zrovna teďka pískám kudlu. Hele, co to tady visí za ceduly? Člověče, víš, co tu stojí černý na bílým, že prý císař vyplatí 100 dukátů za dobrý nápad.
2: Jaký nápad? Na co?
1: Na nějakou modní přehlídku. Co tomu říkáš?
2: Nic. Nevím, co to je.
1: A to já jsem na módu kaprňák.
2: Koukám. Loket se ti klube z rukávu, na gatích 6 záplat.
1: Střevíc každý z jinýho páru, hotovej manekin, že jo?
2: A hubu jako šlejfíš.
1: To je, kamaráde, můj hlavní instrument, bez toho bych dávno umřel hlady.
2: Tak, já zas jdu.
1: Kam kvaltuješ? Nechtěl bys jít se mnou do holportu?
2: Co bych ti byl platnej?
1: No, na tobě je vidět, že ti pámu dvakrát Filipa nenadělil. Ale ruce máš jako lopaty a hlavně poctivej v obličej. A to na lidi platí nejvíc. Plácneme si?
2: A co bysme spolu... Tento?
1: Zabrousil bych do císařské rezidence kvůli té modní přehlídce.
2: Takhle odrbaný.
1: Do dírky na límci strčím karafiát, tak. Kalhoty spustím níž, aby nebylo vidět, že nemám na nohou ani onuce. No ty si přitáhni opasek, tak. Klobouk otoč předem dopředu, tak.
2: Vypadáme jako tatrmani.
1: Na to je nejlepší rozhlásit, že takhle dnes ve světě vypadá nejnovější moda. Jak ti vůbec říkají?
2: Vincenc.
1: Já jsem Kilián, tak jdeme na to kupředu Vincku.

0: Pane hofmistře, dovolíte na slovíčko.
1: Co je to venku za rámus?
0: Dva cizí muži se domáhají přijetí u císaře.
1: Vyhnat.
0: To už jsem zkoušel, jenže oni tvrdí, že mají prvotřídní návrh na modní přehlídku.
2: Ukažte, se na ně podívám. Tamhle ti vandráci.
0: Vypadají poněkud bizarně, to je pravda, ale řekl bych, že mají za ušima.
2: Tak je vyspovídejte a pak ať táhnu odum dál.
0: Já s tím začal, ale kde pak? Slovo jsem z nich nevypáčil.
2: Hej, vy dva! Odkud jste přišli? Co tu pohledáváte? Kdo jste?
3: Experti na módu, urozenosti. Přečetli jsme si vaši ceduli a jdeme panu císaři oznámit svůj jedinečný módní nápad.
2: Císař má spoustu jiných starostí, proto vás laskavě vyslechnu já sám a ve vhodné chvíli mu to budu tlumočit.
3: Zbytečná štrapáce, excelence. My se obejdem bez tlumočníka, tady jde o pěkný peníze. A v tom pádě jsme pro zásadu z ruky do ruky.
2: No tak mi ten svůj nápad vyklopte a já vám dám dukát.
3: Nechte si ho, co byste takhle rozhazoval státní peníze?
2: Myslel jsem dukát. Nebo dva? Pro každého zvlášť?
3: Hotovej majlant? Co říkáš, Vincku?
4: A nebyla na té ceduli. Řeč o stovce.
2: Jako o první ceně? Ale o té musí rozhodnout porota.
3: Tak to mi radši půjdeme o dům dál.
2: Táhněte si ke všem čertům.
0: Pane hofmistře, a co když mají opravdu dobrý nápad?
2: Poslyšte! Vy dva rozumradové, nemohli byste aspoň naznačit, co máte za lubem?
0: Pochopte, my vás neznáme.
3: My vás taky neznáme. A když nás vezmete na hůl, co si na vás vezmem?
0: Dovolte, já jsem profesor přes eleganci, nejvyšší správce císařských šatníků.
3: A my jsme světoznámí experti oblékání, svlékání a převlékání. My jsme světoví přeborníci a módní šampioni, známí na všech královských dvorech. Nás prosí na kolenou královny, kněžny a vévodové, aby jsme jim spíchli nějaký ten hábit. Že nás tu neznáte, za to my nemůžem, taky se nevnucujeme a odcházíme, protože jinde nás budou vítat s fanfárama.
5: Co je to za křík? Slyším halas až do svého kabinetu. Copak nevíte, že dneska studuju encyklopedii módy?
6: Velice lituju, sire. Omlouvám se za poněkud zvýšený hlas. Nebylo nám známo, že svatozář vaší císařské koruny září tak říkajíc na doslech. Či na dohled? Přijměte náš úctivý kompliment, Vincenci. Pokloň se až k zemi na rozloučenou s panem císařem.
7: Maucta a s pánem bohem pantáto.
5: Hofmistře, co je to za individua?
2: Ale nějací takový, sám nevím kdo.
0: Cizinci, zdá se, že zabloudili.
7: Ale kdež? Přišli jsme císaři nabídnout své služby stran té módní přehlídky. Jak o ní byla řeč na té ceduli?
5: Chcete podrobnější informace?
6: Nikoliv k jasnosti, dostavili jsme se pro první cenu.
5: Vyznáte se vůbec v módě?
6: To nám říká pane... A zobe nám tak říkajíce z ruky. Nechci se chlubit, velevážený, ale stojíte tváří v tvář výkvětu v tomto oboru. Já a tenhle Vincenc jsme světoznámí expertové.
5: Hofmistře, proč jste mi ty pány okamžitě neohlásili?
2: Obávali jsme se...
0: Chtěli jsme si nejdřív prověřit...
5: Jalové výmluvy, jako vždycky. Páni experti, pojďte dál, zvu vás do svého studijního kabinetu.
6: Díky, dovolil bych si nejdříve vyslovit malý zlepšovací návrh.
5: Poslouchám.
6: Rádi bychom před tím duchovním hodokvasem něco malého pojedli.
7: Než se pořádně napijeme.
5: Ať pánům přinesou nadívané sluky.
7: Takhle slaneček kdyby byl a kus flákoty.
6: Kolega má na mysli marinovaného lososa s hrstkou kaviáru.
7: Jo.
6: Španělské ptáčky a nadívané kotlety.
7: A holbu piva.
6: Případně pohár šumivého vína.
5: Vydám i hned patřičné rozkazy. Můžete se odebrat do mého kabinetu.
7: Jen žádný kvalt.
6: Zatím se trochu porozhlídnem. Po císařském kvartíru.
5: Jak je ctěná libost? Hofmistře, pánové, mám podezření, že jste mě ty vzácné odborníky chtěli zatajit.
8: Dovoluji si připomenout, že vaše veličenstvo nám výslovně zakázalo, abychom k němu pouštěli kdejakého pobud.
9: A tihle dva na první pohled nevypadali moc důvěryhodně.
5: Ale nesmysl, ti mládenci jsou úžasně šik.
8: Připadali nám poněkud otrhaní.
5: Cože?
9: Já bych řekl tak trochu ležérní.
5: No, zřejmě podle nejnovější módy.
8: Ten dlouhán má každou botu z jiného páru.
9: Jednu černou, druhou žlutou.
5: Originální barevná kombinace. Ti kavalíři nám ještě vytřou zlak, protože mají kuráž a šmrnc.
10: Pane císař, doposavať se všecky módní přehlídky vyznačovaly tím, že houfy manekýnek a podobných panáků předváděli mocnáři a jeho dvoru hromady krejčovských výtvorů, až se z toho divákům nakonec točila hlava. A někteří začali zívat.
5: Na tom něco je? Ale co pak by to šlo zaonačit jinak?
4: Ale jo, stačí ten jarmark obrátit vzhůru nohama.
5: To si jaksi neumím představit.
6: A právě v tom je jedinečnost našeho vynálezu, že se na pódiu promenuje jediná figura, na kterou civí celý císařství.
5: Nebylo by to poněkud nudné?
4: Asi jo. Kdyby se takhle producírovala obyčejná holka nebo nějaký hejsek.
6: Jenže my si na módním pódiu představujeme největší osobnost v téhle zemi.
5: Ale to jsem já.
6: No právě, veličenstvo. Jediným hrdinou přehlídky byste musel být vy osobně.
5: To mě jak těží. Nepřišlo na rozum.
6: Kdežto my dva už vás v duchu vidíme, jak předvádíte světu nejúžasnější módní novinky. Vincku, pověz pánovi, jak si to představujeme.
4: Kapela vyhrává marš, na rinku se tlačí houfy čumilů. No.
6: A nad nima?
4: A nad nima si na pódiu.
6: No.
4: Špacírujete vy, pan táto.
6: Ano.
4: Ruce takhle na zadku. Jako starosta.
6: Je, já už slyším ovace a jáso.
4: No jo, vždyť lidi šíle.
6: Historická podívaná.
5: Zajímavý nápad, opravdu.
4: Mě už vrkly slzy do očí. Jak je to dojemný.
6: Ano, tak utři si je, Vinco. Experti zásadně nepláčou. Tak co tomu říká vaše veličenstvo?
5: Myslím, že váš návrh si zaslouží ocenění. Nápad je to originální, ale jak to bude s jeho provedením? Kdo pro mě vytvoří ty nevídané modely?
6: No tak to přijde na to, jak mnoho bude císařská pokladna ochotná vynaložit.
5: Kolik byste chtěli?
6: No tak já už to v duchu sčítám. 600, 728, 890. Mně vychází mi rovná tisícovka.
4: Kiliane, to snad nemí rozum.
6: Veličenstvo Vinskovi se tady zdá, že tisícovka na to nebude stačit.
5: No tak vám přidám, podle toho, kolikeré šaty pro mne ušijete.
6: Nejmín tucet.
4: Kiliane.
5: Dostanete každý po tisícovce.
6: Polovinu předem na různé nákupy a jiné výdaje.
5: Můžete se rovnou odebrat k mému pokladníkovi a pak se honem dejte do práce.

0: Pánové, svolal jsem toto tajné zasedání dvorní rady proto, abychom si vyměnili informace a názory o té tajemné dvojici, která by nás mohla vytlačit z císařovy přízně.
1: Jo.
0: To je pořád samé šuškání, tajnůstky okolo jejich dílny a já už si připadám jako páté kolo uvozu a ne císařský hofmistr. S tím se musí něco udělat.
2: A co tu zmůžeme my, ubozí dvorní rádcové?
3: Máme sáhnout holou rukou do vosího hnízda.
4: Ale vždyť vlastně dohromady nic nevíme.
2: Kdyby se o téhle naší schůzce dozvěděl císař, ještě si bude myslet, že to je spiknutí.
3: Já se stejně přišel jen omluvit, že zas musím hned odejít.
0: Pánové, co pak důvodem našeho setkání je něco jiného než starost o císařovo blaho?
2: To je pravda.
3: Ovšemže.
0: A máme-li se starat o jeho dobrou pohodu, musíme vědět ovšem, co se kolem něho šustne.
2: Já nic nevím.
3: Já ani nechci nic slyšet.
0: A co vy, Dandy? Co vy jako ředitel císařova módního salonu? Neříkejte, že nevíte, co se tutlá okolo módní přehlídky.
5: Vím tolik, co vy, pánové. To jest dohromady nic. Jenom to, že císař těm cizincům vyhradil svůj osobní kabinet jako krejčovskou dílnu. Že tam byl postaven tkalcovský stav, z celého světa prý byly tajně dovezeny nejmodernější přístroje na sešívání a vyšívání, jeden povoz byl plný zrcadel.
2: Mně nejde do hlavy, proč s tím dělají takové tajnosti. Okenice jsou zavřené i ve dne.
3: Kdyby jen to. Ale když přivezou na vozech látky a krajky, ti dva prý je vykládají tak, aby je nikdo neviděl.
4: Ale prosím vás, občas dělají drahoty i před jeho veličenstvem. Včera ho nechali nakouknout do dílny pouze klíčovou dírkou.
0: Svěřil se vám, co viděl?
4: No kdepak. Jenom se takhle, takhle významně pousmál. Jedním koutkem.
2: To je arci na pováženou.
0: Na pováženou? Pohroma je to, pánové. Módní přehlídka má být ani ne za týden a já jako hofmistr nemám tušení, v jakém stavu jsou přípravy.
4: V mých dílnách lidé lelkují, protože není do čeho píchnout.
0: Jak pravím, hrozí nám kalamita.
2: To ano, on sem totiž jde, císař.
3: A my půjdeme taky za mříže.
4: Někdo nás udal.
6: To jsem rád, že vás mám takhle pohromadě.
0: Dvorní rada se hluboce sklání před nejjasnějším císařem.
6: Co se děje? Proč se všichni tváříte, jako byste posnídali šťovík? Pánové, nařizují vám, abyste hleděli do budoucnosti s úsměvem.
0: Mím vědět, z jakého zdroje vyvírá císařův optimismus.
6: Přicházím z módního salonu.
4: Veličenstvo, hoříme zvědavostí.
6: Rozhodl jsem se udělit pánům Kiliánovi a Vincenci titul velmistra a řád zlatých nůžek s modrou šerpou.
5: Nejvyšší vyznamenání.
0: Jakého se u nás dosud nedostalo žádné veličně z cechu odívání?
6: Však je to také poprvé, co na mém dvoře pracují takové kapacity.
4: Máme to považovat za výpověď z císařských služeb?
6: Ale Dandy, snad byste nežádil. Ti dva ovšem překonávají všechna moje očekávání. Představte si, že jsem za nimi přišel, aby mě vzali míru a oni jakoby tušili, že jsem lechtivý. Oni si mě takhle postavili ke špíglu a zjistili mé rozměry v zrcadle. To je co?
2: Jedinečné.
3: Neslýchané.
4: No tak o tom jsem už jako učedník četl v jakémsi historickém románě.
6: A nebuďte předpojatý, já na vás taky budu pamatovat s nějakým tím metálem, když se nám módní přehlídka vydaří.
0: Smíme vědět, jak pokročila tvorba obleků pro vaše veličenstvo?
6: O tom se za chvíli přesvědčíte na vlastní oči. Pánové, na moji žádost jste byli pozváni do salonu přihlížet první zkoušce mých úborů.

0: je divné. Nikde ani nádržík.
1: Nastavu jen pár nití.
2: Možná ty své zázraky schovávají vedle v komoře.
3: Teda takovou krejčovskou dílnu jsem jakživ neviděl.
4: Císařská rado, přivádím své velmistry, aby ukojili vaši zvědavost. Slovo má expert Kilián.
5: Pánové, vidím, že se ohlížíte na všechny strany. Někteří z vás se tváří, jako by z hola nic neviděli. A proto musím všechny přítomné upozornit, že naše krejčovské výtvory uzří pouze člověk mimořádně inteligentní, vzdělaný, bezmezně oddaný svému císaři a hodný úřadu, který zastává.
6: Mohl byste nám to, prosím, zopakovat?
5: Kolega Vincenc vám to přetlumočí srozumitelnější formou.
7: No, aby vám to tedy bylo jasný, panstvo, tak tuhle Kilián říká, že chytrej uvidí ty mustrštyky v plný kráse. Ten, co má Filipa míň, zahlídne sotva plovic a hlupák neuvidí jedinej stech.
5: Pánové, postavte se každý do jednoho kouta. Tak, my vám teď předvedeme první rozpracované modely pro jeho veličenstvo. Zde je, jak jistě vidíte, šarlatový plášť podšitý kožešinou z polárního medvěda a přiléhavé nohavice z kůže zebry afrikánské.
2: Netlačte se na mne, pane druhý rado.
8: Chci blíž k oknu. Patrně je špatně vidět.
6: Co tomu říká ředitel módního salonu?
8: No tak když vidíte, ne? Zatím se jen dívám.
5: Zdá se snad pánům toto odění poněkud nezvyklé, nebo snad dokonce výstřední?
7: Kdo ví, co vůbec viděj?
5: Račte věnovat pozornost druhému modelu. Dvojdílný šat z pravého anglického Manchesteru v barvě modré a pomerančové, kapsy a límec pošité tuleninou, střevice z kůže krokodýla uloveného přímo na břehu řeky Nilu.
4: Páni radové, vy tu stojíte jako opaření. Copak nevidíte tu nádheru?
6: Veličenstvo, naše překvapení je mnohem větší, než jsme předpokládali. Já například bych se byl ve snu nenadal.
3: Opravdu že neobvyklá podívaná.
1: Ten barchet s kytičkama.
4: Říkali, že Manchester, pane kolego, pravý anglický Manchester, a nejsou na něm květiny, brž, erbovní znamení našeho mocnáře.
6: Mne zaujal ten perlově šedý odstín modř.
3: Nehraje spíš do zelena.
5: Tak i tak, on vlastně hraje všema barvama.
4: Není to nádhera?
6: O ano, veličenstvo.
5: A zde další výtvor. Oblek na loveckou štvanici, zenědého sukna na límci a manžetách zdobený zlatými emblémy, vysoké boty z teletiny, klobouk s chocholem pštrocího peří, přes ramena pelerín.
4: To je paráda, pánové.
6: A ty barvy? Jako duha, jako duha.
3: Přímo ohňostroj.
5: Pohádka.
4: Zázrak. To jsem rád, že se vám ta podívaná taky tolik líbí.
2: Veličenstvo, my jsme s ní perplex.
5: Je vidět, že pánové jsou správní mužové na správných místech, protože v opačném případě by Vinsku, co?
7: V opačném případě by koukali jako tele na nový vrata, ale žádn vrata by vlastně neviděli. Řekl jsem to správně.
5: No, výborně. A teď, když jsme ukojili zvědavost císařských dvořanů, poděkujeme pánům za návštěvu a budeme pokračovat v díle.
4: Kdy bude další zkouška?
5: Pozítří. A potom už hurá na módní přehlídku.
4: Já se tak těším. Pojďte, pánové, nesmíme zdržovat naše velmistry od jejich famózního díla.
2: Ne, to jistě ne.
4: V žádném případě.
5: Utři si čelo, Vincku, a vzpamatuj se.
7: Člověče, já se tvářil jako by nic, ale Ze samý trémy jsem na zádech mokrej jako myš.
5: Žádnej strach, kamaráde. Čím se který z těch výtečníků došplhal vejš, tím víc se musí přičinit, aby nespadl dolů.

0: No, tak co, jaký je váš dojem, hofmistře? Ale upřímně, chci slyšet čistou pravdu. Tak co pak, Dandy, páni radové, jindy jste tak výřeční a teď, abych z vás každé slovo páčil.
1: Veličenstvo, ta podívaná byla až ohromující a to pak člověk těžko shledává slova.
2: Mně se doteďka dělají mžitky z těch ohnivých krajek.
3: Oh, mně se zdály spíš do oranžova, jako šafrány.
4: O jakých krajkách to mluvíte?
2: Na límci kabátu přece.
4: Ale vždyť tam byl z kožešiny.
3: Olemované brokátem.
0: Aksamitem, kde pak brokátem?
3: Ano.
2: Ano.
3: Ano, prosím.
1: Vaše veličenstvo vidí, jak jsme nakonec ve všem zajedlo.
0: Ano, hofmistře, teď jste uhodil hřebík na hlavičku. Ty moje budoucí šaty nejsou vzácné jen pro svou nádheru. Oni současně dokazují, kdo z mých dvořanů a podaných je chytrá hlavička a kdo hlupák.
1: Vzal jste mi to z úst, veličenstvo.
3: A tím pádem se celá říše rozdělí na ty, co táhnou za jeden pro vás a na takové, kteří vybočují z řady.
0: Dejte to všude rozhlásit.
3: Ano.
4: Dáme.
2: Spolehněte se.
3: Jistě.
5: Páni radové uvedou bez prodlení císařova okřídlená slova ve všeobecnou známost.
2: Ještě dnes je dám vybubnovat po celém městě.
3: Já pošlu nejrychlejší kurýry do všech končin.
2: Má úcta?
3: Má úcta.
5: Má poklon.
3: A co vy, pane řediteli císařské módy?
4: Ano, totiž ne, ale vlastně... Říkal jste něco, pane hofmistře?
3: Všichni jsou v povznesené náladě, ale na vašem čele vidím mrak. Něco vás trápí?
4: Uvažuju o návštěvě u dvorního lékaře.
3: A proč pak?
4: Drobné oční potíže, sklon k halucinacím, ztráta důvěry ve vlastní zrak.
3: Ale co pak?
4: Pane hofmistře, jsme tu sami. Mohu spoléhat na vaši diskrétnost?
3: Mé čestné slovo, že ani slovo.
4: Já v tom krejčovském ateliéru v první chvíli viděl a neviděl.
3: Ano. Musím se přiznat, že jsem na tom nebyl o moc líp.
4: Teprve když nám ten Dlouhán všechno vysvětlil, protřel jsem si oči a zburcoval svou fantazii, pak se to začalo lepšit. Ale zpočátku mne to velice znepokojilo.
3: Ano, z toho si nedělejte hlavu. Ze světlé síně jsme k ním vstoupili do psí tmy.
4: Tak.
3: Přišlo to jako hrom z čistého nebe.
4: Ano, ano.
3: To pak jeden musí sebrat všechny síly, aby viděl věci kolem sebe tak, jak se to od něho očekává.
4: Řeknu vám, není to jednoduché, když si člověk není jistý, jestli se ještě může spoléhat na vlastní oči.
3: Někdy se musí víc věřit, než koukat, aby člověk viděl skutečnost ve všech složitých souvislostech.

0: Nuže, pánové, jak to vypadá na náměstí?
1: Vaše veličenstvo, hlava na hlavě.
0: A nálada?
1: Skvělá.
2: Mezi lidma to vře.
1: Jako v úlu.
0: Naznačili jste jim, co uvidí?
3: Udělal jsem jim celou přednášku. Vsadil bych se, že už teď jim přechází zrak.
4: Veličenstvo, zasloužilí mistři módy mne za vámi posílají s instrukcí, abyste se ráčil odebrat k nim do oblékárny.
0: Pánové, přiblížila se historická chvíle.
4: Pan hofmistr a páni radové se žádají, aby při oblékání císaře asistovali.
1: Taková důvěra.
5: Ta podsta.

0: úkoly jsme vám přidělili takto. Ředitel císařské mody bude císaři pomáhat s navlékáním punčoch. První rada ho nasouká do kalhot.
1: Ano.
0: Vy druhý, pane rado, oblečte jeho vličenstvu kabát.
2: Rád.
0: A pan hofmistr mu nakonec přehodí plášť s vlečkou.
2: Zajisté.
0: Vinsku, ukaž pánům, co je třeba.
3: Tuhle na truhle je hromada punčoch.
0: Radil bych vybrat brčálově zelený.
3: Střevíce jsou, myslím, pod lavicí.
0: Butičky ovšem císaři nazujete, až bude mít na sobě gatě, to dá rozum. Vemte ty bílý, sametový.
3: A teďka co, Kiliáne?
0: Ukaž jim, kde visí kabát ze stříbrního broka.
3: Aha, kde? Na okně? Na okně?

0: Paní veličenstvo, za minutu jste v gala.
1: Vystoupíte na tribunu.
0: Na výsluní slávy.
2: A tak si u všech těch tu pospěšné.
3: Poslední úpravy, pánové, srovnat císaři Krejzlík.
4: Klobouk do čela.
3: A však hlavu vzhůru.
1: A hotovo, 20.
3: Páni dvořané, doprovoďte císaře ke schůdkům na pódiu.
2: Lidi, do mě se snad dává zimnice.
5: Veličenstvo, račte za mnou. Národ vás očekává s ohromnou zvědavostí. Kapelo?
6: Věrní podaní, císař si pro vaše potěšení ráče obléct nejskvělejší šaty. Pohleďte, jaká je to pastva pro vaše věrné, oddané a poslušné oči.
7: Nevídaná paráda.
8: To je vidět, že u nás držíme krok se světovou módou.
7: My je předeženeme.
9: Jen do toho, lidičky.
10: Veškejte.
9: Skandujte.
10: Radujte se.
9: Jásejte.
6: Sláva jeho veličenstvu.
11: Ať žijou císařovi nové šaty.

0: Hele, mami.
1: Nemluv a jásej.
0: A proč je císař nahý?
1: Co to placáš za hlouposti?
0: Že je nahatý.
1: Buď sticha.
2: Co povídá to dítě?
3: Ano právě, vždyť je to hloupé, nerozumné děcko. Povídám ti, už ani necekneš.
0: Ale mami, koukej, jak se třese zimou. Ať ho oblíknou. No proč tam stojí nahatej?
2: No jo. Sakramente.
3: Pro pána.
4: Kapelo tuž. Co koukáte? Hrajte o 106. Co teď? Kde jsou ti dva výtečníci?

0: šťastně a vesele za horama. Každý s tisícovkou v kapse.
1: A mně nejde do hlavy, že se lidi nechají tak obalamutit.
0: Obelhávají se sami. Hlupák nahoře se tváří jako mudrc a chytrej pod ním dělá, že tomu věří.
1: Teď dostanou rozum.
0: Co tě nemá? Napřed by museli svět, co postavili na hlavu, obrátit zase zpátky na nohy. Jenže oni si zvykli žít vzhůru nohama a jináč už to možná ani nesvedou.

0: Ahojky, ahoj kluci, vítejte v mé, tedy Ušou, nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušoune, kamarádi, dneska si spolu vyrazíme na hřiště.
0: Bábovičky mám, lopatky, bagr, sklápěčku.
2: Kruci, na mě káplo.
0: Co pak si říkala, Jani?
1: Ale poslechni si to sám, Ušoune, a vy holky a kluci, poslouchejte.
0: Naše dnešní hádanka?
2: Přesně tak.
0: Ušounova hádanka.
1: Tak, co pak, kamarádi a Ušoune, slyšíte?
0: Aj. Tak si to řekneme, holky a kluci, zase spolu. 3, 2, 1. Prší.
1: No, výborně. Výborně jste to uhádli, holky a kluci, ale taky nám déšť překazil plány.
2: Oh, a co to slyšíte teď?
0: Kamarádi, my to přeci víme. 3, 2, 1, bouřka. A já ještě dodávám hromy a blesky, třesky, plesky.
1: No, uhádli jste skvěle, ale co teď? No, tak já nevím, Ušoune, tak si asi místo výletu na hřišti dáme písničku a vymyslíme, co podnikneme pod střechou.
0: No tak dobře. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A jestli si myslíte, že máte porouchané rádio, protože vám v něm šumí, tak to tedy nemáte porouchané rádio, ale prší. A to takhle krásně, krásně někdy, ale někdy nekrásně šumí.
0: Ale vždyť to kamarádi vědí, hádanku vyluštili bezvadně. Tak teď si zacvičíme s počasím.
1: Já, Jani, ty myslíš, že to jde? Že si jako zacvičíme s počasím, to by mi hned vylepšilo náladu.
0: Však uvidíš.
1: No tak to už se těším. Ušounovo cvičení.
0: Tak, holky a kluci, představte si, že je krásný den a vy jste sluníčko a natahujete ručičky jako paprsky do všech stran, abyste paprsky zahřáli zemi.
1: A na ní jsou přece lidi a zvířátka a taky jsou tam Jany a Ušouni.
0: Tak, paráda, natahujte pěkně ručičky do všech stran, protože jste sluníčko a vaše ručičky jsou paprsky.
1: Jo, jde vám to parádně?
0: Tak, a teď se jako sluníčko mrkněte na tu naši zemi ze zhora. Udělejte si rukou kšilt.
1: Jako když nechcete, aby vám do očí svítilo sluníčko. A dívejte se na své nožky pěkně na podlahu.
0: Prostě jukejte dolů na zem, jako to dělá sluníčko.
1: Tak a pozor, právě už nejsme sluníčko, ale proměnili jsme se v mráček.
2: Tak se pořádně zamračíme a řekneme si, že trochu napršíme.
1: Jo, dáme před sebe ručičky a naše prstíčky budou dešťové kapičky.
0: Tak a pršíme co nejvíc nahoře a ze zhora pršíme až k zemi.
1: Jo, přesně tak. Já ovšem mrskám 8 prstíky, protože jako správné strašidílko mám na každé ruce jenom 4. Ovšem holky a kluci můžou hýbat všema deseti, jo? Protože vy lidé máte výhodu. Vy máte na rukách prostě dohromady 10 prstů, no.
0: Tak, tak, Ušoune, všechny prstíčky nám mrskají a dělají kapičky.
1: jo.
0: A hýbeme
1: teda
0: prstíky.
1: Panečku, to je ale déšť, to pršákuje. Super, jsme a jste šikulové.
0: I ty jsi hezky pršel, Ušounku. Chceš za odměnu pohádku?
1: No, jasně, chci. Prosím, prosím a děkuju.
0: Není zač. Mám tu jednu o 2 dešťových kapkách.
1: Ušounova pohádka.

0: Dvě dešťové kapky. Začíná pršet. Tohle nebylo vzdálené hřmění, ale rozhovor dvou dešťových kapek. Pro vás, co jste nerozuměli, ho pustíme ještě jednou zpomaleně.
1: Jo, to je krása, ten svět pode mnou.
2: Je, tak se mi tu nemotej a zmiz někam co nejdál. To ses musela vykulit z mraku hned vedle mě.
1: Vyskočila jsem v pravou chvíli, proto jsem na rozdíl od tebe, kapkoviče krásná. No ty jsi měla v mraku ještě zůstat, ty nudle.
2: Jestli chceš něco vědět, tak si hnusně bachrata. Padej jinam.
1: Já nepadám, já letím. Ty padáš, i vypadáš jako přeseknutá kroupa. A zacláníš mi tak, že se nemůžu třpitit.
2: Třpitit? Ty? A jako co se chceš třpitit?
1: Jako perla.
2: Jako perla? Ty nádhero pihatá. Buď ráda, že se nevidíš. Máš na sobě tři pihy prachu a hraješ si na královnu krásy.
1: Ty si na ní hrát nemůžeš, když jsi celá matná.
2: Trhni si nohou.
3: Proč se s tebou vůbec bavím?
1: Já se s tebou bavit nezačala. To by mě ani nenapadlo.
2: To si píš, že řeknu všem kapkám, jaká jsi nafoukaná nána.
1: Jen si posluš, každý pozná, že s tebe mluví závist. Chudinko!
0: V rybníce, v tom moři vody, už nikdo nenajde kapku ani hubenou, ani bachratou. No řekněte, má cenu ztrácet čas hádkami, když ty nejkrásnější chvíle jsou většinou tak krátké?

0: Holky, kluci, stále posloucháte dnešní uplakanou Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ne, že bychom tu s Janou plakali, to jenom já jsem měl trošku špatnou náladu. To my jen tak nepláčeme, ale to se tak říká, když prší, jo? Říká se, že je uplakaný den.
0: Nás ale i takový den baví, veď, Ušoune?
1: No jasně.
0: A to ještě nevíš, jaké mám překvapení.
1: Je, překvapení, no to je krása.
0: Představ si, Ušoune, že v rádiu byly děti z mateřské školy Čtyřlístek, Veverky a Myšky a vymysleli pro tebe úkoly.
1: Jo, no super, takže dneska to není Ušounův úkol, ale úkol pro Ušouna, jo. Ušouna.
0: Přesně tak. A já ty úkoly samozřejmě splním s tebou a vy si to, holky a kluci, taky zkuste s námi.
2: Jezum, Jasmínka, mám pro tebe úkol. Zavři oči a dělej holubičku.
1: Jo, počkat, stoupnu si na jednu nohu, druhou natáhnu, sám se předkloním, ruce do strany jako křídla, je! Já skoro letím, Jani.
0: Já to zkusím taky.
1: No to byl krásný úkol, no koukám na tebe.
0: Stojím na jedné noze, druhou mám vzadu.
1: Držím.
0: Málem jsem spadla.
1: No ale ty jsi to nakonec taky zvládla. No tak to si můžeme odškrtnout. První úkol máme za sebou. A teď další, tak co?
2: Ahoj, už ne, já jsem Adélka a mám pro tebe úkol. Zavři oči a skákej na jedný noze a pak ještě mám pro tebe jeden. Musíš skákat přešvihadle do 10.
1: No tak, Adélko, tak víš co, já to všechno zvládnu dohromady. Já si zavřu oči, zacpu nos, budu skákat po jedné noze pěkně přes švihadlo, teda tak to ještě uvidíme, jo? Tak pozor, 10krát, jo? Takhle, hele. Hop. To byl ale těžký úkol, ale viděla jsi, Jani, jak jsem to všechno zvládl dohromady?
0: No jasně, a já koukám, že to dělají i holky a kluci, kteří nás právě teďka poslouchají.
1: No jistě,
0: pojďte si ještě jednou zaskákat.
1: Jo, tak jenom budeme hopsat do 10.
0: Jasně,
1: tak. Jako když skáčeme přes švihadlo, protože někdo nemá hned po ruce švihadlo.
0: A já už jsem si ho vyčarovala.
1: Jistě, tak holky a mám kluci, ho jako. Jako držíte švihadlo, já ho totiž mám, Jana ho má taky jenom jako, jo, a budeme skákat 10krát. Na jedné noze, nebo na obou, radši na obou, viď?
0: Na obou, já bych spadla.
1: Abychom úplně nespadli třeba,
0: tak.
1: Že jo? No,
0: tak
1: pozor, 3, 2, 1, teď. Hop. To bylo něco, holky a kluci, vy jste tak šikovní. A Jana je taky šikovná.
0: Já jsem taky šikovný, to jsme se pěkně
1: pochválili. No a teď si za odměnu dáme mou oblíbenou písničku o dešti. Prší, prší.

0: holky a kluci, posloucháte Úšou novou pohádkovou školku.
1: Úšonku, prší ještě?
0: Ještě jo, ale nám to vůbec nevadí, viď?
1: No tak zatím můžeš holkám a klukům ze čtyřlístku ještě odpovědět na otázky. Možná třeba zajímají i ostatní kamarády.
0: No jasně, klíďo, píďo. Tak holky a kluci, co vás zajímá?
2: A chci se tě zeptat, jestli se plišavají od narození.
0: Jestli jsem plišák? No jasně, jasně, že jsem plišák a dokonce mám zakroucenou plišovou anténu.
1: Tak další otázka.
3: Čau ne, já čem pivík a mačovat zmrzlinu.
0: Jo, zmrzlinu, zmrzlinu, zmrzlinu i zmrzlinu mám rád. To je ale krásná otázka. Ty jsi takovej šikovnej mrňoulínek. Já jsem taky šikovnej mrňoulínek, víš, tak já tomu rozumím. No jasně, že miluju zmrzlinu. A úplně nejradši mám takovou tu modrou šmoulovou, jako je moje anténa.
1: A kdyby vás to, kamarádi, zajímalo, já mám nejradši oranžovou Úšounovou.
0: Jo, jo, jo, jako já mám tlapky.
4: Ahoj, Úšouny, proč máš velký uši?
0: No proč mám velké uši? Správná odpověď by byla, abych tě lépe viděl. Ale pozor, já mám velké uši proto, abych si na ně viděl. Ne, abych si na ně mohl sednout. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě jsem se tak narodil. No, to je ta odpověď úplně ze všeho nejlepší. Každý jsme nějaký. No, ale otázka to byla výborná.
5: Ahoj, Úšoune, umíš počítat do nekonečna?
0: Jo, do nekonečna, no počkej, tak to já ti to vysvětlím. Nekonečno se píše jako taková ležatá osmička. Jo, a já jsem jako ležatý Úšoun, když chci spát, tak počítám ovečky a to je do nekonečna. Nebo Jana by ti určitě řekla, že do nekonečna žbrblám, frflám a pořád zlobím a vyrušuju, když mám dobrou náladu, i když jsem zlotou jako nešťastnej nebo nabručenej. Prostě já jsem pořád do nekonečna Úšoun, Rušoun, viď?
1: A já bych vám to, holčičky a kluci, taky řekla, Úšoun tuhle chtěl počítat a brblat a povídat a smát se do nekonečna. Ale já už jsem ho musela zastavit, protože byl večer a museli jsme jít spát. Tak třeba to někdy vyzkoušíme.
0: No, no, no, no, no, ale teda já vám řeknu, že počítat do nekonečna, to je na usínání to úplně nejlepší, co můžete udělat.
4: Ahoj, Úšoune. Máš copánky?
0: Já a copánky? Ale počkat, počkat, to vůbec není špatná otázka, protože já sice nemám copánky, ale mám pěkně zapletenou anténu. Já mám na ní uzel, vždyť to je teda pěkný copanisko, když na to přijde.
1: Holky a kluci, Úšoun už vám řekl úplně všechno. Bavilo tě to, Úšoune?
0: Jo, jo, jo, jo, jo. Moc mě to bavilo. Holky a kluci, moc mě bavilo vám v dnešní pršivé školce odpovídat na otázky. Ale jestli máte ještě nějaké, tak jsem s nimi. V některé z příštích školek vám na ně moc rád odpovím.
1: A teď už si dáme další deštivou písničku.
0: Úšounova písnička.

0: chlapci, posloucháte Ušaunovu pohádkovou školku? Ano, Jani, pořád prší, jestli ses mě chtěla na to zeptat.
1: No, chtěla.
2: Tak víš co, Ušaune, až se za chvíli rozloučíme s kamarády, půjdeme se podívat na poklady, které jsou schované na půdě.
0: Jo, to je dobrý nápad. Jen vás ještě, holky a kluci, moc prosíme o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte, jak prší.
0: Jo, třeba můžete namalovat i ty třesky, blesky, třesky, plesky, nebo klidně, jak svítí sluníčko.
2: Jasně, a až ty hromy, blesky namalujete, pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio, však oni už to dospělí dávno umí.
0: Jo, přesně, oni si s tím poradí. A víš, co mě napadlo? Že když nám jednou děti na mobil naspívali písničku, tak proč by mi nemohli na mobil namluvit právě nějakou otázku nebo úkol? Co ty si o tom myslíš?
2: To je prýma nápad.
0: No, a my potom buď za obrázek, nebo za otázku, nebo za úkol někomu z vás pošleme odměnu. Co ty na to?
2: Jasnačka. Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Ahoj holky, ahoj kluci, až bude po školce, tak běžte ven za každého počasí, protože ve školce, ale i venku je moc krásně, když prší. No a my se na vás zítra zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušaun Rušaun.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme moji oblíbenou deštivou písničku Zpívat jako déšť, kterou nám zaspívá Jiří Korn.
0: Je, ta je ale krásná ta písnička, jo. Ušaunova písnička k tanci.

0: Hello! Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj a krásné odpoledne Mezi námi zvířaty. Minulé úterý jsme mluvili o psech, kteří zatím neměli v životě to štěstí, aby poznali prázdniny a pořádně si je užili. No a já dodám ve zdraví, protože náš dnešní host je veterinář, pan doktor Jiří Urbánek, a povídat si dnes chceme o psech, kteří měli prázdniny, a samozřejmě i o jejich zdraví. Já vás tady moc vítám, pane doktore.
2: Dobrý den všem. Jsem moc rád, že tady zase můžu být a snad to bude zajímavý povídání.
1: No určitě, ale takhle na začátek byste mohl říct, jaké prázdniny jste měl vy?
2: Já jsem měl prázdniny pěkné, takové hodně pracovní, protože my dospělí už ty prázdniny tolik nemáme, ale užili jsme si to a moje dcera jezdí na koních, takže měla dva koňský tábory, takže za mě značka ideál.
1: Byla tam zvířata, samozřejmě to se dá čekat tady u pana doktora veterináře, který je specialista, soustřeďuje se i na prodloužení psích životů, to znamená na životosprávu a psí štěstí. Protože kdo je šťastný a spokojený, tomu se nemoci spíš vyhnou a platí to i o nás lidech. Je to tak?
2: Rozhodně. A naší rolí chovatelů, majitelů zvířátek obecně je to, abychom se snažili těm zvířátkům vytvářet prostředí, kde nebudou ve stresu, kde nebudou smutný, kde nebudou nešťastný, kde nebudou neustále čelit třeba nějakým nepříjemným podnětům a podobně. A když se nám to podaří a k tomu je dobře nakrmíme, hezky vyvenčíme a budeme se k ním hezky chovat, tak nám určitě vydrží mnohem díl, než když to dělat nebudeme.
1: A o tom si dnes budeme povídat, takže i vy, milí junioři, jste zváni. Pište nám na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na 800 199 199. Máme tu dáreček pro jednoho z vás, knížku, samozřejmě psí, Nehledá se pes, je to taková návodná knížečka o tom, jak my lidi žijeme s pejsky a jak by to mělo samozřejmě vypadat. No a vybrala ji pro vás Daniela Vodrášková, produkční. Krásné písničky, hned tu první vybral David Janečka, dramaturg. No a krásnou hodinku s námi přeje Veronika Hájková, zvířecí agentka Rádia Junior.

0: Mezi námi zvířaty. Posloucháte tento krásný pořad Rádia Junior a dnes je mým hostem pan doktor Jiří Urbánek, veterinář. A jak jsem ho představila, že vlastně ho hodně baví zkoumat štěstí psů a jejich správná životospráva a tak dále, tak s tím samozřejmě souvisí i to, jak se ti psy u nás cítí. A teď po prázdninách se mohou třeba cítit trochu opuštění, protože se změnil režim, junioři jsou ve škole, pejsek je hodně doma sám. Napadá mě, je dobrý mít jednoho psa, anebo je tohleto řešení vlastně, když si pořídíme ještě jednoho k němu? Máme dva.
1: Tak to záleží na tom, proč mám psa. To je ta první otázka, kterou bych si měl klást. Proč mám vlastně psa? A druhá věc, jestli mě baví mít psa. A je to prostě o tom, že ten pes potřebuje nějakou péči. Teď nemyslím to, že potřebuje žrádlo, potřebuje vyvenčit, ale potřebuje mít i nějaký sociální kontakt. To znamená kontakt jak s lidma, tak s jinýma psama. A bohužel se stává, že když si lidi pořídí psa, tak právě po té, co se mu krásně věnovali o prázdninách, protože nebyly kroužky, nechodilo se do školy, byli všichni doma, tak pejsek zažíval asi docela příjemný chvíle, protože měl tu pozornost, protože měl ten kontakt. A teďka najednou, když jsou zase kroužky, škola a tak, všechno je hektický, tak ten pes se může cítit odstrčený a otázkou je, jestli druhý pes bude řešením. Jestli náhodou to není spíš o tom, že tím druhým psem bychom se snažili nahradit to, co bychom měli tomu pejskovi poskytovat my. Jinými slovy, nemám na tebe čas, tak ti pořídím jinýho psa na hraní. Má to samozřejmě pozitiva, ti psi spolu samozřejmě můžou vycházet, můžou si pohrát, ale pořád do té smečky takzvané, patříme i my, patří i děti, patří vaši rodiče. Takže otázkou je, jestli to není jenom náhražka toho, že já nechci nebo nemám čas. Jo? Protože ono se hrozně hezky řekne, já na to nemám čas, ale kdybyste si tuhle větu řekli jinak, není to pro mě důležitý. Protože nemám čas na věci, které pro mě nejsou důležitý. Když budu mít něco opravdu důležitýho, a vy děti to sami moc dobře víte, že když je pro vás důležitý si kreslit, když je pro vás důležitý hrát Roblox, když je pro vás důležitý cokoliv, co vás baví, tak si na to ten čas najdete vždycky. No a je pro vás ten váš pejsek důležitý, abyste si na něho našli čas? Takže za mě jasně může být řešení, že ti psi jsou dva, může jich být třeba 10. Ale pořád to nemění ten vztah toho chovatele, případně té lidské rodiny vůči tomu pejskovi.
0: Teda svatá pravda, pane doktore, já se úplně tetelím blahem, že tohle to říkáte, protože vlastně jsem zjistila, že to někde v hlavě takhle srovnaný mám taky, že ten druhý pes je vlastně takový bonus pro toho třeba pejska, který teď, dejme tomu, já jsem tady a moji pejskové jsou doma. Oni na to nejsou moc zvyklí, aby byli sami doma, ale protože vlastně jsem tady, oni vědí, že musím taky chodit do práce, no tak jsou tam a jsou tam spolu na gauči, ležejí tam, ale stejně čekají oba na mě. Jo.
1: Ano, přesně tak. Jo, ono, lidi mají takovou zkreslenou představu, když se dívají na třeba tajný život mazlíčků, že jo, jak ti psi tam lítají, když ten páneček není doma, vyvádějí různý skopičiny, že jsou vlastně hrozně spokojení. Ten pes může být spokojený. Jo, on v podstatě neví, že potřebujete jít do práce, on prostě ví, že panička odchází a pokud odchází v pravidelném režimu, tak ví, že ona se zase vrátí. Jo, a ten druhý pes, jak říkám, to je, nedá se říct ani, že to je dobře nebo že to je špatně, to si každý musí nějakým způsobem vymyslet, jak mu to vyhovuje, ale nemělo by to nahrazovat ten kontakt s tou lidskou částí smečky.
0: My jsme vlastně toho pejska z takového přírodního tvora přetvořili na součást naší komunity nějaké, jo? Takže ho teď v ní vlastně musíme ho v ní prostě mít a ne ho přesunout někam, že jo, třeba na dvůr a říct si, když jsou tam tři ty psy, tak oni si to tam užijou i bez nás.
1: No ten problém je trošku širší, jo, protože my jsme toho psa vzali z nějakého prostředí, nebudeme se bavit o vlkovi, jo, dnešní pes už není vlk, je to řekněme, příbuzný nebo následovník, ale pořád jsme ho vzali z nějakého prostředí, který bylo přirozený. To znamená, ten pes běhal po hlíně, běhal mezi stromama, viděl trávu, občas chytil nebo občas pohonil nějaký zvíře a podobně. A my jsme ho přitáhli na Prahu 1. Jo, tak třeba na Prahu 1. Jo, ten pes vidí strom tak maximálně z tramvaje a chodí po betonu, po asfaltu a my máme pocit, že to takhle je správně. Jo, proto říkám, to je ta otázka, proč máme toho psa. A když ho máme, tak pojďme mu dávat aspoň v rámci těch možností nějakou dobrou péči.
0: Dnes je mým hostem pan doktor veterinář Jiří Urbánek. Povídáme si o tom, jak mít šťastného psa. Já to takhle zjednoduším. A samozřejmě budeme rádi, když nám napíšete na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na 800 199 199. Máme tu pro vás krásný dárek, psí knihu, ne knihu.

0: Mezi námi zvířaty jsme dnes s panem doktorem veterinářem Jiřím Urbánkem a děkujeme všem, kdo nám napsali na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. První vlastně dotaz od Daniela se týká stresu. Píše, mají psi stres, když je dáme na hlídání?
1: To je hrozně individuální, to znamená, každý pejsek to má jinak a taky záleží na tom, kam ho dáme na to hlídání. Jo, pokud máte širší rodinu, že třeba máte babičky, dědečky, kteří se s tím psem znají a dáte ho na pár dnů k babičce, k dědečkovi, kde ten pes je spokojený, kde je třeba i zvyklý bývat, tak by to stres žádnej velký být asi neměl, ale každý pejsek to prožívá jinak. Jo, a zase se dostáváme k tomu, když si pořídím psa, tak teď je otázka, proč ho dávám na hlídání. A za mě, když už má někdo toho psa, tak by spíš měl volit třeba dovolenou tak, aby toho psa mohl vzít sebou, než ho dávat do cizího prostředí. O toho pejska tam určitě bude dobře postaráno. Jo? To vůbec není o tom, že by ten pejsek tam neměl, nikdo ho nevyvenčil, někdo mu nedal najíst, nebo že by nebyl fyzicky na tom v pořádku, ale zase berte to tak, že ten pejsek má hlavičku, jako rozum, jako malý dítě, a když malý dítě dáte, najednou byste vzali od maminky nebo z rodiny a dali ho na několik dnů někam na hlídání, tak taky jako to nemusí být úplně pozitivní, ale jak říkám, je to hrozně individuální, záleží na tom, jak je ten pejsek zvyklý být třeba s cizíma lidma, jak moc je ten pejsek adaptovaný na to, že občas bývá sám.
0: Čili, když si pořídíme psa a víme, že třeba, já nevím, dvakrát za rok pojedeme někam na dovolenou, tak bychom měli od začátku ho zvykat na člověka, který ho bude hlídat, a aby ho znal, aby s ním byl v kontaktu.
1: Za mě bych si vybral dovolenou, kam toho psa můžu vzít sebou.
0: Já vím, no.
1: Jo, je to, jo, zase, já tomu rozumím, že je to určitý omezení, ale zase, jak říkám, jo, to je ta otázka, proč mám psa a jsem rád, že toho psa mám, jo, hold z toho vyplývá nějaká povinnost a, jak říkám, stres u psa může být velice závažným faktorem pro rozvoj nějakých onemocnění. Takže, jak říkám, individuálně, když tak toho psa zvykat nebo ho dát na hlídání někam, kde se cítí dobře, kde to třeba zná.
0: A to cestování může být pro psa stres? Já si myslím, že taky je to individuální. Známe toho našeho pejska a víme, jestli je cestovatel nebo není, že jo?
1: Určitě. Hlavně je potřeba v tom cestování brát na toho pejska ohled. Takže když se jezdí autem, tak buď na něho mít tu speciální přepravku, ale tím pádem dělat velmi často přestávky, aby se ten pes mohl protáhnout, proběhnout. Některým psům se dělá v autě špatně, takže se jim musí dávat nějaký prášky na to, aby jim špatně nebylo. Je to jako u dětí, jo. Prostě je to živej tvor, který potřebuje, nebo který má nějaké svoje požadavky, takže když ho chci někam vzít, tak na něho musím brát rozhodně ohled. Takže říkám, pokud by se jel autem, tak aby ten pes zaprvé v tom autě byl v bezpečí, to znamená i v případě nějaký i drobný nehody, aby nelítal po kabině toho vozidla a ještě třeba nezranil ty lidi, co tam jsou, dělat časté přestávky. Pokud je teplo, tak samozřejmě ten pes musí mít zajištěný, aby se nepařil v tom autě, no a nedej bože nechat ho někde na parkovišti na slunku, to snad už nikdo ani neudělá.
0: To snad ne, teda to doufám, že už tahle ta osvěta proběhla. No, Matěj se ptá, jak psi vnímají ten nový režim, o kterém jste mluvil, když skončí prázdniny.
1: No, ten pejsek, většinou je to tak, že ten pes má mnohem menší pozornost. On jemu nevysvětlí, tomu pejskovi, když za ním přijdete a řeknete Haríku, Asto, Bobíku, teďka já už budu chodit do školy, tak tady budeš často sám. Ten pes vůbec nechápe, o čem mluvíte, takže pro něho je podstatný, že se změnil režim, ale on si na něho navykne. ale samozřejmě může to být tak, že ty první dny bude takovej jako zmatenej, smutnej, nebude vědět, co se děje, ale on se poměrně rychle adaptuje na to, že se zase chodí do školy. Důležitý je, aby měl péči a pozornost a aby měl opravdu dostatečnou možnost nějakého vybití. Protože pokud to bylo tak, že o prázdninách jste s tím psem byli celý den, lítali jste někde po lese nebo po hřišti, tak teďka ten pes se bude nudit, tak je taky možný, že vám něco doma rozkouše, roztrhá, protože najednou nebude vědět, co má dělat. Takže trošku nějakou adaptaci by to asi chtělo, ale ten pejsek si na to zvykne. To tak velký stres asi není.
0: Já myslím, že ani ty prázdniny bohužel nejsou tak dlouhé, aby ten pes to neměl vlastně v paměti, jak to bylo předtím. Já si myslím, že si to ty psi pamatujou.
1: Tak to si netroufám říct. To jako na to snad ani není nějaký výzkum, ale ti psi potřebují mít stabilitu. Jo? To zvíře potřebuje mít stabilní režim, takže ideálně on měl nějaký režim, teď najednou se ten režim mění a když bude stabilní, tak ten pes si na to poměrně rychle zvykne.
0: Já jenom taková připomínka, já jsem měla v dočasce pejska, buldočka a měla jsem ho přes půl roku. A vzala si ho paní, jedna moje známá a oni nás po letech teď přijeli na chalupu navštívit v létě. Ten buldoček vyskočil z auta a byl tam úplně jako doma. Jo? Čili on po letech, třeba po třech letech, on prostě šel rovnou do kuchyně, jo, vlez si do pelíšku, úplně prostě jako kdyby tam, já nevím, byl naposled před 14 dny. Takže já myslím, že oni prostě mají
1: tak
0: paměť.
1: On se vrátil do nějakého prostředí, který důvěrně znal.
0: Ano.
1: A možná ani nepochopil, nebo ani ten mozek mu neumožnil přemýšlet o tom, že jsou to už 3 roky. On tam prostě přišel, jo, tady to znám, tady jsem měl pelíšek, furt tady je, tak si lénu.
0: Ano. Přesně, tak jako jsou to pejskové šikovní a vy, milí junioři, jste taky šikovní, píšete nám na radiojunior@rozhlas.cz, tak pokračujte, máme tu pro vás krásný dárek psí nepsí knihu a já vám teď pustím písničku a připomenu, že mým hostem dnes je pan doktor Jiří Urbánek, veterinář a budeme pokračovat v povídání o psím stresu.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.
2: A v úterý odpoledne jsme tu mezi námi zvířaty. Dnes je mým hostem pan doktor Jiří Urbánek, veterinář, a povídáme si o psím stresu. Tak a já jsem tady teď našla nějaké vlastně vaše zajímavé dotazy. Adam se ptá, jestli na psí stres existují nějaké bylinky, které by pomohly, a co se vlastně v těle děje, když má pes stres.
3: Bylinky určitě existují, jsou to takzvané adaptogeny, z nichž z takových hodně známých je ashwagandha. Jsou to látky, které pomáhají vyrovnat, vlastně vybalancovat ten organismus, aby se v tom organismu dělo to, co se má dít, a dělo se správně. Tady vřele doporučuju nepoužívat produkty pro lidi, ale používat speciální produkty, které jsou pro psy. Takže když si najdete nějaký adaptogeny pro psy, tak určitě něco najdete. No a co se děje v tom těle toho psa, když má stres? V podstatě to funguje u všech savců. Takže se to děje nám, děje se to kočkám, prostě k jakýmukoliv zvířeti. Když je to zvíře ve stresu, tak se vyplavuje látka, která se jmenuje kortizol. To je stresový hormon, která je užitečná proto, aby ten organismus zvládl krátkodobý stres. Jo, když vidíte to sami na sobě, když vás něco poleká, tak si jakoby stáhnete a řeknete si, protože jsme lidi a přemýšlíme, tak si řekneme, aha, není se čeho bát, protože třeba to není na zemi had, ale je to zatočený klacek. A nebo jo, to bouchlá petarda, protože je Silvestr. No a ten stres se vypne a ten kortizol zmizí z toho těla. Ale když ten pejsek nebo jakýkoliv živočich je v dlouhodobým stresu nebo často se opakujícím stresu, tak ten kortizol se nevypne a je pořád v tom těle. A on bohužel funguje tak, že snižuje odpověď imunitního systému, to je ten systém, který nám pomáhá zvládat infekce a podobné věci, a ten systém imunitní zhoršuje to, jak funguje, no a pak může dojít k tomu, že zaprvé můžou přijít infekce, můžou přijít takový ty těžký onemocnění, kterým se říká autoimunitní onemocnění. No a samozřejmě ten imunitní systém, když je oslabený, tak může i nezvládnout to, že tam vznikne nějaký rakovinný bujení. Takže jde o to, že primárně, nebo jako první věc, ten kortizol snižuje účinnost imunitního systému, takže ten pes je náchylnej na to, že bude víc nemocnej.
2: No, já nechci podceňovat naše juniory, já tvrdím, že jsou to skoro všichni géniové, ale mohli bychom trošku vysvětlit to slovo imunita?
3: Jo, imunita. Imunita je součást našeho těla, která má za úkol bránit nás, když přijde nějaký impuls zvenku. Jo, je to, když budete mít rýmu, nebo když na vás skočí chřipkový virus a budete mít zdravou imunitu, tak ani nepoznáte, že je. Ten imunitní systém, to tělo si s tím prostě poradí a ani nepoznáte, že kolem vás něco prošlo. Když ten imunitní systém je nějakým způsobem poškozený, no tak přijde nějaká infekce a ona přepere ten imunitní systém, takže člověk je třeba nemocnej, dostane nějakou rýmu, angínu a podobně. A ten imunitní systém, tady ten systém ochrany, vlastně systém ochrany toho těla, funguje i na to, že když se někde objeví třeba nějaká rakovinná buňka, tak ten imunitní systém, když je zdravý, tak je schopný ji třeba i zlikvidovat. Takže se to nemusí potom to onkologické onemocnění, ta rakovina, se nemusí projevit. Takže snad je to takhle srozumitelnější.
2: Já myslím, že je to srozumitelné, zvlášť teda víme o tom, že tato onemocnění napadají nejen lidi, ale i zvířata, což je všeobecně známo. Všichni, kdo máme doma zvířata, o tom víme. Takže je tady další dotaz, ten je zajímavý. To poslala Katka, která se ptá, co vlastně všechno může způsobit psovi stres, aniž bychom my o tom věděli.
3: No, to je super zajímavý dotaz. Za ten děkuju. Díky tomu, že když to bude dlouhodobý stres, tak my bohužel nevíme, kde v tom pejskovi se to projeví. Protože on narušuje ten kortizol, o kterém jsme se bavili, nebo ta chemikálie, co se vytvoří v tom těle, může narušit různý orgány. To znamená, může tam být nějaký kožní projev, že ten pejsek najednou začne škrábat, začne mít červenou kůži. Může se to projevit na střevech, že ten pejsek najednou bude mít průjem, anebo to střevo nebude fungovat dobře. Může se to projevit na mozku, to znamená, že ten pejsek může začít mít neurologický potíže, že se bude motat a podobně. My nedokážeme říct, který orgán to postihne. Tady bohužel neexistuje atlas, že by se řeklo, ten pejsek je často sám doma, má separační úzkost, takže bude mít třeba průjmy. Jo, to neumíme, to nikdo neumí říct, takže tím úkolem je pro nás jako chovatele, abychom se snažili ten stres eliminovat. Jo, budeme se o tom bavit před Vánocema, kdy budou tady bouchat všude petardy a rachejtle, takže důležitý je, abychom toho psa se snažili dostat z toho místa nebo na místo, kde bude klid, pohoda a kde ten vliv na něho bude mnohem menší.
2: Já myslím, že ta Katka to myslela tak, že někdy ty pejsky třeba stresujeme a nevíme o tom, protože nechápeme, že to, co děláme, je pro ně stres. My si teď dáme písničku a po písničce bychom na tohle téma pokračovali.
3: Jasně. Jo?

0: Mezi námi zvířaty. Jsme taky v ráji samozřejmě. S panem doktorem Jiřím Urbánkem zodpovídáme vaše dotazy a dlužíme ještě odpověď nebo část odpovědi Katce, která se ptala, jestli některá naše činnost, aniž my o tom víme a děláme ji s nejlepším vědomým svědomím, může taky psy stresovat.
1: Ano, je to tak. Ono, já věřím tomu, že každý z nás vzhledem ke svým psům dělá všechno s nejlepším vědomím a svědomím, ale občas jsou věci, kdy prostě uděláme něco, co toho psa opravdu stresovat může. Je to třeba to, že nejsme schopni respektovat to, že ten pes třeba chce odpočívat. Jo, my máme pocit, že my přijdeme z práce, nebo děti přijdou ze školy a pejsek má povinnosti s nima hrát. Ten pes třeba chce ještě spát, nebo chce ležet, a když ho nutíme do nějaké činnosti. Pak za mě hodně stresující jsou takový ty procházky, kdy ten pes nemá možnost si očuchat věci. Ten pes si potřebuje přečíst ty čuránkový SMSky od ostatních psů, potřebuje se projít, potřebuje si dělat svoje, a takový to, že jakmile se vzdálí od nohy, tak mu cuknu vodítkem, to pro toho psa není procházka. To je v podstatě jenom chvilička, aby se vyčural a vykadil, a my jsme od toho měli pokoj. Pak samozřejmě za mě jakýkoliv věci, které toho psa nenadále vylékají. Jo, když se podíváte, bohužel na různých sociálních sítích jsou rádoby vtipný videa, že někdo bafne na psa, probudí psa, nebo ho navleče do nějakého stupidního oblečku, a lidi se tomu hrozně smějou. Jo? To všechno jsou věci, které toho pejska můžou stresovat, a jsou daný jenom tím, že někdo to blbě vyhodnocuje, že si myslí, že to je velká sranda i pro to zvíře. Mm-hmm. Jo, takže to jsou činnosti. Za mě je to určitá nutnost respektu vůči tomu, co zrovna ten pes chce a potřebuje.
0: Já si myslím, že bychom si měli vždycky říct, jak by se mi líbilo, kdyby mě tohle někdo dělal.
1: Jo, to je skvělý.
0: Jo, protože ano. Já třeba, když mi někdo řekne, jak to, že ten pes prostě není na vodítku, já nevím, někde na louce, tak já mu řeknu, a proč vy nejste na vodítku? Jo? Prostě jsou místa, kde jako ten pes prostě, když poslouchá, tak jako proč by byl na vodítku, že jo? Samozřejmě něco jiného je ve městě, kdyby mohl způsobit autonehodu nebo cokoliv, jo? Někde se někomu připlíst pod nohy a povalit ho nebo tak, ale člověk, přece ten majitel toho psa, tak musí nějak umět se rozhodnout, co je v tu chvíli jako vhodný. Ale když ho nenecháme, jak říkáte, tu procházku si prožít, jo, tak je to špatně prostě.
1: To si myslím, že jste řekla hrozně hezky. Prožít si tu procházku. Jo, to je stejný. Představte si, že byste šli s maminkou a s tatínkem na hřiště a teď byste chtěli jít na prolízačku a maminka vás chytla za ruku, zatáhla. Ne, tady budeš stát u lavičky. Nebo se projdeme kolem klouzačky. Projdeme se kolem houpačky a nemůžeš na ní chodit. Jo, je to vlastně velmi podobný. Ten pes potřebuje mít zážitky. Jo, ten pes potřebuje zažívat, jak říkám, interakci i s ostatníma psama, případně určitou míru volnosti, pokud to umožňuje ten systém. Jo, a ono je to docela v rozporu, že máme nějaký pravidla pro to, jak ti psi mají chodit, to znamená vodítka, náhubky a podobně, ale to jsou pravidla, které jsou vhodné pro nás, ale pro toho psa vhodný nejsou. To rozhodně ano. Nepřispívá k tomu, aby ten pes byl spokojený a šťastný.
0: Mně se to právě letos stalo, že jsem šla se psama potokem. Židova Strouha, to je takový krásný místo v jižních Čechách, kde se dá dost dlouhou dobu jít potokem. No a v těch horkách samozřejmě je to pro ty pejsky příjemný a i pro nás, když tam jdeme v nějakých gumových botách. No a tam paní prostě šla s buldočkem a měla ho na vodítku a řekla mi, jak to, že já nemám moje psy na vodítku. Jo. No, tak jsem jí odpověděla, je to tím, paní, že já nemám vodítko.
1: Tak no. To je o tom, kde máme používat zdravý rozum a kde prostě ty pravidla jsou vymýšlené pro určitý specifický situace a v tu chvíli to nedává smysl. Jo? Takže ano, chápu, že jsou lidi, kteří by pravidla dodržovali, byť jsou sebehloupější, tak by je dodržovali kdykoliv, ale vždycky je potřeba zapojit zdravý rozum.
0: Přesně tak. A hlavně, když chceme toho psa jako mít šťastného, tak ho musíme natolik zvládnout, abychom si mohli tohoto všechno dovolit. Ta komunikace s ním, že jo? Jo, protože on musí přiběhnout na zavolání.
1: Určitě, určitě. To je nějaká výchova, nějaká socializace, ale bohužel spousta lidí má jako vrchol socializace to, že pes zvládne jezdící schody v nákupáku. Jo, já si osobně myslím, že jsou prostě věci, které prostě pokud ten pes není asistenční a tak, tak si myslím, že v nákupáku nemá co dělat.
0: Přesně tak.
1: A občas se mnou někdo hádá v komentářích na sociálních sítích, vždyť ale ten pes je tam šťastný, říkám, jo, tak fajn, tak už vidím to obrovský štěstí toho psa, že ho vezmu do nákupáku, chodím tam s ním mezi obchodama, jako.
0: No, tak tam i já se dusím většinou, protože tam není vzduch, tak jako jak asi se tam daří těm pejskům. Dnes je mým hostem zde, a jsem tomu velmi ráda, pan doktor Jiří Urbánek, veterinář.

0: Junior, který právě posloucháte, a my s panem doktorem Jiřím Urbánkem musíme vybrat jeden z vašich dotazů, abychom ho odměnili. Máte nějaký nápad, pane doktore?
1: Mně se moc líbil dotaz, myslím, že to byl Pavlík, který se ptal, co se děje v těle toho zvířete při stresu, protože za mě se líbí, že se snažil dobrat toho, co se tam děje a proč, a ne jenom toho, co dělat a jak dělat. Takže za mě, jestli byl Pavlík, tak
0: si Pavlík myslím, dostane knížku.
1: Pavlík dostane knížku, tak blahopřeju Pavlíku, byl to super dotaz, děkuju za něj.
0: Byl to vyloženě odborný dotaz, takže moc děkujem. No a teď my tady máme takovou trojici dotazů, která se týká takového psího docela častého jako zlobínkování trošku. Tak píšete, že můj pes vyhrabává díry a žere kořínky. Co se děje, když pes žere trávu a proč to dělá? A pak je tady dotaz, že naše holčička Beaglice žere hovínka.
1: No to je jasně, nám jako lidem to přijde hrozný, jo, to, že pes vyhrabává někde něco a žere u toho kořínky, ten pes se prostě baví. Samozřejmě pokud ten pes žere něco, co nám se zdá nestandardního, tak buď může mu něco chybět, může se nudit, můžete se potkat s tím, že vám pes bude olizovat omítku nebo okusovat rohy, jo, tak... A co se týče těch hovínek, to může mít ještě kořeny v dávné době, kdy vlastně fenky, když vrhly a měly štěňátka, tak žrali ten odpad po těch štěňátkách, aby vlastně čistili to prostředí a aby to nesmrdělo, aby tam nepřišel nějaká šelma nebo nějaký predátor, aby ty mláďata nesežral. Takže to může být jako historicky nějaký, on se tomu říká atavismus.
0: Takový návrat do minulosti.
1: Ano, návrat do minulosti, návrat před 10 000 let. A co se týče trávy, no tak většinou psi žerou trávu, když mají nějaký žaludeční problém, což nemusí být žádná nemoc, může to být nějaká dietní chyba, takže se snaží stabilizovat to prostředí v tom žaludku, oni to pak třeba vyzvracej a udělá se jim dobře, takže nedělal bych z toho žádnou velkou vědu.
0: A ty kořínky, nemůže to znamenat, že jim něco jako chybí? Že hledají nějaký vitamín nebo nějakou látku?
1: To jsme zmiňovali, no? Ano, že to může být, že tomu psovi něco chybí, ale osobně si myslím, že to dominantně je spíš to, že se nudí.
0: Jo,
1: že ho to prostě baví.
0: Ano, a hlídá si pak díru.
1: Přesně tak.
0: Ano, tak to dělá náš buldog, to je přesně. No a já spěchám trošku, protože chci ještě jediný dotaz, který se netýká psa, napsala Helenka, která píše. Dá se kotička odnaučit toulání, je vykastrovaná a přesto je někdy celé 2 dny pryč.
1: Tak Helenko, kočička není pes, to znamená kočička nerespektuje naše pravidla. Takže důležitý je, aby kočička měla možnost se vrátit, aby tam měla nachystaný někde jídlo, aby tam měla nachystaný někde pití. A kočička královna až uzná za vhodný, že chce vidět tu rodinu, která jí má sloužit, tak se vrátí a pokud samozřejmě se jí něco nestane, ale to nejde prostě u těch kočiček bohužel uhlídat. Takže kočičky mají jinou psychiku než psi, ona se vrátí, ale až ona bude chtít.
0: Kočičky jsou prostě vlastně zdaleka ne tak zdomácněle jako psy. No pane doktore, já vám moc děkuju za to dnešní povídání, bylo to teda hrozně zajímavé. Já si z toho odnáším spoustu nových informací, jsem za to ráda a doufám, že budeme pokračovat, že se před Vánoci sejdeme.
1: Určitě se sejdeme, já jsem taky rád a jsem moc rád za ty dotazy, protože dneska ta debata byla opravdu pěkná a ty dotazy byly super, takže já moc blahopřeju dětem, že se dokážou zeptat na takový až vlastně i odborný dotazy.
0: Naši junioři jsou prostě skvělí. Milí junioři, loučíme se s vámi, mějte se krásně, pan doktor Jiří Urbánek byl dnes mým hostem, já mu přeju šťastnou cestu domů.
1: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
0: Naschledanou.

jsem tě odpustila a to nemám důvod mít. Sklopený oči a pohledy na tebe, za tebe nemám chuť ti říct, že to špatný, co bylo, ať odejde, zapomeň, bude už jenom líp.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: pohádkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásné odpoledne, holky a kluci, je přesně 8. září. Máme tady úterý a od mikrofonu vás v 17 hodin zdraví jako každé úterý Jana Richterová. Tak co nás čeká dneska? Přátelé, dneska probereme šachy, ale to až v 19 hodin, protože mým hostem bude Darina Lančová, která děti, holky a kluky učí šachy, ale dokáže to naučit i dospěláky. Takže proč se šachy hrají a k čemu je to vlastně vůbec dobré, tak o tom si budeme povídat dneska večer. Ale teď je 17. hodinka, takže nás bude čekat spousta písniček, zprávy, reportáž, vzkazovna, do které už teďka můžete psát na adresu vzkazovna@rozhlas.cz a v 17:30 si budete moci i zavolat. Číslo je 800 199 199. Tak já si myslím, že jsem vám prozradila všechno a teď už začíná těmi zprávami.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Už ne korýš a ještě ne hmyz. To je podle nové studie doteď nepopsaný tvor, který žil před více než 320 miliony let. Vypadal trochu jako 3 centimetrová kreveta s hmyzími znaky. Měl hlavu z tykadly, článkovitou hruď i zadeček. Stejně jako dnešnímu hmyzu mu nechybělo ani 6 kráčivých nohou, k tomu měl ale dalších 18 nožiček, které byly o polovinu kratší a na konci každé rozšířené jako maličká vesla. Vědci tohoto prapodivného živočicha nazvali hmyzím předchůdcem Chosa Precursor a díky němu popsali dosud neznámý vývojový mezičlánek mezi mořskými korýši a hmyzem. NASA vyslala do vesmíru nový teleskop Nancy Grace Romanové. Observatoř nyní míří na oběžnou dráhu kolem bodu L2, vzdáleného přibližně 1,5 milionu kilometrů od Země. Na cestu do vesmíru ho z Floridy vynesla raketa Falcon Heavy společnost SpaceX. Cesta k cíli, tedy bodu L2, kde je perfektně vyrovnaná gravitace, tudíž nic nikam do vesmíru neodletí, potrvá zhruba 3 měsíce. A něco o počasí, dnes je polojasno, spíše jasno, s teplotami až 34 stupňů Celsia. Zítra se počasí promění, bude zataženo s deštěm a teplotami kolem 22 stupňů.

Holky, kluci, kamarádi, máme 5 minut po 17. hodince. Už teďka můžete psát na adresu vzkazovna@rozhlas.cz, jakou byste v 17:30 chtěli slyšet písničku. Staňte se hudebními dramaturgy, na to se moc těším. Co nového hudebního tady zase objevíme, ale za chviličku si dáme reportáž. Dětství režiséra Miloše Formana, komunisty zabavená dřevěná klubovna nebo hrdinný příběh druhoválečného letce Englendra. To a mnohem víc je součástí historie čáslavského skautinku, který připomněl festival Dvorky. Se svým divadelním představením na něj dorazili také členové Dismanova rozhlasového dětského souboru, kteří na akci zahájili speciální turné. My si o vystoupení Dismančat za chviličku řekneme víc.

0: Přátelé, 10 minutek po 17. hodince mám pro vás reportáž ze světa divadla a ze souboru Dismančata. Psal se rok 1945 a junáčtí skauti nalezli na poválečné Vysočině zatoulanou velbloudici. Formou štafety ji pak doprovodili do bezpečí do 100 kilometrů vzdálené zoo v Praze. Příběh zachycuje oblíbená divadelní inscenace Pepito, Neplivej, se kterou Dismanův rozhlasový dětský soubor letos vyrazí do míst, kudy skautská výprava kdysi procházela. První zastávkou takzvané Pepitour byl festival Dvorky v Čáslavi.
1: Tamhle už jde vidět věž Čáslavského kostela. Jsme tam za chvíli.
2: Když si skaučtí beduíni říkali v roce 1945 tuto nebo nějakou podobnou větu, byla jejich expedice už téměř v polovině. V představení Čáslav pro výpravu ale znamená třeba také setkání s dvěma malými skautkami.
3: Vítejte, Svištice.
4: Vidřice.
3: Tady ji můžete uvázat.
4: Trávě je tu dost.
3: Zatím je to takové provizor, než se nám vrátí zabavené věci.
4: A máme tady nově postavený velký dřevěný srub.
2: Dřevěný srub v Čáslavi skutečně stál a je to jen kousek od toho současného skautského střediska, kde teď jsme, jak nám připomíná vedoucí Šimi.
5: Tady za tím plotem byla jakoby hluboká cesta a jak tam stojí ty stavebniny, tak tam byla ta vlastně první z klubů na Skoutská. Dnes jsme zase byli v tom 50. roce, jsme byli zakázaný kvůli režimu, tak nám to bylo sebráno, jo, ale ta klubovna tam velká byla.
2: V nové dřevěné klubovně z 60. let se historie čáslavského skautingu připomíná výzdobou na stěnách, kde Dismančata našla další propojení s představením Pepito, Neplivej a je to zarámovaný vzkaz od jednoho ze slavných účastníků té velbloudí štafety.
6: S radostí vzpomínám na druhý oddíl čáslavských skautů, u kterého jsem byl jako blče, Miloš Forman.
2: Představení ani festival Dvorky ale nezapomínají ani na druhoválečné hrdinství skautů junáků, například na čáslavského studenta Iva Englendra.
7: Nám se do oddílu už nikdy nevrátí orlík.
3: Dostal se za války do Anglie a bojoval tam v naší peruti.
4: V bombardáku lítal jako střelec a telegrafista.
3: Před pár týdny přišel jeho rodičům dopis, že padl a má tam někde daleko hrob.
2: Englendrův hrob byla ve Skotsku v létě navštívit pořadatelka festivalu Klára Fidlerová.
8: Věc, která se mě tam dotkla nejvíc, bylo to, že když jsme ten jeho hrob našli, tak on stál v řadě 5 nebo 6 dalších a na všech bylo stejný datum, protože to byly všechno mladí kluci, kteří umřeli v tom jednom letadle.
2: Čáslav je první zastávkou letošní Pepitour. Dismančata se dále vypraví například do Kutné hory, Českého Brodu nebo i do pražské zoo, kde velké velbloudí putování zakončí. Z festivalu Dvorky Josef Kaňka, Český rozhlas.
9: Já zvedám level, já jdu nahoru a ty jdeš středem. Už baby nebudu ti říkat nic předem. Co budeš dělat s tím svým anonymním jedem? No tak pojď, spolu odjedem. Já furt nerozumím tomu, co povídáš. Říkáš věci, všemu tomu přispíváš. I kdybych chtěla si, tak stejně mě neohlídáš. Myslíš si, že mi schováš?

0: Přátelé, kamarádi, je 5:45 a já musím popřát všem holkám, které mají jméno Mariana, protože Mariana je dneska v kalendáři, Mariana má svátek, tak milé Marianky, Mariany, Mářinky, Marušky, podle toho, jak se vám říká, tak všechno nejlepší k svátku. No a to všechno nejlepší, ale přeju úplně všem posluchačům Rádia Junior, ovšem Marianám 10x víc. Dobře, tak a teďka, když jsem vám říkala, že můžete psát o písničku, tak občas se někdy stane, že tu písničku, kterou vy zrovna milujete nebo kterou máte rádi, tady nemáme, ale to nevadí. Vždycky se budu snažit ji najít. No a když zrovna tady tu správnou mít nebudeme, tak napíšete nebo řeknete, vymyslíte nějakou jinou. Teďka ovšem tady bude novinka hitparády Rádia Junior a to nám prozradí Klárka Nováková.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
2: Tanči, tak se jmenuje žhavá novinka od 14-letého Jonyho, který byl ve středu hostem klubu Rádia Junior a naše povídání rozhodně stálo za to. Jonáš Morávek nám prozradil, jak se svou kapelou chystali na jejich největší dosavadní koncert a co vše na něj museli připravit. Koncert se konal 4. září a vyvedl se parádně. S Jonym jsme ale hodně probírali i školu, konkrétně nástup do 9. třídy. Tím, že Jony studuje na víceletém gymplu v Nové Pace, tak mu odpadá stres s přijímačkami. Nakonec zůstane tam, kde je. Každopádně je to prý hudba, které se chce i do budoucna věnovat co nejvíc. V rozhovoru jsme probrali i jeho zpívání s Mirajem Navrátilem a Benem Kristovem, což byl pro něj neskutečný zážitek. No a taky spoustu letních festivalů. A dokonce došlo i na zpívání s kytarou naživo. Náš rozhovor najdeš i na YouTube kanálu Rádia Junior a dostaneš se k němu i z hlasovací tabulky k hitparádě. A teď už je tady Jony a jeho single Tanči.

0: Ahoj, od 14. září vysílá Radio Junior úplně nového hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc a ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali, pomoct.

0: Shawn Mendes, Life of the Party, tak to byla písnička na Rádiu Junior. A já mám pro vás teďka takovou docela hezkou zajímavost ze Zoo Praha. Holky a kluci, přemýšleli jste někdy nad tím, které zvíře je tak trošku strašidelné? Někomu třeba přijde nejstrašidelnější had, někomu pavouk, někomu třeba kreveta, někomu různé druhy hmyzu, ale já jsem se teďka dívala na stránky Zoo Praha a musím říct, že lemur tmavý dokáže vypadat na jednu stranu ohromně roztomile, ale na druhou stranu docela strašidelně. Má rozčepířený vzhled a je to takový bazilišek s pichlavýma očima a dokáže se tvářit tak trošku jako netopír. Aspoň takhle mně to připadá. Je to zajímavé zvíře. No a lemur tmavý se teď zabydluje v Zoo Praha a stejné místo dřív původně obývaly variové bělopásí, které nedávno se podařilo spojit s lemury kata, ale teď je v tom správném výběhu černý samec a černá samička lemura tmavého. A jak říkají zaměstnanci Zoo Praha, lemurů není nikdy dost a tak naše snahy v poslední době směřovaly k uvolnění ostrovního výběhu u spodní stanice Lanovky. To říká kurátor primátů Zoo Praha Jan Menger. Plán počítal s přesunem variů bělopásích na ostrov lemurů kata a spojení proběhlo úspěšně. Prázdný prostor se díky spojení variů a katů mohl nabídnout jinému ohroženému endemitu z ostrova Madagaskar a to jsou právě lemuři tmaví. Další úžasné zvíře v Zoo Praha můžete vidět už teďka. Nově příchozí jedinci staronového druhu si nejprve zvykali ve vnitřní expozici, začali hnedka prozkoumávat všechna zákoutí, no a žádný strach neměli a rovnou vlezli i do boudy. Pozornost věnovali také bambusu a suché trávě. Není přitom výjimkou, že si zvířata v prvních dnech vyberou místo, kde se cítí bezpečně a pouze sledují okolí. Prostě si zalezou a nikomu se neukážou. Teďka už pár, který přišel do Zoo Praha z plzeňské zoologické zahrady, je v Zoo Praha úplně doma a vy se na něj můžete kdykoliv podívat.
1: Seberem se spolu lítat nahoru a dolů budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se, tak málo vynikám. Nevnímaje času, když si plánovala trasu, kdo ví kam.

0: tě rád.
1: Holky, kluci, kamarádi, za 2 minutky tady bude vzkazovna, takže pište, adresa je vzkazovna, zavináč rozhlas.cz a staňte se hudebními dramaturgy Rádia Junior.

0: Na rádiu Junior právě doznívají Lollipops a písnička Skákej. A teď už je na řadě
1: Skazovna rádia Junior.
0: Takže přátelé, mám tady mailík. Dobrý den, říkali jste, ať napíšeme písničku, kterou bychom si přáli. Moc bychom si přáli písničku Dali opici injekci. Myslím, že je to odzkoumala. Nemůžeme ji nikde najít ani na YouTube, ale měli jsme ji kdysi na CDčku. Díky, táta Honza a dcera Abigail. No tak, milá Abigail a milý táto Honzo, já jsem tu písničku tady taky nenašla. Prosím vás, snad vám nebude vadit, když jsem našla jinou. Taky je to Petr zkoumal. A taky je tam opice, no ne úplně opice, ale je to písnička Jak se loví gorila. Doufám, že vás potěší a rozveselí. Další písnička poletí pro Honzíka, který píše: Ahoj Jani, zahraj pro mě a mého mladšího brášku Lukáše Kosmickou raketu. Děkujeme a přejeme všem posluchačům krásné odpoledne. Já vám taky přeju krásné odpoledne. Kosmická raketa už je připravená. A pak tady máme od Janičky. Ahojky, prosíme o písničku Je to cajk. Můžete ji zahrát? Díky moc. No jasně, že můžeme zahrát. Tak teďka budeme hrát tři písničky za sebou ve vzkazovně.

0: kluci, kamarádi, posloucháte odpolední klub Rádia Junior. To, že je na světě voda, to víme všichni. To, že je jí občas nedostatek a musíme s ní tak trošku šetřit a ochraňovat ji, to je taky známá věc. Pěstovat zeleninu ve vodě uprostřed pouště, to ovšem může znít jako velmi zvláštní nápad. Takzvané hydroponické systémy ale ve skutečnosti spotřebují méně vody než běžné zavlažování polí. Na Hašimitské univerzitě v jordánském městě Zarqa v tom ale vědci vidí příležitost, jak rozšířit zemědělství i mimo úrodné údolí Jordánu. Postavili si proto experimentální skleník přímo v horké suché poušti.
1: Je tu zdroj vody a motor, který vodu vyčerpá nahoru. A když padá dolů, tak ji ventilátory ženou do prostoru.
2: Místní profesor Fakralchur mě dovedl teď ke stěně z kartonu a vysvětluje mi, jak ta stěna dokáže v tom skleníku vytvářet chladnější, příjemnější mikroklima, ale taky celé to prostředí zvlhčovat.
1: Tady byla rajčata. Tam jahody.
2: Podél jedné stěny toho skleníku je pět takových prohlubní a v každé z nich jsou dvě nádrže na vodu.

0: vodě, aby z ní mohly brát živiny. Hnojiva přidáváme do nádrží a pak rostliny zavlažujeme.
1: Tohle je taková konstrukce ve tvaru střechy a na ní jsou nad sebou položené trubky. V těch trubkách jsou díry a právě v těch dírách můžou být rostliny.
2: Volcanic rocks.
0: Jsou v květináči s vulkanickou horninou odsud z východu Jordánska od města Azrak. A používáme ji jako substrát, podobně jako tady v pytlích slouží jako substrát kokosová drť.
2: Kokobít.
1: A opět i do nich se pouští voda. Voda tady celkově hraje důležitou roli.
2: Our water is very high in salinity.
0: I podzemní voda v Jordánsku má vysoký obsah soli, zvlášť když v zimě málo prší. A hlavním cílem našeho experimentu bylo taky zjistit, jaké jsou správné koncentrace hnojiv v kombinaci s určitou salinitou vody.
1: Vybudovat experimentální skleník v polopoušti a otestovat v něm různé hydroponické systémy stálo v přepočtu 1,5 milionu korun. Postavit si doma například jen onu střechu s trubkami vyjde ale výrazně levněji. Z Jordánska, Jana Karasová, Český rozhlas.

0: a ve 313. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

Holky, kluci, kamarádi, je za 5 minut 6. To znamená, že v další odpolední klubové radio juniorské hodince nás čekají zprávy. Bude tady zvídavec Evy Sinkovičové, bude tady velká spousta písniček a samozřejmě taky vzkazovna a četba na pokračování. Dneska nás čeká 7. část z 15-dílného seriálu Pohoršovna. Takže přátelé, jestli chcete, tak už teďka klidně můžete napsat na adresu vzkazovna@rozhlas.cz, jakou písničku byste rádi slyšeli. Já se dívám do mailu, už se nám tady něco hromadí, výborně, to mám velkou radost. No a potom v 19 hodin si budeme povídat o úžasné hře jménem šachy. Věděli jste, že šachy byly považovány za sport? Musím se podívat, jestli se to pořád takhle říká, že je to sport. Tak sice necvičí tělo, ale pořádně cvičí mozek. Já se přiznám, šachy moc neumím, ale dneska tady bude Darina Lančová, která učí děti i jejich dospěláky hrát šachy. A to by mě teda velmi, velmi zajímalo, jestli by to naučila i mě.

0: cha-cha. Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci, je přesně 18 hodin, začíná další hodinka Klubu Rádia Junior. Ze studia Českého rozhlasu vám super poslech přeje Jana Richterová. Je úterý 8. září a tak tady máme zprávy, máme tady písničky, bude Zvídavec, bude Vzkazovna, bude Četba na pokračování, Pohoršovna. No a samozřejmě se i vy můžete zapojit, protože budu ráda, když mi napíšete na adresu vzkazovna@rozhlas.cz, jakou písničku byste ve Vzkazovně chtěli slyšet. Ale úplně nejdřív musím popřát krásný svátek všem Marianám, tak všechno nejlepší. Taky super den všem, kteří dneska slaví narozeniny. Jú, všechno nejlepší. A teď už jsou tady zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Už ne korýš a ještě ne hmyz. To je podle nové studie doteď nepopsaný tvor, který žil před více než 320 miliony let. Vypadal trochu jako 3-centimetrová kreveta s hmyzími znaky. Měl hlavu z tykadly, článkovitou hruď i zadeček. Stejně jako dnešnímu hmyzu mu nechybělo ani 6 kráčivých nohou, k tomu měl ale dalších 18 nožiček, které byly o polovinu kratší a na konci rozšířené jako maličká vesla. Vědci tohohle pradávného živočicha nazvali hmyzím předchůdcem Chosa Precursor a díky němu popsali dosud neznámý vývojový mezičlánek mezi mořskými koryši a hmyzem. NASA vyslala do vesmíru nový teleskop Nancy Grace Romanové. Observatoř nyní míří na oběžnou dráhu kolem bodu L2, vzdáleného přibližně 1,5 milionu kilometrů od Země. Na cestu do vesmíru ho z Floridy vynesla raketa Falcon Heavy společnosti SpaceX. Cesta k cíli, tedy k bodu L2, kde je mezi vesmírnými tělesy perfektně vyrovnaná gravitace, tudíž observatoř zůstane viset v prostoru, potrvá zhruba 3 měsíce. A něco o počasí, dnes je polojasno s teplotami až 34 stupňů Celsia. Zítra se počasí promění, ochladí se, bude zataženo s deštěm a teplotami kolem 22 stupňů.

0: Holky, kluci, kamarádi, tak je tady ta správná chvíle, kdy se dozvíme něco zajímavého. Povolávám totiž Evu Sinkovičovou, která přichází se svým zvídavcem. Tak nastražte uši, je tady zajímavost.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Mýty, neboli báje a legendy, jsou vlastně příběhy, které si v dávných dobách začali lidé vyprávět a vložili do nich své představy o vzniku světa, člověka, o pro ně nevysvětlitelných přírodních jevech a o pozemském i posmrtném životě. Věda, která se studiem mýtů zabývá, se jmenuje mytologie. V mýtech často vystupují kromě hrdinů, bohů a prostých lidí také příšery a bájná stvoření. Podivných tvorů se zvláštními schopnostmi je v bájích mnoho. Pojďme si představit pár z nich. Možná vás při odhalení původní legendy napadne, proč si je asi lidé vymysleli, nebo si vzpomenete, v kolika dalších příbězích ještě vystupují. Medúza se objevuje v řecké mytologii a je popisována jako okřídlená žena s hady místo vlasů, která promění v kámen každého, kdo se jí podívá do očí. Nakonec se jí podaří usmrtit díky štítu, který Perseus použije jako zrcadlo. Uvidí v něm medúzin odraz a podaří se mu useknout jí hlavu, aniž by se na ni podíval. I po její smrti slouží její hlava jako strašná zbraň, která mění lidi v kámen. A co takový Minotaurus? Bestie s lidským tělem a býčí hlavou, který se narodil ze spojení bílého býka a krécké královny. Po jeho narození pro něj nevlastní otec nechal postavit bludiště, kam ho uvěznil, aby ho skryl před zraky poddaných. Nakonec byla i tato příšera zabita. Hrdina Tézeus dostal kouzelný meč a klub konití od princezny Ariadny a díky těmto darům se dokázal v bludišti vyznat a Minotaura porazit. Určitě nesmíme zapomenout ani na Kerbera, trojhlavého obrovského černého psa, který hlídá vchod do podsvětí, aby tam nepronikl nikdo nepovolaný, tedy živý. Samozřejmě se ale párkrát povede Kerbera ošálit, například usne díky medovému koláči od Sibily nebo je očarován Orfeovým zpěvem. V mýtech nechybí také obři, třeba ti s jedním okem, kyklopové. Údajně bydleli v jeskyních a byli nevzdělaní a suroví. V některých bájích kovají hromy a blesky, jinde luky a šípy a přilbu neviditelnosti. Zdá se, že i když mají jen jedno oko, jsou to zdatní chlapíci. Zvuky vycházející z nitra sopek jsou připisovány právě kyklopům, kteří zrovna na něčem pracují. Někteří vědci zabývající se mytologií se domnívají, že kyklopové v pověstech jsou ve skutečnosti kovářské spolky. Legenda o jejich jednom oku mohla vzejít z pozorování práce skutečných kovářů. Ti totiž nosili přes jedno oko pásku, aby zabránili odlétání jisker do obou očí. Existují také teorie, že si lidé kyklopy vymysleli proto, že na Krétě a na Sicílii nalézali lebky pravěkých trpasličích slonů. V lebce byl otvor pro chobot, který jim mohl připomínat jediný oční důlek. A protože s jinými slony v minulosti neměli zkušenost, mohli si nálezy vysvětlit takto. Jak vidíte, známé příšery mají často původ v mýtech a bájích. Když ho budete znát, nebudou vás už děsit. Holky a kluci, pokud chcete o příšerách ukrytých v bájích a legendách někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!
3: Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned, ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

V disciplínách jsme za zvadné kusy, ale na triango vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny. A nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku.

0: jestli nevěříš, tak hele.
1: Zajímá tě, co je in?
2: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
1: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
2: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
1: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
2: Co myslíte? Daj to?
1: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.

0: ukazovna Rádia Junior.
1: Tak, přátelé, a já se dívám do naší mailové schránky a mám tady jedno, dvě vzkazovnová přání. Tak, a už nám píše Abigail a táta Honza. Prosím, zahraj mi Nešahej na mě od Pokáče. Tak výborně, Nešahej na mě, Nešahej na mě od Pokáče. Písnička je nalezená. Užijte si ji krásně a ať se vám to líbí.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: A my jsme ještě neskončili, protože máme tady další vzkazovnové přání. Píše nám Emilka, ahoj Jani, zahraj prosím od skupiny Imagine Dragons písničku Thunder a bude to pro mého tatínka. Děkujeme. No tak přání se mají plnit.

0: píše nám ještě Deniska. Ahoj Jani, zpíváte s Jirkou písničku Oběhání, tak nám ji pusťte, děkujeme.
1: Tak běhej lesy.

0: I vy můžete občas běhat lesy, silnicemi, cestami, loukami, trávničky, parky, zkrátka a dobře, hlavně běhejte. Hejbejte se, protože to je prostě úplně nej, co pro sebe můžete udělat. Tak přátelé, vzkazovna končí.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
0: A teď už nás čeká pohoršovna. Ne, že my se budeme pohoršovat. Pohoršovna je název 15-dílného seriálu, jehož 7. část právě teďka uslyšíme. A dnešní díl má název Divně divná tetka Škrkavka. Víte, co to je pohoršovna? To je přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky z Loberty Kudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožravá a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježibaby, Sudíček, který patří do čeledi zlých Sudíček, a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj, v němž si to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad se všemi dobře dopadne. Příběh napsala Daniela Fischerová a v režii Josefa Kačmarčíka účinkuje Ondřej Brousek.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování. Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část 7. Divně divná teta Škrkavka. A kde sehnat syrové žáby? Kdesi daleko v Libni seděla teta Škrkavka v pohodlném křesle. Byla bosá a hýbala tlustými prsty na nohou. To jí vždycky pomáhalo myslet. Občas sáhla do veliké bomboniéry a snědla další pralinku. Od rána 8. Pralinky jí taky pomáhaly myslet a Škrkavka to dneska zvláště potřebovala. Už třetí den nevolej, ševelila tiše. To není jen tak. Myslela tím Mstižer a Vraždožravu. Volali jí nejmíň 5krát denně. Žerík, říkala Mstižerovi Žerík, většinou bulil a Vraždinka si chtěla povídat. Teta na to byla zvyklá. Žeríkovi říkávala, no tak, no tak. A Vraždince, aha, aha. A teď třetí den nic. Mají se tak dobře, že ji nepotřebují? A nebo tak špatně, že nemají sílu zvednout sluchátko? Jestli jim kruťák dal domácí vězení, tak už trvá nějak dlouho. Sáhla pro pralinku. 9. Škrkavka byla jediná v celé zemi, kdo se nebál krále Krutohlava. Bylo to ještě mnohem lepší. Král Krutohlav se bál jí. Ne proto, že byla mohutná a mohla prstem rozbít kokos. Škrkavka na něj něco věděla. Nemám je jít hledat. Kruťák je schopný zavřít je do skříně a vzpomenout si na ně za týden. Když se opije, je hloupý jako škeble. Jestli se neozvou do večera, vlítnu do paláce a nasekám mu zadek. Teta slupla pralinku číslo 10. To tajemství, které Škrkavka na Krutohlava věděla, bylo tajemství veliké. Král se děsil, že ho Škrkavka někomu řekne, nebo že ho dá do novin, nebo, a toho se bál nejvíc, že ho poví dvojčatům. Když vyváděl, stačilo zvednout obočí a šepnout lanovka. A kdyby to nestačilo, ještě přidat kočárek. Krutohlav hned svisil uši jako psisko, které udělalo loužičku. Teta si protáhla nohy, až to luplo. Měla nohy jako lopaty. Stejně to těm dětem jednou řeknu, přemýšlela. Až nebudou děti, co by si s tak velikým tajemstvím počali. Ale zas na druhou stranu, k čemu jim takové tajemství bude, až nebudou děti? Neměli by to raději vědět hned? Z okna viděla skoro celou Libeň. Všude kolem dusné léto, městské stromy zvadlé horkem. Proč ty děti nevolají? Rozkousla 11. dnešní pralinku. Ne, Hostižer a Vraždožrava byli zatím v troubě. Totiž krčili se v koutě, kam je všechny zahnal ďáblík. Ulomil ořechovou větev, dlouhým nechtem křísnul o podrážku a z nechtu mu vyšlehl plamínek. Zapálenou větví zahnal škůdce ke zdi jako vyděšené ovečky. Nikdo se nehne, dokud nedovolím. Nikdo se nehnul, nepočítáme-li, že dvojčata se strašně třásla a trpajzlíci dostali hromadnou škytavku. Jak byli mrňaví a při každém škytnutí nadskočili, bylo to dost k smíchu, ale nikdo se tomu nezasmál. Neblázni, zábulází, my jsme přece škůdci jako ty, všichni jsme v maléru, tak je lepší držet při sobě, řekl sudíček jako posel míru. Ďáblík ho švihl hořícím listím přes nos. Au! Nikdo ti nedovolil mluvit. Se rozkročil, aby se zdál větší. Nebyl velký. Byl menší než sudíček. Vypadal jako chlapeček v tátových botách. O to víc křičel, až mu přeskakoval hlas. Potřebuju sluhu! Kdo se přihlásí první, bude mít protekci. Vyhlašu konkurs na místo mého sluhy teď. Hlouček zatěkal očima. Každý se podíval na každého. Chviličku se zdálo, že se nepřihlásí nikdo. Ďáblík točil nad hlavou hořící větví, až z ní odlétaly jiskry. Čekám, čekám, hulákal výhružně. A už nějak ztrácím trpělivost. Nechtějte mě naštvat, já když se naštvu, tak jsem vážně zlej. Najednou z hloučku vykročil Mstižer. Já budu tvůj sluha. Chtěl jsi říct, váš sluha, pane. Sluhové se mnou mluví uctivě. Já budu váš sluha, pane. Zablekotal Mstižer poníženě. Sklopil hlavu. Vraždožrava rychle dýchala. Nevěděla, jestli se za brášku má stydět, nebo ho má obdivovat. Třeba jich se chránit. Ďáblík jí něčím připomínal milého tatíčka. Tak asi milý tatíček mluvil, když ještě nebyl hrůzovládce, ale kluk.
3: Tak, sundej mi boty, chci se prospat. Máš to tu na povel, sluho?
2: Podal Mstižerovi větev. Mstižer ji držel daleko od těla a nevěděl, co s ní.
3: Kdyby o mě někdo něco nehezkého řekl, rovnou ho přetáhni. A potom mi nahlásíš jména.
2: Ďáblík na Mstižera lstivě mrkl.
3: Budou se chtít vzbouřit, uvidíš. My dva krutě potrestáme vzpůru a pak už se na nás nikdo netroufne. A teď ticho. Ticho. Já chci spát.
4: Říká se, že čerti nikdy nespí, řekla ťápota drze. Jsi ty vůbec pravý čert?
2: V tom se stalo něco podivného. Ďáblík zrudnul, ale teď ne vsteky. Zrudnul, jako by se zastyděl. Podíval se na ťápotu a ona ten pohled vydržela. Stála jako maják v moři a hleděla na něj průsvitnýma, malinko mlžnýma očima. Bludičky mají zvláštní pohled, ukolébávací. Když se zahledí na člověka, člověk zabloudí. V hlavě mu zní tichounké cinkání a něco jako šepot, jako by šeptali mraky. Od ní nemohl odtrhnout zrak. Když to konečně dokázal, houkl.
3: Moc si nedovoluj.
2: Ale už to nemělo tu sílu jako dřív. Je dobrá, pomyslel si sudíček. Má kuráž, je chytrá. Ono to není hned vidět, ale taky je moc hezká. Škoda, že proti mně pořád něco má. Si sedl na matraci u zdi a panovačně natáhl nohy před sebe. Mstižer si musel kleknout na zem. V jedné ruce pořád držel větev a druhou mu nešikovně stáhnul horké kecky. Prsty ho pálily, ale strach z čerta byl tak velký, že ani nezačal kňourat jako obvykle. Ďáblík kopl do bot, až přeletěli třídu. Bosé nohy byly růžové a dětské. Nebyla na nich kopita, jak by si někdo možná představoval.
4: Se svalil na matraci a v tu ránu spal.
3: A je od něj nejmíň na hodinu pokoj, řekla ťápota.
2: A jak to? Ona se vítězně rozhlédla.
4: Posloucháte vůbec? abych vám všechno říkala dvakrát. Tohle je přece zapomínací matrace.

0: Zloberta seděla u stolu a nervózně se škrábala ve vlasech mastnou vidličkou. Bála se, kdo jí zavolá. Koukala střídavě na sluchátko a na Tvrda, který klimbal v křesle. Měla na něj vztek, že může klidně spát. Nespí, dělej něco! Hodila po svém muži vidličku. Zapíchla se mu do kulichu, ale on jen zafuněl a spal dál. Telefon zazvonil. Zloberta po něm sáhla roztřesenou rukou. Byla to ta horší možnost. Ze sluchátka syčel horký dech.
1: Ještě něco, paní Škudibertová. Záprcek nesmí dostat mléko. Mléko ne! To by z něj nikdy nebyl ďábel. Mléko v něm probouzí strašné pudy. Chce se stát lékařem bez hranic. A nebo slepeckým psem. Ale musí jíst syrové maso. Dohledněte, aby ho měl aspoň kilo denně. Nejlepší je čerstvý jelen nebo kanec. Občas postačí veverka. Při nejhorším pár žab.
0: Zloberta se chytla za hlavu. Kde pro boha vezme syrového kance? Zloberta vůbec neuměla vařit. Kupovala jen konzervy po záruční době, protože byly levnější. Dnes dostala skoro zadarmo pytel tvrdých housek. Kde ale sežene žáby? Prodávají se žáby v konzervě?
1: Ale pozor, pozor, paní Škudibertová. Kdyby záprcek nedostal svou porci, dostane chuť na člověčí maso. Samozřejmě taky syrové. Maso škůdců ho neláká. Spolužáky bude nejspíš šikanovat, ale nesežere je. Za to zkusí sežrat lidi. Nepouštějte žádné lidi dovnitř. Jestli nechcete uklízet lidské kosti a pak prchat před kriminálkou.
0: Poslední výdech žhavého vzduchu. Chvilku bylo ticho. Pak se ozvalo něco jako pět vykřičníků a peklo zmlklo. Zlobertou zmítala panika. Ona taky měla velké tajemství.
2: Tvrdé, Tvrdé, utečme, dokud je čas,
0: zatřásla spícím mužem. Tvrd zamžoural.
3: To jako proč?
2: Protože nemáme žáby, kvílela Zloberta. Musíš hned ulovit kance nebo jelena.
0: Tvrd se zarazil. Zloberta už po něm chtěla dost praštěných věcí, ale tak praštěnou ještě ne.
3: Někam, kdyby se tu vzali jeleni a kanci, vlevo je dálnice, napravo velkosklad a vpředu supermarket. Vzadu sice kousek lesa je, ale tam jsou leda veverky.
2: No, tak ulov veverku, ale syrovou.
3: Už jsi někdy viděla po lese běhat vařenou veverku? Vzpamatuj se, Zloberto!
0: Zloberta se zabušila pěstmi do hlavy. V tom ji to napadlo. Z téhle šlamastiky ji může vytáhnout jediná osoba na světě. A to je stará škrkavka Krutohlavová.
2: Škudiberte, vezmi housky a hoď je těm smráďatům oknem, nebo tě sežere čert. Ten hold dneska bude o hladu. Konec konců je v pohoršovně, to je něco jako v kriminále. Do zítřka to nějak pořeším.
0: Tvrd byl rád, že může jít. Snad už Zloberta nechce, aby lovil kance. Ale radost ho hned opustila.
2: Muži! Bouchla ho Zloberta dozad. Nechoď mi na oči bez čerstvého masa, nebo si mě nepřej, však mě znáš.
0: To bohužel znal. Znal ji už 30 roků. A jeden rok byl horší nežli druhý. Popadl pytel, ve kterém chrastily housky, a šel na dvorek. Zloberta zůstala sama. Ne. Ji už do té třídy nikdo nedostane. Ji tedy ne.

0: Junior. Krásný podvečer, holky a kluci, začíná další hodinka klubu Rádia Junior. A tahle je ta hlavní, protože tady mám svého hosta. My si dneska budeme povídat o hře, která se jmenuje šachy. Víte, že hraní šachů rozvíjí mozek a učí člověka vytvářet strategii? Od kolika let se to dá hrát a dají se pomocí šachů najít kamarádi? Tak to se dneska dozvíme díky tomu, že za mnou přijela Darina Lančová. Ahoj, Dary.
1: Ahoj.
0: Dary, ty jsi šachistka, zároveň se tomu nevěnuješ teda profesionálně, ale rozhodla ses jednoho dne, že naučíš děti hrát šachy. A to mě moc zaujalo, Proto si dneska přijela sem. Odkud jsi přijela?
1: Přijela jsem z Krmenína, to je kousíček od Ostravy.
0: A já jsem za tebou byla a ty u sebe doma natáčíš takový nádherný kurz, který učí hrát děti šachy. A jeden z našich posluchačů může ten kurz dneska vyhrát. A ti ostatní se o šachách alespoň spoustu věcí dozví. Takže, holky a kluci, pište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Kolik políček má šachovnice? Kolik políček má šachovnice? Adresa je radiojunior@rozhlas.cz. Pokud byste měli na Darinu nějakou otázku, která se týká šachů, tak nám můžete klidně i zavolat, napsat i do mailu, to je jasná věc, ale můžete i zavolat, číslo je 800 199 199. Tak, Dary, a já jsem tady před chviličkou říkala, tak jsem tak jako vyhodila do prostoru otázku, od kolika let se dají hrát šachy? Musí na to být nějaký speciální věk, takový šachový řidičák, jako je třeba na kolo?
1: No, šachy se dají hrát úplně od malinka. Jsou děti, které hrají šachy od 4 let a já sama jsem se je učila v 5 letech.
0: A pamatuješ si na tu chvíli, kdy jsi poprvé viděla nebo kdy jsi poprvé hrála šachy, s kým to bylo?
1: Pamatuju si velmi dobře, dodnes si to pamatuju, i když už je to hodně, hodně dlouho. A pamatuju si, že jsem seděla u šachovnice právě s dědečkem, který mě učil a velmi trpělivě mi vysvětloval, jak se která figurka jmenuje a jak se s ní táhne.
0: Je to hodně složité se šachy naučit?
1: No, já myslím, že ani ne, že tam je spíš velmi důležité, aby ty děti se učily postupně, aby se prvně naučili něco o figurkách, jakou mají hodnotu, jaké je základní postavení, potom jednotlivé tahy figur a potom tím, že hrají, se učí i dál potom strategie, jak zahájit hru, anebo jak třeba umatovat pana krále.
0: Umatovat pana krále, prostě jak mu dát mat.
1: Ano.
0: Šachmat.
1: Ano.
0: K tomu se taky dneska dostaneme, co to vlastně znamená a proč se to říká. Když si představím šachovnici, tak někdo třeba si řekne, a proč bych se učil šachy? Vždyť se to můžu naučit takhle někde na počítači a hrát si to takhle s myší nebo na tabletu, ale ty tvrdíš, že nejlepší je opravdická šachovnice. Proč?
1: Ano, já si myslím, že tam jde hlavně o to, aby děti se učily hrát šachy hravě a když se to učí u té šachovnici, tak nejenom, že se řekne teorie, ale hned si můžou vyzkoušet, co se naučili. A to je pro mě taky důležité a hlavně já vnímám, že je nejdůležitější, že ty děti tráví čas spolu, protože v dnešní době, kdy jsou všude obrazovky, mobily, klikání, sledování pasivní hry, tak tím to dítě nenutí přemýšlet, zvažovat tah a sám hledat to řešení. Proto ty fyzické šachy jsou prostě nejlepší za mě.
0: Nenahraditelné.
1: Nenahraditelné.
0: A hlavně já jsem se třeba dívala na nějaké ty obrázky tady za mnou na velké obrazovce ve studiu. Holky a kluci, jestli si chcete zapnout kamery k nám do studia, tak samozřejmě můžete, uvidíte nejenom Darinku Lančovou, která je mým hostem v klubu Rádia Junior, ale uvidíte i za mnou na té veliké obrazovce tu hlavní stránku. Jak se ten tvůj kurz jmenuje?
1: Můj kurz se jmenuje Malý velmistr i malý dokáže velké věci. A je to hravý online šachu.
0: Tak a tam právě za mnou na té obrazovce to všechno vidíte. A tam je totiž, proč o tom mluvím, tam je nádherná šachovnice a překrásné figurky. Tak než se dostaneme k těm šachům, jak to vlastně všechno vypadá, kolik je tam políček, kolik postaviček, ne, figurek, tak z čeho všeho existují šachy? Z čeho si viděla vyrobené šachy?
1: Je, tak to jsi mě překvapila. Ono určitě je hodně materiálu. Já teda miluju dřevěné šachy sama za sebe a taky bych je doporučovala všem, ať si je pořídí, ale samozřejmě jsou i plastové šachy, jsou i skleněné a určitě se vyrábí i z různých kamenů. Jo, těch možností je určitě hodně.
2: Já jsem viděla taky jednou kamenné šachy, to byly docela těžké ty figurky, ale byla to velká krása. Jaké největší šachy jsi viděla?
1: Tak určitě někde v zahradě, velké šachy, kde ty děti vždycky vezmou tu velkou figurku a nejenom děti, ale i dospělí, protože šachy milují jak děti, tak i dospělí a vezmou tu figurku a hrajou třeba v zahradě.
2: O šachách se říká, že je to královská hra a myslím, že jsem někdy slyšela, že třeba i velmi slavní lidé vždycky vzpomínají na to, že šachy jim dali schopnost přemýšlet a pamatovat si a vůbec zapojit správně ten mozek. Tak kdo ze slavných osobností například hrál šachy?
1: No, třeba velmi miloval šachy, říká se to, Einstein. Takže Einstein, ale třeba jsme se tady bavili, že i herec Schwarzenegger a těch osobností je mnoho, protože šachy jsou velmi oblíbené.
2: A já se přiznám, že jsem často slyšela, že šachy spíš hrajou kluci, ale asi to bude klišé, viď? Protože ty jsi holka, ano. A hraješ šachy.
1: Ono možná, že ten svět šachů je spíš teda pro ty muže, ale i tenhle kurz, který jsem natáčela s holčičkou Belinkou, která má 7 let a bylo úplně úžasné sledovat, protože ona se při tom natáčení, kde jsme to natáčeli, ty šachy opravdu učila. Takže to bylo autentické, že vlastně ona se mi postupně vysvětlovala tu hru, figurky, jednotlivé figurky a takže to hrajou určitě i holky a tím jako zvu i děvčata, aby se k tomu přidali, protože je to úžasná hra.
2: Já se přiznám, teď jsem se maličko zastydila, protože to, že jsem řekla, že to hrajou spíš kluci, to vlastně vůbec není pravda, jenom si to občas lidi myslí, je to takový omezený pohled a jsem ráda, že ten svůj kurz malého velmistra natáčíš právě se slečnou. A ty sama, když jsi byla holčina, tak tě učil dědeček, chodila jsi do nějakého kroužku?
1: Ano, ono to bylo tak, že vlastně, když mě dědeček učil hrát šachy, tak on už možná i tak tušil, že by mě to mohlo bavit. Tak on přímo v těch 5 letech mě vzal na první šachový turnaj. A tam mi trošičku vždycky tak jako napovídal, mrkal na mě, jestli ten tak hraju dobře, protože jsem měla samozřejmě strach z toho.
2: To se může.
1: No, normálně se to nesmí, ale tím, že jsem byla úplně maličká, tak mě spíš chtěl pozbudit. Takže to bylo spíš takové úsměvné. No a potom jsem vlastně hrála šachy dalších 10 let závodně. A teď nevím, jaká byla otázka, Janičko, jestli, protože potom jsem vlastně vedla i já děti v šachovém kroužku. Uhum. Ale to bylo o mnoho let později, když byli moji synové malí, tak mě vlastně ti učitelé tam nebo ředitel školy poprosil, jestli by ho nevedla a tak jsem vedla šachový kroužek a bylo to naprosto úžasné.
2: Ano, otázka zněla, jestli si chodila do kroužku, takže chodila a pak si ho i vedla.
1: Ano.
2: A jak vlastně vypadají šachy a co tam všechno najdeme, tak o tom si budeme povídat s Darinou Lančovou, která vymyslela kurz šachového velmistra pro děti. O tom si budeme povídat hnedka po písničce. Holky a kluci, pište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz, kolik políček má každá šachovnice.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Teď se zpívalo, život je pohoda, život je fajn a život je pohoda a fajn, když se člověk dobře baví a má třeba nějaké kamarády. I o tom si tady dneska povídáme s Darinou Lančovou, lektorkou hry šachů a také autorkou kurzu Malého velmistra, protože když si povídáme o hře jménem šachy, dají se u toho najít kamarádi?
2: No určitě jo, určitě se dají najít kamarádi a záleží jenom s kým se to učí a mně se moc líbí, že teď jsou šachy velmi oblíbené i mezi teenagery a i staršíma, že třeba dneska vidíš i třeba v hospůdce, že sedí u pivečka a hrajou třeba šachy spolu.
1: Ti starší samozřejmě.
2: Ti mladší ne. Ti mladší třeba se můžou hrát šachy kdykoliv, kde se domluví nějací kamarádi spolu.
1: Kdekoliv, kde se domluví kamarádi, na to už to trošičku musíš asi umět, že se domluví s kamarády, ano. Že třeba přijde, já nevím, Peťa k nám na návštěvu a budeme si hrát. No ale to by vlastně šlo třeba, aby se z toho kurzu naučili šachy i rodiče. A pak si to můžeme hrát i s rodiči, viď?
2: Ano. A to vlastně se mi i na tom líbilo, že ten hravý kurz je zaprvé, jak říkám, vždycky hravě, protože to vnímám nejdůležitější, aby to ty děti bavilo. Aby to pro ně byla zábava, aby se to neučilo jenom jako nudná pravidla, takže to vnímám jako základ, ale taky se mi moc líbí, že když se to učí ta maminka s dítětem nebo babička s vnoučátkem, anebo třeba sourozenci, tak vlastně se to učí celá rodina a můžou ty šachy hrát i doma a vlastně užívají si ten přítomný okamžik to, že spolu sedí u šachovnice a hrajou společnou hru.
1: Můžou si udělat takový malý domácí turnaj, když je jich tam víc, třeba vánoční.
2: Tak. To je úplně super nápad a taky mě to napadlo, že by bylo úplně super se udělat rodinný turnaj doma.
1: Venku vedro a já tady o Vánocích, ale to víte, musíme se to do té doby hlavně naučit. Tak jeden z vás, holky a kluci, získá ten kurz Malý velmistr, když nám napíšete, tedy šanci máte, když nám napíšete na adresu radiojunior@rozhlas.cz, kolik políček má šachovnice. No, to je jedna věc, kolik políček má šachovnice. To se dá třeba i najít, když budete dobře poslouchat, možná, že to tady i zaslechnete, ale mě zajímají ty figurky. Ty jsi říkala, že vysvětluješ dětem, že každá figurka má super schopnost. Pojďme se nejdřív na tu šachovnici podívat. Tam takhle stojí vedle sebe kolik těch figurek?
2: Tak vždycky se šachy staví do základního postavení a jsou bílé a černé figurky a vlastně vždycky na druhé řadě stojí pěšci vedle sebe. 8 pěšců a potom tam máme figurky, které možná některé děti znají a ty jsou věž, kůň nebo jezdec, střelec, dáma a král.
1: Kdo je asi nejschopnější z těch figurek? Kdo má nejvíc, jak se říká, skillu?
2: Skillu. No já právě i ten kurz vedu, aby si uvědomili děti, že tak jako ty figurky na šachovnici mají super schopnosti, takže je mají i oni. A právě, že každá figurka má jinou super schopnost. Koník neumí táhnout jako dáma, a přesto je něčím výjimečný. A i ten malinký pěšec, který je sice nejmenší figurka, nejméně ceněná figurka na šachovnici, ale on, když dojde až na konec šachovnice, tak se promění v dámu, v nejcennější figurku. A právě, že možná, že i ty děti mají takovou nějakou superschopnost a proto i možná malí dokážou velké věci.
1: Když dojdou až k nějaké metě, tak se z nich stanou právě třeba takový, že můžou doleva, doprava, dozadu, dopředu, jako ta dáma, viď?
2: Ano, přesně tak.
1: No a která figura je pro tebe nejzajímavější třeba z toho hlediska, že může táhnout nějakým nečekaným způsobem?
2: No, asi bych možná mohla říct dámu, to je nejcennější, ale
1: Tam může jak rovně, tak i na šikmo.
2: I na šikmo, přesně tak. A jede, o kolik políček vlastně chce. Ale já mám teda velmi ráda jezdce, my mu říkáme v kurzu kůň, který skáče po šachovnici a tak trošku si tam dělá, co chce. A může udělat i nějaké, můžeme s ním udělat i nějaké fintičky, kdy nás může pěkně pozlobit.
1: On jde dva dopředu a jednu bokem, viď?
2: Ano.
1: A nebo dvě bokem a jednu dopředu, prostě ano. Takovým tím klikyhákem jde.
2: Jde do L-ka, táhne do L-ka.
1: Děkuju.
2: Jedno, dvě políčka a do boku.
1: Mm-hmm. No a když si třeba hraješ s někým šachy, dokážeš odhadnout, jak ten druhý potáhne? Je to otázka cviku?
2: Ono, totiž jedna z největších zajímavostí šachu je, že počet možných partií, které lze zahrát, je číslo ze 120 nulami. To, když jsem slyšela, tak jsem pro mě to bylo úplně, jsem z toho byla jako překvapená, protože to je víc než atomů ve vesmíru. A proto každá ta partie může být jiná. A samozřejmě, když my hrajeme šachy, tak my přemýšlíme nad různými tahy a díváme se, co může soupeř zahrát na nás. Takže je to takové, že opravdu procvičujeme tu hlavičku a vymýšlíme i strategii a zároveň se učíme nadhledu na tou šachovnici.
1: Já jsem někde v nějakém filmu viděla, že třeba někteří hráči mají nastudované takové postupy, které třeba v nějaké šachové partii už byly, že jsou na to celé knížky, brožurky. Opravdu to takhle funguje?
2: Ano, funguje a jsou různé zahájení, různé, opravdu dá se toho spoustu naučit, ale jak říkám, ono těch možností, jak hrát, je opravdu velmi, velmi mnoho. Takže není to tak, že by se někdo naučil, jak hrát a hrálo se stejně. Každá ta partie je jiná.
1: Takže pokaždé se objeví takový nový svět, nové bojiště.
2: Nové bojiště, může se to tak říct.
1: A já se dívám do mailu. Dobrý den, šachy hraju od 4 let, naučil mě to táta. Už jsem byl na 2 turnajích a vyhrál jsem medaily. Na šachách mě nejvíc baví, že musím přemýšlet a soustředit se. Nejraději mám věž, píše nám Krištof, 10letý.
2: Super.
1: A taky nám píše správnou odpověď. Bodeť by se netrefil, že jo? Kolik má šachovnice polí? A ještě nám poslal krásnou fotku i s nádhernou, asi dřevěnou šachovnicí a s překrásnými figurkami. Krištofe, moc tě zdravíme.
2: Zdravíme.
1: A já potom Darince ukážu tu fotku,
2: určitě.
1: Protože ta je super. Tak a taky nám píše Pavlínka, ahoj, já jsem šachy zkusila loni a začalo mě to bavit a hraju s babičkou.
2: Super.
1: No vida.
2: A to mi právě připadá naprosto kouzelné, že děti hrajou šachy doma s rodiči a s babičkou a mám taky zprávy, že se podle malého velmistra učí hrát i třeba sourozenci spolu a to je prostě super.
1: A malého velmistra může jeden z vás získat, když nám napíšete na adresu Radio Junior junior@rozhlas.cz, kolik políček má šachovnice. Mým hostem je dneska učitelka šachu nebo průvodkyně světem šachu Darina Lančová.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je dneska Darina Lančová, která je průvodkyně světem šachu, je taky zakladatelkou toho kurzu a vymyslela ten kurz Malý velmistr. Jeden z vás ho dneska může celý získat, když nám napíšete na adresu radiojunior@rozhlas.cz, kolik políček má šachovnice. A Darina se taky podívala na Krištofovu fotku.
1: Ano, a moc zdravím Krištofa a přeji mu, aby brzo porazil tatínka.
0: No, a já si myslím, že to Krištofovi asi možná nebude trvat dlouho.
1: No, asi ne. A možná, že už ho i porazil.
0: Mm-hmm. A taky nám píše ještě Oli, ještě jednou zdraví, šachy mám moc rád, hraju od 6 let.
1: Super.
0: To je skvělé. Tak a my jsme si teďka řekli, jaké super schopnosti mají různé šachové figurky. Já třeba umím hrát dámu. A tam se přeskakuje, ano. Tam se žere.
1: Ano.
0: Co se děje v šachách?
1: No, v šachách se dají taky brát figurky a to je vlastně cílem porazit toho protihráče, toho soupeře.
0: Takže cílem je vyhodit co nejvíc figurek? Nebo?
1: Cílem je umatovat pana krále.
0: Uh-huh. Promiň, to znamená, aby už neměl kam jít, zahnat ho někam do koutka.
1: Ano. Ano, aby dostal mat a vlastně už nemůže ani představit figurku, ani uhnout a vlastně dostane mat. Ale děti na začátku, když se učí, tak ze začátku se učí, jakou má která ta figurka hodnotu a učí se přemýšlet nad tím, co bude pro ně výhodné vzít, jakou figurku a vlastně vyhrát jak kdyby bodově, protože ten, kdo má víc figurek, tak ten může rychleji vyhrát.
0: A ty jsi tady mluvila o tom, že musíme umatovat pana krále. Královna je velmi schopná, ta může přes celou šachovnici dopředu, dozadu, diagonálně tedy šikmo. A pan král, jak může táhnout pan král? Ten taky může takhle daleko lítat?
1: Ne. Pan král, ten táhne pouze o jedno políčko. A ty ostatní figurky ho chrání. Když bych to řekla takhle jednoduše.
0: Uh-huh. Mě zajímá, jak se vlastně, nebo proč se používá to slovo šachmat, když se ten král teda jako vlastně dostane tam, odkud už nemůže utíct.
1: No, šachmat pochází z perštiny, nebo v perštině znamená král je mrtev.
0: Aha.
1: To znamená, že hra skončila.
0: Jasně. Ty mluvíš o perštině, to je, já předpokládám, že tedy šachy budou docela stará hra.
1: Ano, šachy jsou staré 1500 let. Ale tak, jak vlastně se hrají dneska, tak tam vlastně došlo ke změně někdy v 15. století, kdy vlastně původně dáma mohla taky o jedno políčko jako pan král, ale tam se to právě změnilo. Tuším, že to bylo ve Španělsku, kdy dáma vlastně může táhnout jak se daleko a tím se hodně změnila ta hra.
0: Je to takové dynamické
1: ano,
0: teďka, že
1: ano, je to teďkom dynamické.
0: Takže jakže dlouho máme tyhle ty pravidla, ty, co známe, přibližně? Několik set let?
1: Jo.
0: Mm-hmm. No tak to je opravdu velmi stará hra a předpokládám, že i králové a šlechtici a šlechtičny hráli šachy.
1: Určitě.
0: Proč si myslíš, že by dneska taky děti měly hrát?
1: No, já v tom vidím nejvíc tu hodnotu, že ty šachy opravdu jsou hra, kterou když se děti naučí hrát, takže se ji fakt zamilují na celý život. Protože oni se dají hrát, jak jsou maličtí, ale můžou si zahrát ve 20, v 50 a dokonce opravdu hrajou i dědečkové a nejenom s noučátkama, ale i třeba s dědeček, s babičkou a je to, to na to vnímám, že je to nejhezčí, protože já vím, jak to bylo u nás doma. Mám dva syny, oni milovali i jiné hry, milovali Lego, jestli to můžu říct, a další hry, ale je fakt, že dodnes hrajou právě šachy.
0: Když se nad tím zamyslím, já jsem kdysi četla, že šachy jsou sport.
1: Ano.
0: Opravdu je to sport, ale u toho se prostě jenom sedí na zadku? Je to tak, že jako sportuje ta hlava?
1: Ano, je to sport. To já jsem si vždycky dělala srandu, že v dětství jsem sportovala, protože jsem hrála šachy. Ale jinak samozřejmě je fajn, když i šachisté umí opravdu, nebo mají pohyb v životě, ale šachy jsou sport a vlastně hrajou se závodně. A
0: k tomuhle se musíme dostat. Krištof nám tady psal, že už vyhrál 2 turnaje, takže šachy jsou hra, ve které se pořádají i turnaje, jako soutěžně. Ano. A hraje se to o body?
1: Ano, hrajou se body a počítá se vlastně výkonnost každého hráče, když se to hraje teda už potom dál závodně a vlastně dosahují určitých bodů a tím se to vlastně měří, jak je kdo dobrý.
0: A viděla jsem to asi spíš jenom ve filmu, že takhle sedí proti sobě 2 lidi, 2 šachisti a tam takhle byly takové hodiny a vždycky, když ten jeden táhnul, tak takhle bouchnul do těch hodin, protože asi se strašně snažil dodržet čas, tam je nějaký časový limit?
1: No, když to učíme hrát malé děti, tak nedáváme časový limit, aby je to zbytečně nějak nestresovalo, že musí táhnout, ale jinak u turnajů se opravdu používají hodiny, kde se měří čas a vlastně vždycky, jak ten jeden táhne, tak zmáčkne hodiny, mají stejný čas a dokonce to bývá u turnajů tak, že kdybych já vyhrávala, ale vlastně už bych neměla čas, přišla bych o svůj čas, tak jsem tu partii prohrála.
0: Prostě si netáhla včas v limitu?
1: Ano, ano.
0: Aha.
1: Takže ten spoluhráč byl rychlejší a když by se mi nebo komukoliv jinému nepodařilo umatovat pana krále a vlastně spadl by ten praporek anebo podle jaký hodin se hraje, tak by to znamenalo, že jsem prohrála nebo že ten hráč prohrál.
0: A ještě jedna zajímavá věc mě přišla na mysl. Viděla jsem, že takhle sedělo třeba 10 hráčů, všichni měli šachovnici, ale proti ním nikdo nebyl. A jeden chytrý asi hráč tam chodil takhle kolem nich a vždycky přišel k jednomu a řekl, kam tahne, pak zase k dalšímu. To je taková jenom machrovinka, nebo se takhle opravdu hraje?
1: Tomu se říká simultánka a to znamená, že hráč, který je dobrý, nebo to jsou třeba nějací velmistři, tak můžou hrát na více šachovnicích a vždycky jdou, odehrajou jednu šachovnici tahem a jdou k druhé. A tam je právě zajímavé to, že oni si pamatují víc těch her a vlastně takhle pokračují.
0: To musí být bedna. Ten má jednu flešku nebo jednu paměť v hlavě navíc, že v počítači.
1: Určitě.
0: Existuje nějaké mistrovství světa v šachu?
1: Ano, existuje.
0: A je třeba tedy nějaký mistr světa?
1: Určitě je.
0: A já se přiznám, že jsem pamatovala taková ta jména jako Kasparov,
1: Karpov,
0: ale teďka vůbec nevím, kdo je teďka mistrem světa, tak možná, že by nám to holky a kluci přes písničku mohli třeba napsat. Holky a kluci,
1: ano.
0: Znáte teďka nějakého šachového velmistra? Napište nám to, to mě ohromně zajímá, protože Darinka už se nadechovala, že to řekne, ale já bych to chtěla slyšet od vás. A kdo jste ještě nenapsal na adresu radiojunior@rozhlas.cz, kolik políček má šachovnice, tak to udělejte, protože jeden z vás získá kurz Malý velmistr. Jehož autorkou je Darina Lančová.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na Rádiu Junior.
2: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je Darina Lančová. Povídáme si o úžasné královské hře jménem šachy. A před chviličkou jsem vám už připomínala, že stále ještě tak 10 minutek můžete psát na adresu radiojunior@rozhlas.cz, kolik políček má šachovnice. A kdo bude mít štěstí, jeden z vás získá od Dariny kurz, který vytvořila malý velmistr. No a my jsme si tady před chviličkou říkali o tom, kdo je vlastně mistr světa v šachu. Ty si, Dary, říkala, že to jsou velmi zvláštní jména, že je
3: ano,
2: to Int.
3: Je to Int a kolikrát je těžké i si zapamatovat to jméno. A je to Int Gukesh Domaraju, který získal titul v roce 2024 a v pouhých 18 letech.
2: Páni, a byl nejlepší na celém světě.
3: Ano.
2: Pak jsou tady samozřejmě i další jména, protože každý rok se asi objeví nějaký další talent, viď?
3: Určitě.
2: A já se dívám do mailíku, někdo nám napsal, Aleš nám napsal, dobrý den, já znám Bobbyho Fischera. Bobby Fischer, to bude taky nějaký velmistr. A oni budou asi všichni úžasní, ale předpokládám, že to není úplně otázka náhody, že to chce vysokou inteligenci, schopnost strategie a trénovat.
3: Ano, ono, když to potom ti šachisté hrají závodně, tak samozřejmě to je úplně jiná liga. Tam se i velmi dlouho přemýšlí nad každým tahem a já jsem to spíš pojala tak, aby opravdu si ty děti tu hru užívaly.
2: Takže jak vypadal kroužek, který vedla Darina?
3: No, vlastně tam se díky tomu kroužku i zrodil ten nápad vytvořit takový kurz, protože pro mě bylo důležité, aby ty děti v kroužku si ty šachy učily hravě, což je nejdůležitější. Já si pamatuju, jak jsem ještě kdysi chodila já do kroužku a tam mi to právě vysvětloval trenér, s kterým nás to děti moc nebavilo. Takže jsem si říkala, že pokud ten šachový kroužek povedu, takže to udělám tak, aby to ty děti opravdu bavilo.
2: A jaký tam je tedy rozdíl v tom, že to člověka baví a že to nebaví třeba?
3: No, je to spíš o tom přístupu, jak se to těm dětem vysvětluje a pro mě bylo velmi důležité, aby vždy byla nějaká teorie, ale aby děti si opravdu vytáhly šachy a vždy to, co se naučili, si na šachovnici zahráli, aby prostě vyzkoušeli tu hru. A taky jsme potom v tom šachovém kroužku vždycky sdíleli a dvakrát do roka jsem dětem udělala šachový turnaj a rozdělala jsem je do skupin podle toho, jak kdo hraje, aby je to bavilo a vždycky dostali krásné odměny, medaile, dárečky a děti to úplně milovali.
2: Takže prostě, aby bylo veselo, aby tam byla pohoda, aby byla třeba i nějaká legrace.
3: Určitě, určitě. A právě i díky toho vlastně jsem se inspirovala hodně v tom kurzu a ještě jsem k tomu přidala právě ty super schopnosti figurek, protože mi připadá, že je to opravdu kouzelné, že si děti můžou uvědomit, že třeba z takové věže mají super schopnost spolupráce. Když prostě jsou v jedné lajně, tak se vlastně kryjou záda a spolupracují spolu, mají daleko větší sílu. A vlastně každá ta figurka má nějakou super schopnost a děti si můžou uvědomit, že se můžou i od super schopnosti těch figurek naučit něco sami pro sebe do života.
2: A v životě, když se někde někdo vymění a nějak se to posune, tak se říká, že to je rošáda. To je ale taky ze šachu, že jo?
3: Ano, rošáda je takový zajímavý tah, kdy v jednom tahu táhnou dvě figurky. Je to král a věž.
2: A to se takhle jako prohodí?
3: Ano, to se prohodí. To se také učíme, že král se posune o dvě políčka a dáma ho přeskočí. A je to proto, že vlastně ten král se díky tomu dostává do bezpečí.
2: Mm-hmm. Takže je to vlastně strategická hra, je to takové království, kde někdo útočí a já musím vymyslet, jak se ubránit.
3: Ano.
2: A zároveň, jak sežrat toho druhého.
3: Ano, ze začátku většinou se děti učí sbírat ty figurky od soupeře, vzít mu a mít převahu v tom a potom samozřejmě, jak se zlepšují, tak potom rozvíjejí tu hru a učí se různé fintičky nebo se můžou naučit tah dávat šustrmát, to je tah prostě na tři tahy, takže prostě dá se s tím hrát. A oni můžou mít vlastně radost z toho, že vždycky se jim něco povede, že se, a nebo zase, když se jim nepovede a udělají nějakou chybu, že se nic neděje, že se jenom učí dál a zlepšují každou hrou.
2: Daniel nám píše, ahoj, já hraju s taťkou, ale pořád prohrávám a občas mě to trošku nebaví, ale pořád se učím. A chtěl bych se zeptat vašeho hosta, jaká byla vaše nejrychlejší výhra?
3: No, nejrychlejší výhra. No, určitě to byl šustrmát, který je úžasný, když se děti naučí. Je to opravdu mat na pár tahů a je super se ho naučit a třeba to vyzkoušet na tatínka, nebo s kým hraje?
2: S taťkou.
3: Tatínka. Mm-hmm. No, na tatínka třeba se mu podaří tento mat dát.
2: Existuje na to třeba i nějaká stálá obrana promyšlená?
3: Ano, jo. Kdo to zná, ten ví, jak se bránit, ale samozřejmě viděla jsem, že třeba z některé děti právě na tom turnaji ten šustrmat použili a povedlo se jim, jo, takže díky tomu vyhráli.
2: Takže je to takový fígl?
3: Spíš se můžou naučit nějaké takové tahy, když to ten protihráč nezná, tak třeba neví, jak se bránit a můžou prostě jednoduše dát mat.
2: Když se podíváme na ten tvůj kurz, jak dlouho jsi to vlastně vymýšlela?
3: No, jak dlouho jsem to vymýšlela? Spíš jsem přemýšlela, jak to udělat tak, aby to dávalo smysl, aby se děti učili hodnotu těch figur, aby je uměli pojmenovat, aby věděli, jak se jim říká, jak táhnou. A potom vlastně strategicky se učili dál, jak mají zahájit, až vlastně po mat anebo po první šachovou svoji partii, kterou si můžou vlastně zahrát.
2: A Matěj má zajímavou otázku. Jaké jsou nejmenší šachy, které jsi viděla a jestli se dá naučit hrát šachy i na takové té cestovní verzi?
3: No, nejmenší šachy jsou právě, které já jsem viděla, právě takové ty malinké, které se dají do krabičky a dají se vytáhnout třeba ve vlaku nebo někde, když někdo cestuje. Ale upřímně, já bych doporučila dětem právě na začátek koupit větší šachy a vybrat šachy, kde ty figurky jsou dobře rozlišitelné, aby se jim to dobře pamatovalo a zároveň, když ta šachovnice je větší, pro ně to bude přehlednější. Takže určitě doporučuji větší šachy, aby se to lépe učili.
2: Takže takové ty hezké barevné, ne barevné, dřevěné, ale třeba kolik centimetrů má vlastně taková pořádná figurka?
3: No, oni jsou opravdu různé. Ty šachovnice mají třeba 40 cm, 50 cm, 50x50.

0: hra jménem šachy.
1: No, já jsem nad tím uvažovala, co by to mohlo být, a jako vnímám, že každý, kdo se naučí hrát šachy, tak nejenom, že je kreativní, protože opravdu každá ta hra je jiná. Takže vnímám, že může být daleko víc kreativní a zase učí, když vyhraje, tak má větší sebedůvěru, ten, kdo hraje šachy. Učí se přemýšlet, hledat ty řešení, takže ta hra má spoustu benefitů a je i super, třeba když se učí hrát děti šachy, tak mají opravdu lepší logické myšlení, že jim jde třeba lépe matematika. Jo, takže
0: to je dobrá věc.
1: No, určitě.
0: Jako,
1: takže je to takové, že vlastně i tam se učí srovnávat hodnotu těch figurek a přemýšlet dopředu. Je to opravdu úžasná hra.
0: A teď bych tě poprosila, když jsme u té matematiky a u čísel, tak mě řekni jedno číslo od 1 do 17.
1: Tak dáme třeba 7.
0: Sedmičku, já najdu 7. díl, teda 7. mail v pořadí.
1: Ano.
0: A pověs mi třeba, jaká je nejhezčí reakce rodiče nebo dítěte, kterou si zatím dostala?
1: Já jsem měla, ty reakce jsou krásné a jsem za to samozřejmě vděčná, ale nejvíce mi líbila reakce maminky, která říkala, že koupila ten kurz domů pro děti, že aby měli co dělat o prázdninách, a říkala mi, že jako pozor, kdo tenhle kurz koupí, tak končí domácí práce, protože Vojtíšek a teď nevím, úplně mi vypadlo jméno, se sestřičkou hrál a Vojtíšek se úplně do toho zamiloval a vždycky si z těch lekcí dělal poznámky, a když ho maminka volala, ať jde uklidit myčku, tak jenom řekl: mami, ty to nechápeš, já zrovna mám výuku šachu. Takže to jsem měla obrovskou radost, že to děti baví a že je baví Belinka, takže to bylo, z toho jsem měla upřímnou radost.
0: Tak to je skvělá věc. A já už tady lovím, já jsem si to tady trošičku přeházela, takže potom jsem našla ten správný mail v pořadí. Ahoj Radio Junior, šachovnice má 64 políček, zdraví Dorotka, já se učím šachy na Duolingo a moc mě to baví.
1: Super, tak to moc zdravím Dorotku. A třeba se může naučit hrát šachy i s rodiči, nebo se sourozencem, nebo s babičkou.
0: Tak, milá Dorotko, získáváš šachového velmistra, spojíme se po mailu. No a my musíme skončit pomalu, ale jistě. Tak Darinko, já ti děkuji, že jsi přijela.
1: Já moc děkuji taky, Janičko.
0: A děkuji za tohle povídání, protože vždycky, když tady mám nějakého ohromně zajímavého hosta, tak si říkám, jak je možné, že se tomuhle nevěnuju. A teď si zrovna říkám, jak je možné, že jsem doteďka nehrála šachy. Tak... Můžu začít i já, když jsem
1: určitě
0: dospěla?
1: Určitě, já mám velkou radost, protože mě třeba jsem se bavila s jednou starší dámou a ta říkala, že vlastně si ten kurz prostě koupila pro sebe, protože se vždycky celý život chtěla naučit hrát šachy. Takže hraje se svým partnerem šachy a vůbec to nehrajou s dětma, a to mi připadá naprosto úžasné.
0: Znáš někde v České republice místo, kde je třeba pár a je tam takový ten šachový stoleček? Víš, jako jsem to viděla třeba ve filmu, že si někdo jde sednout do parku a tam si hraje šachy?
1: Přiznám se, že teď mě nic nenapadá, ale samozřejmě, když jsme někde na dovolených, tak to občas vídávám, že jsou tam buď ty velké zahradní šachy, anebo prostě si nosí lidi i šachy svoje, že? Takže šachy se dají hrát úplně všude.
0: Takže začneme velkými šachy a potom si můžeme nosit baťušku ty úplně malinkaté. Darinko, moc ti děkuju za návštěvu ve studiu Rádia Junior. Měj se nádherně a ahoj.
1: Ahoj.
0: Holky a kluci, mým hostem byla Darina Lančová. Povídali jsme si o královské hře jménem šachy. No a teď už je pohádka a loučí se Jana Richterová.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Jsem tu s dalším vyprávěním ze seriálu o princezně Rozárce a neb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. Vrabci přinesli nemocné Rozárce semínko. Rozárka ho zasadila a pak se divila, co jí v květináči vyrostlo. A divila se i maminka. Jen tatínek se nedivil, protože on si tuhle pohádku vymyslel.

0: Dobrý večer, děti. Tahle pohádka je pro všechny děti, ale pro nastydlý a nemocný obzvlášť. O polívce, o bramboráku a o houpačkách. Tak co, Rozárko, jak ti je?
1: Tati, já už se asi nikdy neuzdravím.
0: Ale prosím tě, jednou dvakrát se vyspíš a budeš zase fit?
1: Nebudu. Protože jak musím pořád ležet a spát, tak se mi už vůbec ležet ani spát nechce.
0: Tak já ti povím pohádku?
1: Ne, já ti budu vyprávět pohádku.
0: Dobře, to jsem zvědav.
1: Bude to velice krátká pohádka.
0: A o čem bude?
1: O polívce.
0: O polívce?
1: Ano, bude o polívce. Byla jedna paní míchačka a té utekla polívka a polívka se pak vrátila. To je konec.
0: To je celé?
1: Ano, to byla malinkatá pohádka.
0: No počkej, a co to bylo za polívku?
1: Houbová.
0: A kde byla? Kam šla, když té paní utekla?
1: Na procházku přece.
0: Sama?
1: Ne, ona má kamarádku, ještě jednu polívku.
0: Jasně. Takže šli spolu k řece na procházku.
1: Ne, šli na hřiště.
0: Jako na fotbal?
1: Ne, na písek. Ty polívky šly na písek. Hrát si a vařit.
0: Dobře. Takže polívky si hrály na písku a vařili si tam a povídali si?
1: Ano, povídali si o tom, že mají v břiše Pána Boha.
0: Cože mají v břiše?
1: Pána Boha. On jim tam bydlí, ten Pán Bůh, a ještě tam bydlí spousta pejsků a kočiček.
0: Tak dost. Já nechci mít v polívce pejsky ani kočičky a rozhodně tam nechci mít Pána Boha.
1: Ale sníst jí musíš. A když jí nesníš, tak půjdeš od stolu a nebudeš se koukat na žádný večerníček a půjdeš rovnou do postele a spát.
0: Tak dobře, dobře, dobře. Dobrou noc.
1: Ne, teď počkej, líbila se ti ta pohádka? Nevadí, že byla o polívce?
0: Nevadí ani náhodou. Někdy jsou pohádky o polívce mnohem lepší než ty o princeznách. Já třeba znám jednu pohádku o bramboráku.
1: Tak říkej.
0: Velký frajer bramborák utekl z pánvičky a šel po poli na procházku. Byl hezky připálený, tak se pořádně prsil, ale zafoukal z boku vítr a bramborák sebou plácel na zem a styděl se zvednout, aby nikdo neviděl, že má špinavý záda. Kolem rostly samý krásný raný brambory a ty říkali, teda, to je ale krásně připálený bramborák. A bramborákovi to dělalo dobře. Tak tam zůstal a dělal, že se jako ještě opaluje na sluníčku.
1: Byl ten bramborák nafoukanej?
0: Byl. Ležel tam ještě dlouho. Přišli lidi, brambory vykopali a sklidili, ale bramboráka tam nechali. Asi si mysleli, že to je schnilý list nebo nějaký kravinec.
1: Fuj, já už chci nějakou normální hezkou pohádku.
0: Která tě uzdraví?
1: Jo.
0: Tak to mám jednu o princezně Rozárce a o houpačkách. Ta tě uhoupe, že ani nebudeš vědět, jak usneš.
1: Je, vyprávěj.
0: Sněžilo strašně moc. Všude bylo sněhu po bříško a nikde ani drobek, ani kousek trávy. Princezna Rozárka byla nemocná a koukala se z okna. Já jsem na tom špatně, říkala si. Ale ti ptáčci venku jsou na tom mnohem hůř. Na zahrádce se dva vrabčáci rvali o nějaké zrníčko. Dej mi ho, moje je, opovaž se do něj zobnout. Rozárka je viděla. Nazula si vysokánské tátovy boty, vyšla ven a zavolala. Neperte se, kluci, tady máte jídla, každý habaděj. A hodila jim dvě půlky svého rohlíku. Vrabčáci skákali a poletovali radostí kolem ní a volali Šmanko, to je Rozárko, to jsou dary, že tím nakrmíme celé rodiny. A pak jeden vrabec vzal to zrníčko, co se o něj prali do zobáku a podal ho Rozárce. A tohle zrníčko, to si nech ty. A ten druhý vrabec přikývnul. Určitě bude vzácné, protože vypadlo ze zobáku velkému tažnému ptáku, kterého jsme předtím nikdy neviděli. Ani nevíme, odkud letěl, ani kam letěl, ale byl teda veliký jako letadlo. Princezna Rozárka si semínko vzala a donesla ho domů a bylo krásné. Rozárka ho běžela ukázat mamince královně, ale ta se na Rozárku zlobila. Co si tam venku dělala, vždyť si nemocná. Rozárka ji ukázala semínko. Podívej, mami, co jsem dostala od vrabčáků za rohlík. Ale to je mi nějaká vzácnost, divila se maminka. Takové semínko jsem ještě nikdy neviděla. Chceš, abychom ho zasadili? Ano, vykřikla Rozárka a už se tetelila napětím. Zasadili to semínko do květináče a zalili vodou ze zlaté konvičky a lekli se. Semínko poskočilo a hned z něj něco rostlo. Klíček, kmínek, větvička a hnedle malý stromeček. A do toho pořád, jako by někde hrál malinký hrací stroječek písničku. Rostly tomu větve a na větvích různě barevné květy a z květů plody. A kdo to kdy viděl, vždyť ty plody, to byly malé houpačky. Malinkaté a nádherné. Tady byla houpačka jednoduchá, jenom prkínko na provázku, ale tady rostla rovnou houpací síť. A tady vyrostla houpačka pro dva, lodička, jako mají na kolotočích. A tady zase rostla houpačka pro mámu, tátu i bráchu, houpačka pro celou rodinu. A na úplném vrcholu stromu vyrostla rozhledna, ale ne obyčejná. Byl to kolotoč. A pořád jakoby zevnitř toho stromečku zněla písnička. To je houpačkovník, řekla maminka královna. Na jaře ho zasadíme na zahradu a v létě se na něm budeš houpat se všemi svými kamarády. Princezna Rozárka tleskala rukama a pak se zamyslela a dostala nápad. A až budou houpačky zralé, tak je sklidíme a uděláme z nich houpačkovou marmeládu nebo houpačkovou šťávu a pro tatínka krále uděláme houpačkové víno. Maminka měla radost z rozárčiných nápadů a z toho, že holka už vůbec nevypadala nemocná. Šla ke knihovně, otevřela starou knížku a četla. Houpačkovník je velice vzácný strom, který roste na planetě houpaček. Rozárka pak na houpačkovník posadila všechny své hračky a postavičky, které měla kolem postýlky a chtěla je začít houpat, ale pak si všimla malinkaté páčky nahoře u kolotoče. Zmáčkla ji a tu vykouknul malý hrací strojek. Všechny houpačky se začaly houpat sami a ze strojku zněla tahle písnička. Tam, co dneska svítá, tam je cesta rytá a ten, kdo jí reje, se moc krásně směje. Na obloze špáček z planety houpáček, krásných snů a hráček má plný zobáček. Tak to je celé, Rozárko. Spíš? Neboj. Až se ráno probudíš, určitě už budeš zdravá. Tak pš. Dobrou noc.
2: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
3: Rádio Junior, velká pohádka.
4: Znáte pohádku Císařovy nové šaty? Je o marnivém císaři, který se nechá napálit a před své podané předstoupí docela nahý. Na motivy Hanse Christiana Andersena ji napsal František Pavlíček, režie Karel Weinlich, účinkují Jiří Sovák, Petr Nárožný, Viktor Price a další. Natočeno v roce 1990.

0: císař přichází. Žádám dvorní radu, aby povstáním vzdala čest jeho veličenstvu.
1: Nebe sažehnejte našemu elegantnímu panovníkovi.
2: Kéž se žezlo v jeho pěstěné ruce výjímá jak zlatý květ.
1: Jeho vláda nechce nad námi prosírá jako baldachín z nejkvalitnějšího sametu.
2: Pro všechny věky a módní epochy.
1: Obdivu našeho i budoucího pokolení.
0: Nám pak neště dopsáno v obdivu se kořit jeho světoznámé atraktivnosti.
1: Jeho ohromující oděvní vynalézavost.
3: Jak už i nedostižné graci.
4: Děkuji vám, pánové. Zahajuji zasedání a dovoluji pánům rádcům zaujmout vyseděná místa.
0: Dovoluji si podložit jeho veličenstvo z brusu nový polštářek z rajčího peří, lemovaný vzácnou bruselskou krajinkou.
4: Jaký máme dnes program, pane hofmistře?
0: Kalendář státnických úkolů a povinností na příští měsíc.
4: Tak spuste, ať nám to, jak říká náš lid, odsejpá. Na odpoledne mám totiž jednáno přečítání z nejnovějšího čísla módního časopisu.
0: Paní rádcové oznámí hlavní události diplomatického diáře, ale co nejstručněji, prosím.
1: 6. dne příštího měsíce slaví všechen lid narozeniny jeho veličenstva.
4: Podívejme, už zase?
0: Ach ano, utíká to.
2: Na 12. připadá 32. výročí vašeho nejjasnějšího panování.
1: 18. očekáváme přátelskou návštěvu sousedního monarchy.
4: Já jsem zvědav, jaký dar mi přiveze.
0: Šeptá se o hromadě vzácných kožešin.
4: To by arci byla vítaná pozornost k mému svátku.
3: Který připadá na 22.
1: 27. pak vyvrcholí příští měsíc dnem císařské módy.
2: Jehož korunou bude tradiční módní přehlídka.
0: Má vaše veličenstvo nějaké připomínky k tomuto plánu?
4: Jenom jednu otázku.
0: Nasloucháme zdychtivosti.
4: Jak je postaráno o zajištění těch velmi důležitých akcí?
1: O výzdobu se přičiní 20 největších květinářských podniků.
3: Prapory, fábory a mávátka dodá dvorní velkopapírník a pláteník.
4: Na to jsem se neptal.
1: Vojenskou parádu nacvičuje osobní regiment veličenstva. Slavnostní salvy pak odpálí.
4: Ale stržte si za klobou granátníky a bouchání z moždířů. Mně jde o tu nejhlavnější věc.
5: Kdyby nám nejmilostivější císař laskavě ráčil napovědět.
4: Zatím tu nepadlo ani slovo o tom, co si k těm slavnostem vezmu na sebe. Císařovo odění je důležitější než prapory a kanóny.
1: O tom nemůže být sporu.
3: Taková věc je nad slunce jasnější.
5: Proto jsme ji považovali za samozřejmost.
0: Vrchní správce císařských šatníků, pan baron Dandy, předložil tyto instrukce. Pánové, čtěte.
1: Ke dní módy se císař oděje do bílého šatu španělského střihu a do purpurové vlečky s hermelínem.
4: K uvítání sousedního krále je bezesporu nejvhodnějším útvarem modrý stejnokroj polního maršálka se zlatými epoletami, žlutou šerpou a vysokým třírohým kloboukem.
2: A k svátku, ať si pak natáhne předloňský háv z obelichaného sametu. K narození nám mu přikrejeme jeho tělo nějakým starým obnošeným loveckým burnusem, na kterém si celou zimu pochutnávali moly.
1: Chtěl bych veličenstvo ujistit, že období molů skončilo už na podzim.
2: Člověče, jste hlupák anebo provokatér?
5: Je. Yeah.
1: Podle raportu nejvyššího šatnáře Dandyho mělo vaše veličenstvo modrou maršálskou uniformu na sobě všeho všudy dvakrát.
6: A ten rozkočný lovecký obleček dokonce jenom jednou.
2: Ale to jsou nepodstatné detaily a výmluvy. V době, kdy civilizované státy vynakládají víc než polovinu svého rozpočtu na ošacení panovníků, vy pro mě míníte nahonem vyhrabat pár hadříků z jedné staré almary.
1: Veličenstvo, Ve 20 sálech vaší nejjasnější šatny stojí 329 ohromných skříní.
6: A v každé z nich nemín 20 obleků.
7: To máme dohromady?
2: Neohánějte se mi tady velkou znalostí malé násobilky. Já vám důrazně poroučím, abyste mi ke každé z výjmenovaných slavností dali ušít zbrusu nové šaty podle nejnovějšího střihu. Věříte, řediteli, mého módního ateliéru, že ještě dnes večer chci mít na stole jeho návrhy?
0: Ano.
1: Ano?
5: Ano.
1: No, a máme po bouřce.
6: Já bych řekl, že se teprve nad námi začínají kupit mračna.
3: Pánové, jsem nucen konstatovat, že vaše příprava na zajištění konání slavení byla trestu hodně nedbalá.
1: Ale vždyť jste ji sám ráčil schválit, pane hofmistře.
6: Udělali jsme, co bylo v našich silách.
3: A to prostě je žalostně málo. Císařský úředník musí vykonat 3x víc.
1: Ale kdo pak mohl tušit?
3: Dobrý dvorní rada nejenom vytuší, on dokonce předvídá. Už dnes dovede uhádnout zítřejší myšlenky svého panovníka. Teď musíte napnout všechny síly, aby se nám udobřil.
1: Tak teď už mu dokáže spravit náladu leda ředitel módní dílny.
3: Však okamžitě císaři předhodím. Vy mu zařídíte obstarání módních látek, saténů, brokátů, gabardinu, kožešina, krajek. Vypravte povozy na nejvyhlášenější jarmarky přes moru po celém kulturním světě.
1: Ano.
6: Ano, jistě.
3: Já jdu za ředitelem módního salonu, naším děkanem fakulty elegance, šéfredaktorem časopisu Císař a moda a správcem císařské šatny baronem Dandym a pěkně z čerstva ho to strkám k císaři.

0: Vaše veličenstvo, dal bych za to krk, že vám budou fantasticky slušet tyhle přiléhavé nohavičky ze žlutého atlasu, k tomu bílá kmentová košilka s modrými puntíky a na ní zlatě lemovaná vestička s šerpou fialové barvy.
1: Od kdy pak se ke žlutým kalhotám nosí zlatá porta ve vestě, co? Která je už notabene nejmín 2 roky z módy.
0: No prosím, když na tom císař bude trvat, vybereme jiný barevný odstín.
1: Tohle jsem četl, že fialová je dneska úplně de mode.
0: Tak ji dáme zhotovit v barvičce starorůžové.
1: A takovou jsem měl na podzim. A puntikovanou košili dneska nosí kdejaký hejsek z předměstí.
0: No, v tom případě bych tu měl úplně zcela jinou, ještě atraktivnější alternativu.
1: Ale fuj. Co pak jsem hrobář?
0: A nebo romantickou pelerinku v barvě holubí šedi?
1: Jo, jo, jako popelka ve všední den. Musím vám říct na rovinu, Dandy, že z vaší modní fantazí to jde, zdá se mi, z kopce.
0: Osměluji si namítnout, že mé umění bylo oceněno mnoha řády, spoustou medailí a vyznamenání.
1: Jo, jo, které vám arci udělil kdo? Já, no tak, Takže si ty šmáranice hezky seberte a do zítřka mi předložíte fungl nové návrhy. Apartní, atraktivní, avantgardní.
0: Jak kráčíte poručet, veličenstvo?
1: A propos, za necelý měsíc máme den módy s tradiční oděvní přehlídkou. Rád bych o té podívané slyšel něco víc.
0: Dal jsem povolat 4 tucty nejskvělejších manekýnek a manekýnů.
1: Ale to už tady bylo. Posledně se tady producírovali taky 4 tucty tuctových panáků. Raději mi prozraďte, jaké módní úbory míníte předvádět.
0: Oděvy pro audienci i do dvorní služby, šaty na plesy, lovecké kroje, vojenské uniformy.
1: No, smuteční háby, svatební vlečky, to znám na spaměť. A říkám vám rovnou, že letošní přehlídka musí být úplně jiná. Jaká tu ještě nebyla, ta musí diváky ohromit.
0: Veličenstvo, obávám se, že není v lidských silách za tak krátkou dobu.
1: Máte na to skoro měsíc, tak si namahejte hlavu. Nebo sežeňte pomocníky, kteří budou nápaditější.
0: Nápad nepřijde na rozkaz jasnosti, spíš naopak.
1: Jestli si na to netroufáte, budu se muset poohlédnout po jiném řediteli módního ateliéru.
0: O nikoli, veličenstvo. Obklopíme se před nimi znalci, napíšeme inzeráty, vyhlásíme konkurzy, dáme vylepit plakáty, že kdo přijde s nejlepším nápadem, dostane... Kolik? 10 dukátů? Není to moc?
1: Napadá, že se tu smlouvat nebude. Slibte tomu, kdo tu soutěž vyhraje, 100. Předsedou poroty budu já, vás jmenuji svým pobočníkem.
0: Ponížené díky za důvěru, veličenstvo.
1: Končím audienci a přikazuju. Ještě dnes vyhlásíme soutěž na nejlepší návrh slavnostní módní přehlídky.

0: Co tu bloumáš?
1: Bráško.
2: Koukám, jestli nezavadím o nějakou práci.
1: Aha. A co pa umíš za řemesla?
2: Vyučil jsem se tkalcem, ale u stavu jsem neseděl, ani nepamatuju.
1: Nechtěl bys mě pozvat na klobásku?
2: Jo, já bych se spokojil se suchou kůrkou.
1: A je. Taky vandruješ s děravou kapsou.
2: Břicho mi vyhrává smuteční marš. A co ty máš za řemeslo?
1: No tak já jich ovládám devatero, kamaráde. A ve všech jsem mistr. Jenomže zrovna teďka pískám kudlu. Hele, co to tady visí za ceduly? Člověče, víš, co tu stojí černý na bílým, že prý císař vyplatí 100 dukátů za dobrý nápad?
2: Jaký nápad? Na co?
1: Na nějakou modní přehlídku. Co tomu říkáš?
2: Nic. Nevím, co to je.
1: A to já jsem na módu kaprňák.
2: Koukám. Loket se ti klube z rukávu, na gatích 6 záplat.
1: Jste víc každý z jinýho páru, hotový manekin, že jo?
2: A hubu jako šlejfíš.
1: To je, kamaráde, můj hlavní instrument, bez toho bych dávno umřel hlady.
2: Tak, já zas jdu.
1: Kam kvaltuješ? Nechtěl bys jít se mnou do Holportu?
2: Co bych ti byl platnej?
1: No, na tobě je vidět, že ti pámu dvakrát Filipa nenadělil. Ale ruce máš jako lopaty a hlavně poctivej v obličej. A to na lidi platí nejvíc. Plácneme si?
2: A co bychom spolu... Tento?
1: Zabrousil bych do císařské rezidence kvůli té modní přehlídce.
2: Takhle odrbaný.
1: Do dírky na límci strčím karafiát, tak. Kalhoty spustím níž, aby nebylo vidět, že nemám na nohou ani onuce. No ty si přitáhni opasek, tak. Klobouk otoč předem dopředu, tak.
2: Vypadáme jako tatrmani.
1: Na to je nejlepší rozhlásit, že takhle dnes ve světě vypadá nejnovější móda. Jak ti vůbec říkají?
2: Vincenc.
1: Já jsem Kilián, tak jdeme na to kupředu Vinsku.

0: Pane hofmistře, dovolíte na slovíčko.
1: Co je to venku za rámus?
0: Dva cizí muži se domáhají přijetí u císaře.
1: Vyhnat.
0: To už jsem zkoušel, jenže oni tvrdí, že mají prvotřídní návrh na modní přehlídku.
1: Ukažte, ať se na ně podívám. Támhle ti vandráci.
0: Vypadají poněkud bizarně, to je pravda, ale řekl bych, že mají za ušima.
1: Tak je vyspovídejte a pak ať táhnou odum dál.
0: Já s tím začal, ale kde pak? Slovo jsem z nich nevypáčil.
1: Hej, vy dva! Odkud jste přišli? Co tu pohledáváte? Kdo jste?
2: Experti na módu, urozenosti. Přečetli jsme si vaši ceduli a jdeme panu císaři oznámit svůj jedinečný módní nápad.
1: Císař má spoustu jiných starostí, proto vás laskavě vyslechnu já sám a ve vhodné chvíli mu to budu tlumočit.
2: Zbytečná štrapáce, excelence. My se obejdem bez tlumočníka, tady jde o pěkný peníze a v tom pádě jsme pro zásadu z ruky do ruky.
1: No tak mi ten svůj nápad vyklopte a já vám dám dukát.
2: Nechte si ho, co byste takhle rozhazoval státní peníze?
1: Myslel jsem dukát. Nebo dva? Pro každého zvlášť?
2: Hotovej majlant? Co říkáš, Vincku?
3: A nebyla na té ceduli. Řeč o stovce.
1: Jako o první ceně? Ale o té musí rozhodnout porota.
2: Tak to mi radši půjdeme odům dál.
1: Táhněte si ke všem čertům.
0: Pane hofmistře, a co když mají opravdu dobrý nápad?
1: Poslyšte! Vy dva rozumradové, nemohli byste aspoň naznačit, co máte za lubem?
0: Pochopte, my vás neznáme.
2: My vás taky neznáme. A když nás vezmete na hůl, co si na vás vezmem?
0: Dovolte, já jsem profesor přes eleganci, nejvyšší správce císařských šatníků.
2: A my jsme světoznámí experti oblékání, svlékání a převlékání. My jsme světoví přeborníci a módní šampioni, známí na všech královských dvorech. Nás prosím na kolenou královny, kněžny a vévodové, aby jsme jim spíchli nějaký ten hápit. Že nás tu neznáte, za to my nemůžem, taky se nevnucujeme a odcházíme, protože jinde nás budou vítat s fanfárama.
4: Co je to za křík? Slyším halas až do svého kabinetu. Copak nevíte, že dneska studuju encyklopedii módy?
5: Velice lituju, sire. Omlouvám se za poněkud zvýšený hlas. Nebylo nám známo, že svatozář vaší císařské koruny září tak říkajíc na doslech. Či na dohled? Přijměte náš úctivý kompliment, Vincenci. Pokloň se až k zemi na rozloučenou s panem císařem.
6: Maucta a s pánem bohem pantáto.
4: Hofmistře, co je to za individua?
1: Ale nějací takový, sám nevím kdo.
0: Cizinci, zdá se, že zabloudili.
6: Ale kdež, přišli jsme císaři nabídnout své služby stran té módní přehlídky, jak o ní byla řeč na té ceduli.
4: Chcete podrobnější informace?
5: Nikoliv k jasnosti, dostavili jsme se pro první cenu.
4: Vy znáte se vůbec v módě?
5: Co nám říká pane? A zobe nám tak říkajíce z ruky. Nechci se chlubit, velvážený, ale stojíte tváří v tvář výkvětu v tomto oboru. Já a tenhle Vincenc jsme světoznámí expertové.
4: Hofmistře, proč jste mi ty pány okamžitě neohlásili?
1: Obávali jsme se?
0: Chtěli jsme si nejdřív prověřit?
4: Jalové výmluvy, jako vždycky. Páni experti, pojďte dál, zvu vás do svého studijního kabinetu.
5: Díky, dovolil bych si nejdříve vyslovit malý zlepšovací návrh.
4: Poslouchám.
5: Rádi bychom před tím duchovním hodokvasem něco malého pojedli.
6: Než se pořádně napijeme.
4: Ať pánům přinesou nadívané sluky.
6: Takhle slaneček kdyby byl a kus flákoty.
5: Kolega má na mysli marinovaného lososa s hrstkou kaviáru.
6: Jo.
5: Španělské ptáčky a nadívané kotlety.
6: A holbu piva.
5: Případně pohár šumivého vína.
4: Vydám i hned patřičné rozkazy. Můžete se odebrat do mého kabinetu.
6: Jen žádný kvalt.
5: Zatím se trochu porozhlídnem. Po císařském kvaltu. martýru.
4: Jak je ctěná libost? Hofmistře, pánové, mám podezření, že jste mě ty vzácné odborníky chtěli zatajit.
7: Dovoluji si připomenout, že vaše veličenstvo nám výslovně zakázalo, abychom k němu pouštěli kdejakého pobud.
0: A tihle dva na první pohled nevypadali moc důvěryhodně.
4: Ale nesmysl, ti mládenci jsou úžasně šik.
7: Připadali nám poněkud otrhaní.
4: Cože?
0: Já bych řekl tak trochu ležérní.
4: No, zřejmě podle nejnovější módy.
7: Ten dlouhán má každou botu z jiného páru.
0: Jednu černou, druhou žlutou.
4: Originální barevná kombinace. Ti kavalíři nám ještě vytřou zlak, protože mají kuráž a šmrnc.
8: Pane císař, doposavať se všecky módní přehlídky vyznačovaly tím, že houfy manekýnek a podobných panáků předváděli mocnáři a jeho dvoru hromady krejčovských výtvorů, až se z toho divákům nakonec točila hlava. A někteří začali zívat.
4: Na tom něco je? Ale co pak by to šlo zaonačit jinak?
3: Ale jo, stačí ten jarmark obrátit vzhůru nohama.
4: To si jaksi neumím představit.
5: A právě v tom je jedinečnost našeho vynálezu, že se na pódiu promenuje jediná figura, na kterou civí celý císařství.
4: Nebylo by to poněkud nudné?
3: Asi jo. Kdyby se takhle producírovala obyčejná holka nebo nějaký hejsek.
5: Jenže my si na módním pódiu představujeme největší osobnost v téhle zemi.
4: Ale to jsem já.
5: No právě, veličenstvo. Jediným hrdinou přehlídky byste musel být vy osobně.
4: To mě jak těží. Nepřišlo na rozum.
5: Kdežto my dva už vás v duchu vidíme, jak předvádíte světu nejúžasnější módní novinky. Vincku, pověz pánovi, jak si to představujeme.
3: Kapela vyhrává marš, na rinku se tlačí houfy čumilů. No.
5: A nad nima?
3: A nad nima si na pódiu.
5: No.
3: Špacírujete vy, pan táto.
5: Ano.
3: Ruce takhle na zadku. Jako starosta.
5: Je, já už slyším ovace a jáso.
3: No jo, vždyť lidi šíle.
5: Historická podívaná.
4: Zajímavý nápad, opravdu.
3: Mě už vrekly slzy do očí. Jak je to dojemný.
5: Ano, tak utři si je, Vinco. Experti zásadně nepláčou. Tak co tomu říká vaše veličenstvo?
4: Myslím, že váš návrh si zaslouží ocenění. Nápad je to originální, ale jak to bude s jeho provedením? Kdo pro mě vytvoří ty nevídané modely?
5: No tak to přijde na to, jak mnoho bude císařská pokladna ochotná vynaložit.
4: Kolik byste chtěli?
5: No tak já už to v duchu sčítám, 600, 700, 800, 900, mně vychází mi rovná tisícovka.
3: Kiliane, to snad nemí rozum.
5: Veličenstvo Vinskovi se tady zdá, že tisícovka na to nebude stačit.
4: No tak vám přidám, podle toho, kolikere šaty pro mne ušijete.
5: Nemím tucet.
3: Kiliane.
4: Dostanete každý po tisícovce.
5: Polovinu předem na různé nákupy a jiné výdaje.
4: Můžete se rovnou odebrat k mému pokladníkovi a pak se honem dejte do práce.

0: Pánové, svolal jsem toto tajné zasedání dvorní rady proto, abychom si vyměnili informace a názory o té tajemné dvojici, která by nás mohla vytlačit z císařovy přízně. To je pořád samé šuškání, tajnůstky okolo jejich dílny a já už si připadám jako páté kolo uvozu a ne císařský hofmistr. S tím se musí něco udělat.
1: A co tu zmůžeme my, ubozí dvorní rádcové?
2: Máme sáhnout holou rukou do vozího hnízda.
3: Ale vždyť vlastně dohromady nic nevíme.
1: Kdyby se o téhle naší schůzce dozvěděl císař, ještě si bude myslet, že to je spiknutí.
2: Já se stejně přišel jen omluvit, že zas musím hned odejít.
0: Pánové, copak důvodem našeho setkání je něco jiného, než starost o císařovo blaho?
1: To je pravda.
2: Ovšemže.
0: A máme-li se starat o jeho dobrou pohodu, musíme vědět ovšem, co se kolem něho šustne.
1: Já nic nevím.
2: Já ani nechci nic slyšet.
0: A co vy, Dandy? Co vy jako ředitel císařova módního salonu? Neříkejte, že nevíte, co se tutlá okolo módní přehlídky.
4: Vím tolik, co vy, pánové. To jest dohromady nic. Jenom to, že císař těm cizincům vyhradil svůj osobní kabinet jako krejčovskou dílnu. Že tam byl postaven tkalcovský stav, z celého světa prý byly tajně dovezeny nejmodernější přístroje na sešívání a vyšívání, jeden povoz byl plný zrcadel.
1: Mně nejde do hlavy, proč s tím dělají takové tajnosti. Okenice jsou zavřené i ve dne.
5: Kdyby jen to. Ale když přivezou na vozech látky a krajky, ti dva prý je vykládají tak, aby je nikdo neviděl.
4: Ale prosím vás, občas dělají drahoty i před jeho veličenstvem. Včera ho nechali nakouknout do dílny pouze klíčovou dírkou.
0: Svěřil se vám, co viděl?
4: No kdepak. Jenom se takhle, takhle významně pousmál. Jedním koutkem.
1: To je arci na pováženou.
0: Na pováženou? Pohroma je to, pánové. Módní přehlídka má být ani ne za týden a já jako hofmistr nemám tušení, v jakém stavu jsou přípravy.
4: V mých dílnách lidé lelkují, protože není do čeho píchnout.
0: Jak pravím, hrozí nám kalamita.
1: To ano, on sem totiž jde, císař.
2: A my půjdeme taky za mříže.
4: Někdo nás udal.
6: To jsem rád, že vás mám takhle pohromadě.
0: Dvorní rada se hluboce sklání před nejjasnějším císařem.
6: Co se děje? Proč se všichni tváříte, jako byste posnídali šťovík? Pánové, nařizují vám, abyste hleděli do budoucnosti s úsměvem.
0: Mím vědět, z jakého zdroje vyvírá císařův optimismus.
6: Přicházím z módního salonu.
4: Veličenstvo, hoříme z vědavostí.
6: Rozhodl jsem se udělit pánům Kiliánovi a Vincenci titul velmistra a řád zlatých nůžek s modrou šerpou.
4: Nejvyšší vyznamenání.
0: Jakého se u nás dosud nedostalo žádné veličně z cechu odívání?
6: Však je to také poprvé, co na mém dvoře pracují takové kapacity.
4: Máme to považovat za výpověď z císařských služeb?
6: Ale Dandy, snad byste nežárdil. Ti dva ovšem překonávají všechna moje očekávání. Představte si, že jsem za nimi přišel, aby mě vzali míru a oni jakoby tušili, že jsem lechtivý. Oni si mě takhle postavili ke špíglu a zjistili mé rozměry v zrcadle. To je co?
1: Jedinečné.
2: Neslýchané.
4: No tak o tom jsem už jako učedník četl v jakémsi historickém románě.
6: A nebuďte předpojatý, já na vás taky budu pamatovat s nějakým tím metálem, když se nám módní přehlídka vydaří.
0: Smíme vědět, jak pokročila tvorba obleků pro vaše veličenstvo?
6: O tom se za chvíli přesvědčíte na vlastní oči. Pánové, na moji žádost jste byli pozváni do salonu přihlížet první zkoušce mých úborů.
7: Oh.

0: Divné. Nikde ani nátřík.
1: Nastavu jen pár nití.
2: Možná ty své zázraky schovávají vedle v komoře.
3: Teda takovou krejčovskou dílnu jsem jakživ neviděl.
4: Císařská rado, přivádím své velmistry, aby ukojili vaši zvědavost. Slovo má expert Kilián.
5: Pánové, vidím, že se ohlížíte na všechny strany. Někteří z vás se tváří, jako by zhola nic neviděli. A proto musím všechny přítomné upozornit, že naše krejčovské výtvory uzří pouze člověk mimořádně inteligentní, vzdělaný, bezmezně oddaný svému císaři a hodný úřadu, který zastává.
6: Mohl byste nám to, prosím, zopakovat?
5: Kolega Vincenc vám to přetlumočí srozumitelnější formou.
7: No, aby vám to tedy bylo jasný, panstvo, tak tuhle Kilián říká, že chytrej uvidí ty mustrštyky v plný kráse. Ten, co má Filipa míň, zahlídne sotva polovic a hlupák neuvidí jediný sneh.
5: Pánové, postavte se každý do jednoho kouta. Tak, my vám teď předvedeme první rozpracované modely pro jeho veličenstvo. Zde je, jak jistě vidíte, šarlatový plášť podšitý kožešinou z polárního medvěda a přilehavé nohavice z kůže zebry afrikánské.
2: Netlačte se na mne, pane druhý rado.
6: Chci blíž k oknu. Patrně je špatně vidět.
2: Co tomu říká ředitel módního salonu?
3: No tak teď vidíte, ne? Zatím se jen dívám.
5: Zdá se snad pánům toto odění poněkud nezvyklé, nebo snad dokonce výstřední?
7: Kdo ví, co vůbec viděj?
5: Račte věnovat pozornost druhému modelu. Dvojdílný šat z pravého anglického Manchesteru v barvě modré a pomerančové, kapsy a límec pošité tuleninou, střevice z kůže krokodýla uloveného přímo na břehu řeky Nilu.
4: Páni radové, vy tu stojíte jako opaření. Copak nevidíte tu nádheru?
6: Veličenstvo, naše překvapení je mnohem větší, než jsme předpokládali. Já například bych se byl ve snu nenadal.
3: Opravdu neobvyklá podívaná.
1: Ten barchet s kytičkama.
4: Říkali, že Manchester, pane kolego, pravý anglický Manchester, a nejsou na něm květiny brž, erbovní znamení našeho mocnáře.
6: Mne zaujal ten perlově šedý odstín modř.
3: Nehraje spíš do zelena.
5: Tak i tak, on vlastně hraje všema barvama.
4: Není to nádhera?
6: O, ano, veličenstvo.
5: A zde další výtvor. Oblek na loveckou štvanici ze hnědého sukna na límci a manžetách zdobený zlatými emblémy, vysoké boty z teletiny, klobouk s chocholem pštrosího peří, přes ramena. Pelerín.
4: To je paráda, pánové.
6: A ty barvy, jako duha, jako duha.
3: Přímo ohňostroj.
1: Pohádka.
4: Zázrak. To jsem rád, že se vám ta podívaná taky tolik líbí.
2: Veličenstvo, my jsme s ní perplex.
5: Je vidět, že pánové jsou správní mužové na správných místech, protože v opačném případě by Vinsku, co?
7: V opačném případě by koukali jako tele na nový vrata, ale žádn vrata by vlastně neviděli. Řekl jsem to správně.
5: No, výborně. A teď, když jsme ukojili zvědavost císařských dvořanů, poděkujeme pánům za návštěvu a budeme pokračovat v díle.
4: Kdy bude další zkouška?
5: Pozítří. A potom už hurá na módní přehlídku.
4: Já se tak těším. Pojďte, pánové, nesmíme zdržovat naše velmistry od jejich famózního díla.
2: Ne, to jistě ne.
4: V žádném případě.
5: Utři si čelo, Vincku, a vzpamatuj se.
7: Člověče, já se tvářil jako by nic, ale Ze samý trémy jsem na zádech mokrej jako myš.
5: Žádnej strach, kamaráde. Čím se který z těch výtečníků došplhal vejš, tím víc se musí přičinit, aby nespadl dolů.

0: No, tak co? Jaký je váš dojem, hofmistře? Ale upřímně, chci slyšet čistou pravdu. Tak co pak, Dandy? Páni radové, jindy jste tak výřeční a teď, abych z vás každé slovo páčil.
1: Veličenstvo, ta podívaná byla až ohromující a to pak člověk těžko shledává slova.
2: Mně se doteďka dělají mžitky z těch ohnivých krajek.
3: Mně se zdály spíš do oranžova, jako šafrány.
4: O jakých krajkách to mluvíte?
2: Na linci kabátu přece.
4: Ale vždyť tam byl z kožešiny.
3: Olemované brokátem.
0: Aksamitem, kde pak brokátem?
3: Ano.
2: Ano.
3: Ano, prosím.
1: Vaše veličenstvo vidí, jak jsme nakonec ve všem zajedlo.
0: Ano, hofmistře, teď jste uhodil hřebík na hlavičku. Ty moje budoucí šaty nejsou vzácné jen pro svou nádheru. Oni současně dokazují, kdo z mých dvořanů a podaných je chytrá hlavička a kdo hlupák.
1: Vzal jste mi to z úst, veličenstvo. A tím pádem se celá říše rozdělí na ty, co táhnou za jeden pro vás a na takové, kteří vybočují z řady.
0: Dejte to všude rozhlásit.
1: Ano.
3: Dáme.
2: Spolehněte se.
3: Jistě.
5: Páni radové uvedou bez prodlení císařova okřídlená slova ve všeobecnou známost.
2: Ještě dnes je dám vybubnovat po celém městě.
3: Já pošlu nejrychlejší kuriéry do všech končin.
2: Má úcta?
3: Má úcta.
5: Má poklon.
1: A co vy, pane řediteli císařské módy?
4: Ano, totiž ne, ale vlastně... Říkal jste něco, pane hofmistře?
1: Všichni jsou v povznesené náladě, ale na vašem čele vidím mrak. Něco vás trápí?
4: Uvažuju o návštěvě u dvorního lékaře.
1: A proč, pánk?
4: Drobné oční potíže, sklon k halucinacím, ztráta důvěry ve vlastní zrak.
1: Ale co pak?
4: Pane hofmistře, jsme tu sami. Mohu spoléhat na vaši diskrétnost?
1: Mé čestné slovo, že ani slovo.
4: Já v tom krejčovském ateliéru v první chvíli viděl a neviděl.
1: Ano. Musím se přiznat, že jsem na tom nebyl o moc líp.
4: Teprve když nám ten Dlouhán všechno vysvětlil, protřel jsem si oči a zburcoval svou fantazii, pak se to začalo lepšit. Ale zpočátku mne to velice znepokojilo.
1: Ano, z toho si nedělejte hlavu. Ze světlé síně jsme k ním vstoupili do přítmí.
4: Tak.
1: Přišlo to jako hrom z čistého nebe.
4: Ano, ano.
1: To pak jeden musí sebrat všechny síly, aby viděl věci kolem sebe tak, jak se to od něho očekává.
4: Řeknu vám, není to jednoduché, když si člověk není jistý, jestli se ještě může spoléhat na vlastní oči.
1: Někdy se musí víc věřit, než koukat, aby člověk viděl skutečnost ve všech složitých souvislostech.

0: Nože, pánové, jak to vypadá na náměstí?
1: Vaše veličenstvo, hlava na hlavě.
0: A nálada?
1: Skvělá.
2: Mezi lidma to vře.
1: Jako v úlu.
0: Naznačili jste jim, co uvidí?
3: Udělal jsem jim celou přednášku. Vsadil bych se, že už teď jim přechází zrak.
4: Veličenstvo, zasloužilí mistři módy mne za vámi posílají s instrukcí, abyste se ráčil odebrat k nim do oblékárny.
0: Pánové, přiblížila se historická chvíle.
4: Pan hofmistr a páni radové se žádají, aby při oblékání císaře asistovali.
3: Taková důvěra.
1: Ta podsta.

0: Úkoly jsme vám přidělili takto. Ředitel císařské mody bude císaři pomáhat s navlékáním punčoch. První rada ho nasouká do kalhot.
1: Ano.
0: Vy druhý, pane rado, oblečte jeho vličenstvu kabát.
2: Rád.
0: A pan hofmistr mu nakonec přehodí plášť s vlečkou.
2: Zajisté.
0: Vinsku, ukaž pánům, co je třeba.
3: Tuhle na truhle je hromada punčoch.
0: Radil bych vybrat brčálově zelený.
3: Střevíce jsou, myslím, pod lavicí.
0: Butičky ovšem císaři nazujete, až bude mít na sobě gatě, to dá rozum. Vemte ty bílý, sametový.
3: A teďka co, Kiliáne?
0: Ukaž jim, kde visí kabát ze stříbrného broka.
3: Aha, kde? Na okně?
0: Přece tuhle, na věšáku. A klobouk s chochol. Podej.
3: Už letí.
0: Pane Dandy, švy na punčochách narovnejte, aby císař nevypadal jako...
3: Jako děvečka z hospody.
2: Zavřete okno, táhne sem.
4: Císařské vličenstvo, jen co vás zahalím do teplého pláště.
2: Jo, nějak ale pramálo hřeje. Dává se do mě cesavka.
5: To je za rozčilení, vličenstvo.
2: Hloubím zima.
5: Teplé punčochy vás zahřejou.
1: A sametové nohavičky.
2: Kabátek z leoparda. Marná sláva, je mě zima. Až mi cvakají zuby.
0: Okamžik strpení, veličenstvo, za minutu jste v gala.
3: Vystoupíte na tribunu.
0: Na výsluní slávy.
2: Tak si... U všech cechtů, pospěšné.
0: Poslední úpravy, pánové, srovnat císaři krajzlík.
3: Klobouk do čela.
0: A však hlavu vzhůru.
3: A hotovo, 20.
0: Páni dvořané, doprovoďte císaře ke schůdkům na pódiu.
2: Lidi, do mě se snad dává zimnice.
4: Veličenstvo, račte za mnou. Národ vás očekává s ohromnou zvědavostí.
3: Kapelo?
6: Věrní podaní. Císař si pro vaše potěšení ráče obléct nejskvělejší šaty. Pohleďte, jaká je to pastva pro vaše věrné, oddané a poslušné oči.
7: Nevídaná paráda.
8: To je vidět, že u nás držíme krok se světovou módou.
7: My je předeženeme.
9: Jen do toho, lidičky.
10: Veškejte.
9: Skandujte.
10: Radujte se.
9: Jásejte.
10: Sláva jeho veličenstvu.
6: Ať žijou císařovi nové šaty.

0: mami.
1: Nemluv a jásej.
0: A proč je císař nahý?
1: Co to plácáš za hlouposti?
0: Že je nahatý.
1: Buď sticha.
2: Co povídá to dítě?
3: Ano právě, vždyť je to hloupé, nerozumné děcko. Povídám ti, už ani necekneš.
0: Ale mami, koukej, jak se třese zimou. Ať ho oblíknou. No proč tam stojí nahatej?
2: No jo, sakramente.
3: Pro pána.
4: Kapelo tuš, co koukáte, hraj do 106. Co teď? Kde jsou ti dva výtečníci?

0: šťastně a vesele za horama. Každý s tisícovkou v kapse.
1: A mně nejde do hlavy, že se lidi nechají tak obalamutit.
0: Obelhávají se sami. Hlupák nahoře se tváří jako mudrc a chytrej pod ním dělá, že tomu věří.
1: Teď dostanou rozum.
0: Co tě nemá? Napřed by museli svět, co postavili na hlavu, obrátit zase zpátky na nohy. Jenže oni si zvykli žít vzhůru nohama a jináč už to možná ani nesvedou.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježi Baby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj, v němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie se v roce 2023 ujal Josef Kačmarčík. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Účinkuje Ondřej Brousek.
0: Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část sedmá, Divně divná teta Škrkavka a Kde sehnat syrové žáby. Kdesi daleko v Libni seděla teta Škrkavka v pohodlném křesle. Byla bosá a hýbala tlustými prsty na nohou. To jí vždycky pomáhalo myslet. Občas sáhla do veliké bomboniéry a snědla další pralinku. Od rána osmou. Pralinky jí taky pomáhaly myslet a Škrkavka to dneska zvláště potřebovala. Už třetí den nevolej, ševelila tiše. To není jen tak. Myslela tím Mstižera a Vraždožravu. Volali jí nejmíň pětkrát denně. Žerík, říkala Mstižerovi Žerík. Většinou bulil a Vraždinka si chtěla povídat. Teta na to byla zvyklá. Žeríkovi říkávala, no tak, no tak. A Vraždince, aha, aha. A teď třetí den nic. Mají se tak dobře, že ji nepotřebují? A nebo tak špatně, že nemají sílu zvednout sluchátko? Jestli jim kruťák dal domácí vězení, tak už trvá nějak dlouho. Sáhla pro pralinku. Devátou. Škrkavka byla jediná v celé zemi, kdo se nebál krále Krutohlava. Bylo to ještě mnohem lepší. Král Krutohlav se bál jí. Ne proto, že byla mohutná a mohla prstem rozbít kokos. Škrkavka na něj něco věděla. Nemám jej jít hledat. Kruťák je schopný zavřít je do skříně a vzpomenout si na ně za týden. Když se opije, je hloupý jako škeble. Jestli se neozvou do večera, vlítnu do paláce a nasekám mu zadek. Teta slupla pralinku číslo 10. To tajemství, které Škrkavka na Krutohlava věděla, bylo tajemství veliké. Král se děsil, že ho Škrkavka někomu řekne, nebo že ho dá do novin, nebo, a toho se bál nejvíc, že ho poví dvojčatům. Když vyváděl, stačilo zvednout obočí a šepnout lanovka. A kdyby to nestačilo, ještě přidat kočárek. Krutohlav hned svisil uši jako psisko, které udělalo loužičku. Teta si protáhla nohy, až to luplo. Měla nohy jako lopaty. Stejně to těm dětem jednou řeknu, přemýšlela. Až nebudou děti, co by si s tak velikým tajemstvím počali. Ale zas na druhou stranu, k čemu jim takové tajemství bude, až nebudou děti? Neměli by to raději vědět hned? Z okna viděla skoro celou Libeň. Všude kolem dusné léto, městské stromy zvadlé horkem. Proč ty děti nevolají? Rozkousla jedenáctou dnešní pralinku. Mstižer a Vraždožrava byli zatím v troubě. Totiž krčili se v koutě, kam je všechny zahnal ďáblík. ulomil ořechovou větev, dlouhým nechtem křísnul o podrážku a z nechtu mu vyšlehl plamínek. Zapálenou větví zahnal škůdce ke zdi jako vyděšené ovečky. Nikdo se nehne, dokud nedovolím! Nikdo se nehnul, nepočítáme-li, že dvojčata se strašně třásla a trpajzlíci dostali hromadnou škytavku. Jak byli mrňaví a při každém škytnutí nadskočili, bylo to dost k smíchu, ale nikdo se tomu nezasmál. Neblázni, zábulází, my jsme přece škůdci jako ty, všichni jsme v maléru, tak je lepší držet při sobě, řekl sudíček jako posel míru. Ďáblík ho švihl hořícím listím přes nos. Au! Nikdo ti nedovolil mluvit. Se rozkročil, aby se zdál větší. Nebyl velký, byl menší než sudíček. Vypadal jako chlapeček v tátových botách. O to víc křičel, až mu přeskakoval hlas. Potřebuju sluhu! Kdo se přihlásí první, bude mít protekci. Vyhlašuju konkurs na místo mého sluhy teď! Hlouček zatěkal očima. Každý se podíval na každého. Chviličku se zdálo, že se nepřihlásí nikdo. Ďáblík točil nad hlavou hořící větví, až z ní odlétaly jiskry. Čekám, čekám, hulákal výhružně. A už nějak ztrácím trpělivost. Nechtějte mě naštvat, já když se naštvu, tak jsem vážně zlej. Najednou z hloučku vykročil mstižer. Já budu tvůj sluha. Chtěl jsi říct váš sluha, pane. Sluhové se mnou mluví uctivě. Já budu váš sluha, pane, zablekotal mstižer poníženě. Sklopil hlavu. Vraždožrava rychle dýchala. Nevěděla, jestli se za brášku má stydět, nebo ho má obdivovat. Třeba jich se chránit. Ďáblík jí něčím připomínal milého tatíčka. Tak asi milý tatíček mluvil, když ještě nebyl hrůzovládce, ale kluk. Tak, sundej mi boty, chci se prospat. Máš to tu na povel, sluho? Podal mstižerovi větev. Mstižer ji držel daleko od těla a nevěděl, co s ní. Kdyby o mě někdo něco nehezkého řekl, rovnou ho přetáhni. A potom mi nahlásíš jména. Ďáblík na mstižera lstivě mrkl. Budou se chtít vzbouřit, uvidíš. My dva krutě potrestáme vzpůru a pak už se na nás nikdo netroufne. A teď ticho. Ticho. Já chci spát. Říká se, že čerti nikdy nespí, řekla ťápota drze. Jsi ty vůbec pravej čert?
2: V tom se stalo něco podivného. Ďáblík zrudnul, ale teď ne vsteky. Zrudnul, jako by se zastyděl. Podíval se na ťápotu a ona ten pohled vydržela. Stála jako maják v moři a hleděla na něj průsvitnýma, malinko mlžnýma očima. Bludičky mají zvláštní pohled, ukolébávací. Když se zahledí na člověka, člověk zabloudí. V hlavě mu zní tichounké cinkání a něco jako šepot, jako by šeptali mraky. Od ní nemohl odtrhnout zrak. Když to konečně dokázal, houkl.
0: Moc si nedovoluj.
2: Ale už to nemělo tu sílu jako dřív. Je dobrá, pomyslel si sudíček. Má kuráž, je chytrá. Ono to není hned vidět, ale taky je moc hezká. Škoda, že proti mně pořád něco má. Si sedl na matraci u zdi a panovačně natáhl nohy před sebe. Mstižer si musel kleknout na zem. V jedné ruce pořád držel větev a druhou mu nešikovně stáhnul horké kecky. Prsty ho pálily, ale strach z čerta byl tak velký, že ani nezačal kňourat jako obvykle. Ďáblík kopl do bot, až přeletěli třídu. Bosé nohy byly růžové a dětské. Nebyla na nich kopita, jak by si někdo možná představoval.
0: Se svalil na matraci a v tu ránu spal.
2: A je od něj nejmíň na hodinu pokoj, řekla ťápota. A jak to? Ona se vítězně rozhlédla.
0: Posloucháte vůbec? Abych vám všechno říkala dvakrát.
2: Tohle je přece zapomínací matrace.

0: Roberta seděla u stolu a nervózně se škrábala ve vlasech mastnou vidličkou. Bála se, kdo jí zavolá. Koukala střídavě na sluchátko a na Tvrda, který klimbal v křesle. Měla na něj vztek, že může klidně spát. Nespí, dělej něco! Hodila po svém muži vidličku. Zapíchla se mu do kulichu, ale on jen zafuněl a spal dál. Telefon zazvonil. Zloberta po něm sáhla roztřesenou rukou. Byla to ta horší možnost. Ze sluchátka syčel horký dech.
1: Ještě něco, paní Škudibertová. Záprcek nesmí dostat mléko. Mléko ne! To by z něj nikdy nebyl ďábel. Mléko v něm probouzí strašné pudy. Chce se stát lékařem bez hranic. A nebo slepeckým psem. Ale musí jíst syrové maso. Dohlédněte, aby ho měl aspoň kilo denně. Nejlepší je čerstvý jelen nebo kanec. Občas postačí veverka. Při nejhorším pár žab.
0: Zloberta se chytla za hlavu. Kde pro boha vezme syrového kance? Zloberta vůbec neuměla vařit. Kupovala jen konzervy po záruční době, protože byly levnější. Dnes dostala skoro zadarmo pytel tvrdých housek. Kde ale sežene žáby? Prodávají se žáby v konzervě?
1: Ale pozor, pozor, paní Škudibertová. Kdyby záprcek nedostal svou porci, dostane chuť na člověčí maso. Samozřejmě taky syrové. Maso škůdců ho neláká. Spolužáky bude nejspíš šikanovat, ale nesežere je. Za to zkusí sežrat lidi. Nepouštějte žádné lidi dovnitř. Jestli nechcete uklízet lidské kosti a pak prchat před kriminálkou.
0: Poslední výdech žhavého vzduchu. Chvilku bylo ticho. Pak se ozvalo něco jako pět vykřičníků a peklo zmlklo. Zlobertou zmítala panika. Ona taky měla velké tajemství.
2: Tvrdé, Tvrdé, utečme, dokud je čas,
0: zatřásla spícím mužem. Tvrd zamžoural.
3: Jako proč?
2: Protože nemáme žáby, kvílela Zloberta. Musíš hned ulovit kance nebo jelena.
0: Tvrd se zarazil. Zloberta už po něm chtěla dost praštěných věcí, ale tak praštěnou ještě ne.
3: Kdyby se tu vzali jeleni a kanci, vlevo je dálnice, napravo velkosklad a vpředu supermarket. Vzadu sice kousek lesa je, ale tam jsou leda veverky.
2: No, tak ulov veverku, ale syrovou.
3: Už jsi někdy viděla po lese běhat vařenou veverku? Vzpamatuj se, Zloberto.
0: Zloberta se zabušila pěstmi do hlavy. V tom ji to napadlo. Z téhle šlamastiky ji může vytáhnout jediná osoba na světě. A to je stará škrkavka krutohlavová.
2: Škudiberte, vezmi housky a hoď je těm smráďatům oknem, nebo tě sežere čert. Ten hold dneska bude o hladu. Konec konců je v pohoršovně, to je něco jako v kriminále. Do zítřka to nějak pořeším.
0: Tvrd byl rád, že může jít. Snad už Zloberta nechce, aby lovil kance. Ale radost ho hned opustila.
2: Muži!
0: Bouchla ho Zloberta dozad.
2: Nechoď mi na oči bez čerstvého masa, nebo si mě nepřeji, však mě znáš.
0: To bohužel znal. Znal ji už 30 roků. A jeden rok byl horší nežli druhý. Popadl pytel, ve kterém chrastily housky, a šel na dvorek. Zloberta zůstala sama. Ne. Ji už do té třídy nikdo nedostane. Ji tedy ne.

mysle, ať budem nahoře a nebo dole. A i když nás bude všechno bolet, navždy pro sebe.

jasně, nikdy nevyhasne.

utíkávají, zas štěstí můžeš sám. Přitom jedí, náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány. Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak smysl hledat? Klidně mi vyčti, že mý slova jsou jen kliše, co teď nechci slyšet, ale ten boj i tak stejně nevzdávej. Jednou sám

že blázním letím.

Včera večer ráno MLC, řek středně velký medvěd Brum. Stalo se to, myslím, ve chvilce. A tím Brumem vzbudil celý dům.

Byl to táta, co leží na vedlejší posteli a dělá to známé tátovské chr, chr.

než člověk, jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem král.

pěkně mi tu rad, jak kouzlit jen s tím plamenem, chci všem se vrovnat. Oh, chci být jako ty.

friky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš, aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

počet brnění, má na něm hádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb.

něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni.

sousedově matce, že má slony na zahrádce, řekla, že to ví, že jsou fejkové.

20 odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda.

ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví,